Letošní už 24. porci Oldies vám poznáme znělce, kterou je závěr písně The Big Beat Fetse Damna, začíná nabízet dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tieftrunk. Na úvod dnes nahlédnu do horké stovky Billboardu do poloviny června 1973. Na třetím místě tehdy kulminoval taneční sexy song copaté americké zpěvačky Sylvie s názvem Pillow Talk. Thank you.

Termín pillow talk vysvětluje i Wikipedie, já bych to přeložil jako špitání pomilování. A Sylvia, ta vám přestane být neznámá, když vám řeknu, že před solovou kariérou byla členkou dua Mickey and Sylvia. Před týdnem jste v porovnávací rubrice slyšeli skupinu Ballin Jack, která byla ve své době opomíjena. Teď vám ji dvěma dalšími kousky trochu přiblížím.

Slyšeli jste songy Good Man a Come Round Here, I Am The One You Need z druhého alba kalifornské skupiny Ballin' Jack z roku 1972. Jeho název Buzzard's Luck znamená česky smůla a Ballin' Jack se dá přeložit jako lokomotiva jedoucí plnou rychlostí. Teď tu mám něco z Polska, měl jsem identifikovat tamní skupinu a byly to červené gitary.

Zadání znělo: potřeboval bych identifikovat polský rockový song ze 60. let, ve kterém zpěvák nebo mužská hudební skupina v refrénu zpívá o tom, že zpěvák miluje jistou ženu, ale nikdo na světě o tom neví. Tak to byla ta první píseň Nikt na švěče nevě z roku 1967. Tu druhou, Tak je ładne oči, jsem vybral do dvojice a hrál jí často i náš rozhlas. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Pavel Novák zaspíval svou předělávku s názvem Dan, doprovázela ho skupina Vox. Text si napsal sám, rozhlasová nahrávka je z roku 1973. Tomu, kdo v minulosti jen trochu sledoval zahraniční hudební scénu, je melodie samozřejmě povědomá. Takže jen jaksi pro pořádek doplním, že britskou singlovou jedničku Get Down zaspívá její autor Gilbert O'Sullivan.

Tuhle písničku Gilberta O'Sullivana přijala dobře také Amerika. V Hot 100 byla v první desítce a prodejem byl singl Za Atlantikem pozlacen. Někteří si píšete ne o předělávky, ale o ryze tuzemskou tvorbu. V tomto směru vám dnes také vyhovím. Schyluje se k létu, budují se další a další cyklostezky, tak třeba písničkou, kterou na Děčínské kotvě zpíval Jiří Helekal.

Jiří Helekal zaspíval Chtělo by to kolo, hudbu si složil sám, text mu napsal Drahoš Čadek, doprovázel ho orchestr Československé televize. A slyšeli jste také Evu Bihariovou, ta písnička se Slovákům povedla a má název Márně sama pýtaš. Autory jsou Ludovít Štasel a Milan Dunajský, doprovázel bratislavský točr, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox.

Opět slovenština, to byl Peter Vašek v písni Žltá stužka, zlatý tieň. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Gustáv Hubka. Bohužel myšlenku textu originálu nenaplnil a to je škoda. Tím originálem je, jak už asi tušíte, americká i britská singlová jednička tria Tony Orlando and Dawn Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree z roku 1973. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tieftrunk.

Zmiňuji občas svou databázi instrumentálek, kterou stále doplňuji. Vy si občas o nějakou napíšete a to mě těší. Teď vám nabídnu dvě, které jsem nedávno přidal. Můžete mi napsat svůj názor, jestli opravdu patří k těm, které by v tom seznamu v Česku známých a oblíbených měly být. Zároveň to berte jako malou hádanku, jestli byste uměli ty dva hudební kousky pojmenovat.

Samozřejmě prozradím, co jste slyšeli. Orchestr Karla Vlacha zahrál Trampolínu, kterou zkomponoval Vlastimil Hála do filmu Cirkus bude. Orchestr Slávy Kunsta přidal Černého Orfea, tak je to uvedeno na deskách. Správně je to ale tak, že melodie je z filmu Orfeu Negru, ale její název je Mania di Carnaval. To bylo portugalsky, česky karnevalové ráno.

Do třetího porovnávání zaspíval Petr Pospíšil píseň, která tě probudí. Doprovázelo ho Studio Brno, vydal Suprafon v roce 1968. Z etikety singlu je zřejmé, že vzorem mu nebyl britský originál, ale pozdější francouzská verze té písně. Na porovnání jsem vybral právě to anglické zpívání. Píseň složil Chris Andrews, Sandy Shaw zaspívá I've heard about him.

Nevím jak vy, ale já si myslím, že to pomalejší tempo originálu té písni sluší víc. Teď kontakty, e-maily na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Minulé to začínal Hurricane Smith, dnes jsem si jeho song vybral jako zavírák. A to A stranu jeho prvního a nejúspěšnějšího singlu Don't Let It Die. Oldies s vámi a máte-li zájem, za týden můžete zase poslouchat.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Slyšte z toho strudana.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
7: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
6: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
0: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice humoriády. Můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní, pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Tak, ano, ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já? A.
2: Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
4: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase. Scénář. No. Počkej, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z konkurzu na film s Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
1: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, když v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
0: Komu ty kalá, byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
1: Asi jo.
0: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve všechnu party jeho slavném pořadu jste určitě byl hostem.
1: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
0: Ona je skutečná masérka?
1: Ano, ano, ano, ano,
0: ano. No tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou, dámy a pánové, u rádia. Humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera, my vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu, a to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze. Tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle, i zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
5: Haló, haló, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny, zdravím vás, Pavle, zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže Ačko bych ti dal.
3: Ano.
5: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptikum města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: A tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodává ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě
5: těší. Jak jste to nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré Česky.
2: Děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuji za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásně role, hráváte.
3: Tak no děkuji moc krát, děkujeme.
5: Já taky děkuju, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky starší ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si. A díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji, den, dobrý den, pane. Ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa, Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, den. Tibora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a i posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, mějte jak se. Slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně.
9: Naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Mějte
2: tak,
3: se moc hezky.
2: Řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
3: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Že prej nějakou, že kritizuju, že to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té Unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té Unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
10: Slíbil, keď sem prídem, tady v tom ohlavném nevím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě mi dá podpis ta Lucka Bíla, ona je naša.
3: Ano.
10: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bíla, já to vím, poznala jsem to podle jména.
3: Ano.
10: Tak. Panko,
3: my jsme se...
10: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar, ty poslechni, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra, takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit, to je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, potom, Aranko, potom.
10: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tato, Aranko.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bidžov.
1: Nový Bidžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A Popelka a Zloun, za ano. B Sněhurka a Fantomas.
2: Já myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolila.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naďa je vaše, tak jo. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio ze všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Jsem ano, to tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle, Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se mu jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuhle tu, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč o toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta a už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít. Nikoho. Jsem řekl, odcházím. On říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlob se. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snáším. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkejte. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodnej. On mi koupil lahé whisky, Lešek. A ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, si to uvědom. Za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťák, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo. Já jsem říkal, jo, a Rosák říká, bych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane Přemčele?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já si to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody, ale...
3: Ale je dobře. To nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tefra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, standard Zemníků a slova, vážení moderátory, humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: To je výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Píšeme si.
5: Na naslyšenou.
1: Děkujeme
3: ano,
1: moc krát.
3: Ano, mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc a moc zdravím. Hlavně pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přeju z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den. Stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, hlasovala bych pro pana Tepfra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře, Veroniko.
3: Mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety a je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte v mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No, ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnej, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy ze Zdolnek?
3: To i vyjedu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě.
8: Jo. Aha.
1: Takže zkuste.
8: Tak jo, takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano. Dobrá,
1: děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také.
1: Odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
1: Dobrá, ano. Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
10: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli, ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8, a oni řekli OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebo jdeme pryč. A on říkal OK, OK, už mi začali říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8, Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím? Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsme přišli na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsem měl poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu, business. A teď jeden tak vylez, říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší oku, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar. Cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů. Allah, nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška. Tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Teď to je špatný vtip, pane, co na to, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny. Celou zimu to vyšívají a vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Jsem říkal, já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A musel vám tak rozsvítit, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak ještě než se budeme veselit s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paníčky, ano. S panem Přeučilem.
3: Ano, ano. I letos. Ty nás čekají. jedno z nejúspěšnějších představení letní Shakespeareovských her.
11: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel, a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
11: Čili vás.
3: To mě těší. Je tam Molek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
11: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat, ano, i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Tepferem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomaz nebo Tepfr, zní otázka na vás u rádia, humor mezera A nebo B, SMS-kujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a taky zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Honza z Rabství. Srdečně vás oba zdravím a byl skor pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Haló, haló.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já si přál pana Hlinomaze a zdravím vás, chlapí.
1: Máme to zapsané.
3: Děkujeme.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Haló?
3: Haló?
1: Halo?
3: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme.
1: Dobré odpoledne, tak co vy na to? Jste tam někdo?
5: No, Honzo, s rukami zdravím vás, oba.
1: Ano.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
5: Taky.
1: Dobře, zapíšeme
5: se,
1: si.
5: Díky.
1: A naslyšenou. Haló, další, prosím.
6: Dobrý den, zdravím vás i pana Přehoučela.
3: Děkuji.
6: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
6: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře.

0: tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přeučilem.
1: Děkuji.
2: Ano, děkuji, naschle.
0: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tefr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak, tak si ho poslechneme.
3: Proč bych sem představení v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl, já jsem vinohraďák a od jak těživa křtěnej Vltavou, tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček zvedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No a naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak, a tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. To je, podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení nebo teda, nebo představení nezačlo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. Letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, protože tam měnili postavy, ale Malér už byl teda na obzoru. A v tom přijel šéf činohry Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a počkej tam na mě. A rozezlený, takový bledej, přišel do té šéfovny. A začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijít. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v Maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolej rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčílení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce, A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Bochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, já jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
0: Tak tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfera. Jsme v závěru humoriády, pane Přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
1: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mou milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: Dej mi lásku, brat.
1: Bylo 5 hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Hned 2 mimořádné schůze dnes čekají poslance, jedna kvůli stavebnímu zákonu. Pražské satelice varují před návštěvou přírodní památky Bažantnice kvůli možnému pádu stromů a počasí bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Poslance dnes se čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadů pod obcemi, normu odmítá. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
3: To, co nás bohužel čeká, je jedno z nejvážnějších rizik. Totiž vytvoření toho nového centrálního stavebního úřadu a zároveň neochota úředníků z těch současných stavebních úřadů na ten nový centrální úřad přejít.
1: Ještě před stavebním zákonem čeká poslance jiná mimořádná schůze, svolaná z podnětu opozice. V poledne se sejdou k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Kvůli silnému větru popadalo v minulých dnech několik stromů v oboře Bažantnice v pražských Satalicích. Vedení městské části proto nedoporučuje teď přírodní památku navštěvovat. Většinu stromů tam tvoří staré jasany vysoké i 35 metrů. Lesníci pokácí během června na 30 dřevin. V hospicu v Čerčanech na Benešovsku můžete navštívit novou pojízdnou kavárnu. Výtěžkem z prodeje organizace zaplatí službu, kterou využívají rodiny lidí na konci života. Kolik peněz musí každý rok zajistit, vysvětluje Jana Wernerová, která chystá benefiční akce a oslovuje sponzory.
4: Rozpočet naší organizace je přes 80 milionů. Platby, s kterými můžeme počítat, tak ty nám kryjí asi 60% našich nákladů a zbytek je na nás. Prostřednictvím ať už akcí nebo výjezdů food trucku se snažíme vlastně vyprodukovat jakýsi čistý zisk a díky tomu vlastně můžeme z roka na rok pokračovat dál.
1: Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let, byla nejmladším dítětem odbojáře proti nacistům Josefa Mašína. Její bratři Josef a Ctirad pak vedli protikomunistickou odbojovou skupinu. Po jejich útěku na západ v roce 1953 čelila Mašínová i celá její rodina perzekucím komunistického režimu. Jejího strýce komunisté popravili, matka zemřela ve vězení. Sport. Tenistka Karolína Plíšková si na turnaji v Londýně zahraje čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičku postoupila, když její soupeřka Kanaďanka Mboková utkání druhého kola skrečovala kvůli zranění kolena ve druhém setu. Další soupeřkou Plíškové bude Marie Bousková nebo Chorvatka Vekičová. Jejich zápas se bude dohrávat dnes.
2: Počasí.
1: Nejprve bude většinou zataženo, místy s deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá, na některých místech s přehánkami a ojediněle i bouřkami. Večer má pak oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na silnicích ranní klid, ten čtvrteční, ale pravda aquaplaning, to je prevít, prší nám skoro po celém území republiky. Nebo chceš něco dodat do zelené vlny?
1: Dodávám, že je to pravda, také jsem absolvovala 50 kilometrů.
5: To jsi ty, Ježíš Maria, zase po 100 letech, tak ty vypadáš výborně, já tě tak miluji.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Nesklamala, ráno vstala a šla.
2: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A vyjela vstříc středočeským zážitkům. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
5: Soňa Jindrová pro vás, my dva spolu do 9. A když jsi mluvila o tom tenisu, dáme si taky tenisovou na úvod.

0: Pět hodin, 10 minut, ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak s láskou pro vás, taky Petr Jungmann, přidáme pohled pár dat z minulosti, tak ať něco nezapomeneme ve svém životě. Stačí, že občas ztrácíme všichni vzájemně hlavu.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Dobrý den, máme čtvrtek 11. června. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Spolek existuje stále, jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova Libuše. O dva měsíce později Zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995, Timothy McVeigh, byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den.
0: Ota Váňa, kytarista, ročník 71, blíženec jako blázen. Tak kdo ví jestli? Pojďme za jeho kytarami nebo kytarou. Tady je kapela Kabát.

0: Ladíte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, taky vás čekají za chvíli středočeské děti a budu odpovídat na téma Velká vlaková loupež. Kdyby oni byli tím režisérem tohoto filmu, tak jak by to tak jako mělo vypadat? Aby to bylo, že to je velký, že to je vlakový a že to je loupežný. Tak počkejte si za moment.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Už jsem toto naťukal, koukám, aktualizace od meteorologů v 5.05, takže nejčerstvěji. Po ránu s deštěm a zataženou oblohou, hlavně na severu kraje ten déšť může být trochu stí. Během dne bude oblačnost proměnlivá, většinou ale zůstane hodně mraku a na řadě míst se vyskytnou přehánky, místy i bouřky. Večer budou srážky postupně ustávat a oblačnost je začne ubývat a nejvyšší teploty vystoupí jen na 14 až 17. No co, tak máme zase ty sudy plné vody. Aspoň pro začátek léta.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Filmová a divadelní režisérka Alice Nelis prožila dětství a mládí v Poděbradech. Teď žije v Černošicích a nemůže si to vynachválit. Má to kousek do Prahy i do přírody.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: užívat svět.
1: Když se řekne velká vlaková loupež, asi většině z vás se vybaví takový ten slavný britský případ z roku 63, kdy parta lupičů tehdy zastavila poštovní vlak, odvezla si miliony liber. Škoda, že to nejde aplikovat tak nějak jako obráceně a po česku, to znamená vlak, který vlastně nebylo ani nutné zastavovat, on se zastavil sám, protože něco namrzlo třeba na nějakém čtecím zařízení, co ten vlak v paměti počítačů uvolňuje s informací, že může jet, tak se zastaví. No, poštovní vozy už sice nemáme, ale na druhou stranu, kdybychom ho mimořádně zařadili hned za ten jídelní vůz, možná by se tam všichni takový ti, na které nejvíc nadáváme, vešli a do toho druhého vagónu by si vzali svý největší kamarády a bylo by. Každý zná velkou vlakovou loupež, ale aby byla ta nejlepší, jak by měla vypadat?
2: No, že když ten vlak jede rychle a nezastaví na té zastávce, tak oni běžej za ním, tak jeden chlap tam může stát na nádraží a druhý vlítnout na koleje a tak se ten vlak zpomalí.
3: A nebo ukradnou peníze, vezou tam třeba nový bankomat a můžou si ho vzít někam. Pak půjdou do vazby, oni zloději si uvědomí, to měj nebo ne, že už nemůžou krást a dají si na ně takový znamínko, červený, žlutý nebo takovou kameru a pak můžou vědět, kam jdou a jestli loupěj.

0: S láskou pro vás i dneska ve čtvrtek 11. června koukám na hodiny, no bude půl a bude taky Soňa. Dobré ráno přeji.
1: Krásné ráno.
0: Do vesnic, městisů i měst, ať máte prýma den.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: A ještě jednou dobré ráno. Dneškem končí možnost pro připomínky ke vlivu těžby a zpracování lithia na Cínovci na životní prostředí. Ústecký kraj dokument EIA připomínkovat nebude. Některé okolní obce i obyvatelé ale připomínky posílají. Se zahájením projektu počítají těžaři v roce 2030. Hlubinný důl v Krušných horách má pak fungovat 25 let. Pražané můžou až do konce června hlasovat o podobě takzvaného libeňského přesmyku. Mají tak možnost rozhodnout třeba o tom, jak bude vypadat odpočinková zóna pod stavbou. Železniční most má uvolnit zatížený koridor v Libni, kde se křižují cesty osobních a nákladních vlaků. V Lysé nad Labem na Nymbursku opraví dělníci příští týden atletickou dráhu. Běžecký ovál hloubkově vyčistí, upraví praskliny, natřou povrch oranžovou barvou a nakreslí jednotlivé dráhy. Sportovní areál v aleji proto bude pro návštěvníky zavřený. Práce potrvají zhruba týden. Už za půl hodiny odstartuje od hlavního nádraží v Praze tradiční třídenní závod 1000 mil československých. Historické automobily a motocykly pojedou směr Kolín, Polná, Ostrovačice a Lednice až do Bratislavy. Zítra čeká závodníky na trase několik úkolů na Slovensku. V sobotu se budou vracet zpátky do Prahy. A co nám na dnešek chystá počasí? Nejprve bude většinou zataženo místy s deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá, na některých místech s přehánkami a bouřkami. Večer má pak oblačnosti i srážek ubývat a teploty do 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Středočeský i pražský dopravní klid. Před bouří i po bouři, tak to vidím já, jen vlhoko. Nic víc.
1: Všude voda.
0: No ale pozor na letišti, to zase bude mela. Dopravní mela, to, co se tam dělo včera. Myslím, že jsme o tom i hlásili. A vy, kdo jezdíte kolem u letiště, ta velká přestavba, kdo jedete na vytouženou dovolenou a potřebujete tam, hromadná doprava to jistí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Myslel jsem si, že hudebně přitvrdíme, že si dáme kapelu Orlík a to úplně tak pravda není, ale můžeš to říct tvrdšej.
1: Já jsem zase chtěla říct, že zůstaneme u vody, protože na Orlíku vznikne nová unikátní přečerpávací elektrárna za 8 miliard korun. V příštích dnech tam začne modernizace technologií, které jsou ukryté v betonové hrázi. No a kdy dělníci přestavbu dokončí, tak to včera přímo na Orlíku zjišťoval náš reportér a my vám jeho příspěvek nabídneme už za chvíli. No a kdo se právě teď díváte na webkamery, tak na Orlík si Honza vezme kačenku.
0: No ale to je krásná velká žlutá píska. Oh, ne, nejde, zmáčknu, to mám pro Barunku. Uh-huh. Už jsme se dlouho neviděli.

0: Za 4 minuty 6:45. Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu u nás postaví společnost ČES, a to na Orlické přehradě. Ty práce mají začít příští rok a hotovo by mělo být, no, poměrně dlouho se to bude dělat, ale což, když už vlastně přehrada stojí a rekonstruuje se, bude to chtít jisté pracovní okliky. Takže elektrárna bude fungovat i jako obří baterie, to novinka, uloží tolik elektřiny, kolik za den spotřebuje 80 tisíc českých domácností.
1: Rozsvěcíme světla, otvíráme žlutou branku a jsme přímo vnitru elektrárny. Nad námi je spojka hřídelí turbíny a generátorů, ve který je umístěný servomotor oběžného kola. Vedoucí oddělení provozu Orlík Jaroslav Květ.
2: Ano.
1: A pod námi kaplanová turbína je ještě níž pod tím a ta už je zanořená do té vody těch průtokových cest. Teďka jsou tady 4 kaplanové turbíny a zůstanou tady kaplanové turbíny. Do budoucna se všechny tyto turbíny vymění za Francisovy turbíny s tím, že 2 budou reverzní a budou umět fungovat i jako čerpadlo.
3: Ta elektrárna přečerpávací bude přímo v hrázi.
1: Se bude využívat přečerpávání kapacita Dolního Kamíckého jezera. Jdeme zpátky po schodech nahoru a dostaneme se do strojovny.
4: Napřed se ta nová Francisova turbína spočte, namoduluje se.
1: Předseda představenstva společnosti Vykov Group Martin Vichtrle,
4: která se pak testuje na v laboratořích hydraulicky, jestli skutečně funguje tak, co od ní očekáváme. Pak ta turbína jde do výroby, stejně jako generátor.
1: Generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČES Daniel Beneš říká, kdy bude nová elektrárna dokončená.
5: Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu v příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
1: Novou přečerpávací elektrárnu technici dostaví v roce 2033. Z Orlické přehrady Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: Celá v rytmu ve 6:15. Posloucháte ranní vysílání.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ve schodě jsou teploměry ve středních Čechách a v Praze. Jen nepatrné rozdíly. Kolem desítky. To je aktuální stav. No, o moc víc se nedostaneme v průběhu dne. A to máme léto. Ale zatím 11. června, pravda, 14 až 17 maxima a jinak dost zataženo a dost dešťových kapek.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Nejen tento pořad, ale i další zásadní si můžete poslechnout ve zpětném poslechu, třeba z aplikace nebo internetových stránek Můj rozhlas. A přidávám taky ještě pozvání k Denise Hergeslové, za chvíli nabídne středočeské tipy pro dnešní uplakaný nebo deštivý den. Tak si račte vybrat, anebo pozorně poslouchejte naše vysílání, protože těch dalších typů budeme mít mraky. A začínáme, co se s tím budeme zdržovat, už teď pěkně po ránu, třeba za hodinu přibližně, budu se spojovat s kolegou Josefem Benedou, kterého jsme vyslali do deště a zároveň jsme poprosili, aby nám přiblížil, jak to vypadá nebo bude vypadat v pražské Opletalově ulici, protože tam totiž začne další ročník závodu 1000 mil československých. Bude to krása, to vám říkám předem.
3: Jsem

co tě ladí.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? V Masarykově kulturním domě v Mělníku se od 15.30 koná hudebně zábavný pořad Trdlovačka s tancovačkou. Můžete se těšit na živou kapelu Tancovačka pod vedením Standy Tatara, hudbu, zpěv, tanec a příjemnou atmosféru. Na hradě Křivoklát si nenechte ujít přednášku historičky umění Sylvy Dobalové věnovanou arcivévodovi Ferdinandu II. Tyrolskému a jeho manželce Filipině Welserové. Dozvíte se víc o pozoruhodném příběhu renesančního páru i o jejich vazbách na Prahu, Křivoklát a zámek Ambras v Innsbrucku. Přednáška začne v 18 hodin v malém rytířském sále. Zažijte vesmír na vlastní kůži. V Mladé Boleslavi bude mít na náměstí Míru zastávku 18 metrů dlouhá mobilní raketa Spacebus. Přiváží sebou špičkovou virtuální realitu a dechberoucí pohled na naši planetu. Celou misí vás provede avatar českého astronauta Aleše Svobody. Připravte se na start v 15 hodin. Do 16.30 je raketa přístupná veřejnosti. Kdo dřív přijde, ten letí. Další zastávky rakety jsou 12. června v Milovicích a 13. června na Kladně. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Dobré ráno přeji všem, ano i vám, co se ten budík rozezvonil už třeba v 5. No máte hodinu zpoždění. No pojďme radši k tomu, co je aktuální. Seděla tam původně jako zpravodajská snůžka neštěstí, ale já přišel na nápad.
1: Baby nebude sedět v koutě.
0: Pojď ke zprávám.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Bylo 6 hodin, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se odpoledne sejde s prezidentem Petrem Pavlem. Rekonstrukce Pražské ulice v Dolních Břežanech ode dneška omezuje řidiče a počasí bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Prezident Petr Pavel přijme dnes odpoledne na Hradě ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku anebo dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s víc než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc. Řidiči ode dneška neprojedou Pražskou ulicí v Dolních Břežanech. Objízdná trasa na Pražský okruh vede přes obce Zlatníky a Vestec. Silničáři budou ulici opravovat nejpozději do 10. července. Odhadované náklady jsou 5,5 milionu korun, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
4: Důvodem je zhoršený stav povrchu vozovky, ale také snaha snížit hlukovou zátěž v této lokalitě. Na silnici proto položíme speciální nízkohlukový asfaltový koberec.
3: Dopravu v Dolních Břežanech komplikuje taky uzavřená silnice na Pražskou z Braslav, takzvané Břežanské údolí, které se bude opravovat do konce roku. Dělníci opravili taky barokní sousoší svatého Jana Nepomuckého v Pražské Vinoři. Restaurátoři speciálním připravkem by pískovcovou sochu zpevňovali a vyčistili ji od mechu a lišejníků. Následně s památkáři navrhnou další postup na opravu prasklin a jiných závad. Odhadované náklady jsou necelých 400 tisíc korun.
2: Sport.
3: České fotbalisty čeká po 20 letech zápas na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na zítřek v Mexiku proti Jižní Koreji. Reprezentační kouč Miroslav Koubek přiznal, že o základní sestavě už má jasno.
5: Samozřejmě jsou tam nějaké věci okolo typologie soupeře, který jsme zvažovali, jsou tam věci, které vystoupily ze zápasu s Kosovem a s Guatemalou. Pokud nic nestane, tak o sestavě máme jasno.
3: Utkání Česko-Jižní Korea začne zítra ve 4 hodiny ráno našeho času. Mistrovství světa začne už dnes večer v 9 soubojem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou.
2: Počasí.
3: Dnes bude nejprve většinou zataženo, místy s deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá, na některých místech s přehánkami a ojediněle i bouřkami. Večer má pak oblačnost i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Do zítřka do 7 hodiny uzavřen jeden pruh na dálnici D7 kolem 10. kilometru ve směru Chomutov. Buďte připraveni na všechno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
0: Pojďme se ještě vrátit zpátky k tomu fotbalu, který začíná vlastně dneska večer. To první, co nás čeká zásadní, je ráno ve čtyři. Ty jsi mluvila o tom a v tom příspěvku bylo, že náš trenér nebo kapitán říkal, že co?
3: Trenér, že má o základní sestavě jasno.
0: A víš, co říká ten trenér korejských fotbalistů?
3: Nevím.
0: Já to vím. Ten se jmenuje Hong Myong Po a je přesvědčen, že korejští fotbalisté v úvodním utkání na mistrovství světa proti českému týmu zvítězí. Mužstvo podle něj během přípravy dostalo 100%. Nebo dostali se na 100%.
3: No, já jsem ještě, ten zápas.
0: Já taky, ale jako oni nevědí, co znamená u nás 100%, jo? Hmm. Takže přátelé, my budeme připraveni, budeme to sledovat, i já antifotbalista, budu přinášet aktuální informace.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.
0: Spálně, jistý překvapím. Co bude za chvíli?
3: No, my vás pozveme totiž na 10. večerní, protože divadlo pro naše uši.
0: No to je pravda, pravdoucí, tak počkejte si. Ono je totiž zásadní výročí a nechtěli bychom, abyste o něj přišli.

0: platí. Bude plno, kdo pojede na víkend, tak rozhodně pátek, to už je taková malá sobota, takže čtvrtek, poslední pracovní den, to většinou jistí. A to máme 6.12.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Ano, pozvání na dnešní večer, kdo by rád do uší nějaké to divadlo z archivu. No, není problém, všechno máme. Robert Tamchyna obzvlášť. Další narozeniny vlastně v té řadě velkých hereckých výročí letošního roku přináší dnešek, no a konkrétně krásné půlkuletiny herečky s velkým, vlastně ona má takový dramatický talent, hluboké oči a ten hlas, božský hlas. No, schválně poznáte jim vedle Miroslava Moravce v jednom ze starších rozhlasových pořadů.
2: Tady něco máte.
3: Co to je?
2: Dopis. Milostné přaníčko.
3: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
2: Při troše fantazii. Je od hrabite Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
3: Slečno de Chantilly. Loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora. V zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
2: Tak přísahám.
0: Přísahejte i vy, že budete poslouchat v 10 večer. Máte to na jazyku, máte její jméno na jazyku a nejde vám to ven? Řeknu to za vás. Marie Drahokoupilová, právě jí budeme přát v dnešním divadle pro vaše uši. Tak poslouchejte po zprávách ve 22. No a kdo jiný než s Robertem Tamchynou?
1: Divadlo pro vaše uši. Poklady z našeho archivu.
0: Další host pěvecký přichází do našeho vysílání, jmenuje se Phil Collins. Posloucháte středočeské vysílání, tady Český rozhlas, Macík, za chvíli přidáme informace o počasí, taky zelenou vlnu. Ať máte krásný den s Českým rozhlasem, a nebo i vlastně bez něj. Když budete chvilku, to vám povolujeme, ale vrátit se, ano, vrátit se. Máme zajímavý program, který vás jistě naplní.

0: Jestli se veličenstvo vyspalo do růžova, uslyšíte s moudrým rozhodnutím v našem vysílání už za chvíli. Podíváme se k pohádce Koloběžka první. To víte, člověk se musí taky rozmlouvat po ránu před vysíláním a o tom, jak se dá taky skvěle rozmlouvat i s Jitkou Molavcovou. Zkrátka důkaz za moment.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Čtvrtek 11. června, 6 hodin 18,5 minuty. Začínáme zataženou oblohou, místy s deštěm, to nás nepustí i v průběhu dne. Na teploměru 14 až 17 a zas tak moc foukat to nebude.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno, tak v Praze už postupně sílí provoz na hlavních tazích směrem do centra. Pomalej se třeba jede v Liberecké, z Letněn do Holešoviček a do tunelu Blanka. Zdržení asi 10 minut. Vázne provoz také na Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové právě na příjezdu k Europarku Průmyslové a plní se už i Českobrodská na příjezdu do Běchovic. Zdržení do centra Prahy od Českého Brodu asi 10 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Tentokrát se vypravíme do světa filmů a seriálů. Naším hostem bude režisér a scenárista Zdeněk Zelenka, který je podepsán i pod několika divadelními muzikály.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy, každou neděli po 11. hodině. Každý

0: 6:23. Někdo řekne, že to je pitomost na entou, ale já se tak neuvěřitelně bavím, kdykoliv vidím tuhletu pohádku, ve které nejenom znáte písničky, příběh, ale koukáte na ty sympatické osoby, nejen které vás provázely tedy mládím, ale i dnes s odstupem času. Jací jsou, jak se změnili a vůbec máte je ve svém srdci?
1: Doufám, že jste se vyspali do moudrého dne a že mi předvedete, jací jste mudrci, hloubalové a chytrolíni. No, můžeš začít, mináři. Co se podle tebe lidem nejvíc vyplatí?
2: No, nejvíc se vyplatí mít všecko pěkně pod zámkem. Oni lidi dneska ukradnou i nos mezi očima. Nejsladší na světě je můj 12letý met. Doma ho schovávám celý soudek a přijde sem kapu na blíznutí, aby se pan král přesvědčil, že si nevymýšlí.
3: Zamítá se, u soudu se neblíže,
0: No jo, no tak neblíže. Tak se smějí hrát společenské hry a žužlat cukrlata? Uznejte sami, že tak trochu si tuhle pohádku rytířka z Trychtýřovic urvala pro sebe.
4: Jsem

0: V úterý jsme pro vás vysílali mezi 10. a 12. hodinou Tomáše Pancíře s pořadem, kde poskytovali informace hosté na téma Nová zelená úsporám. Komu to uniklo, podívejte se na náš web středničechy.rozhlas.cz, to podstatné tam najdete.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Dobré ráno. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta se dnes sejde s odborníky svého úřadu, kteří by se měli nově přesunout na ministerstvo práce. Schůzky se zúčastní i ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO. Bárta chce zaměstnancům vysvětlit, že přesun na ministerstva jejich agendy neohrozí. Zaměstnanci s tím nesouhlasí a zůstávají ve stávkové pohotovosti. Přesun agend je naplánovaný na 1. července. Cestující v Praze a ve Středočeském kraji můžou využívat nové vlakové soupravy Regiofox, tedy takzvané lišky. České dráhy převzaly od výrobce PESA poslední vozy z 38 objednaných souprav. Výjíždět budou z domovských dep v Pražské Libni a v Rakovníku. Praha 13 chce na 10 let dopředu vyřešit dostupnost bydlení. Obyvatelé Prahy 13 se tak můžou v aktuálním dotazníkovém šetření vyjádřit, jak bytovou situaci vnímají a co by městská část měla zlepšit. Z výsledků ankety a odborných podkladů pak radnice vytvoří dokument pro plánování a přípravu potřebných opatření. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let, byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli jejich činnosti byla komunistickým režimem perzekuována. 20-násobný český šampion basketbalové ligy mužů Nymburk se od nové sezóny sloučí s pražskou Slavií. Nově vzniklý klub SK Slavia Praha era NBK bude hrát své zápasy v pražské hale na Královce. A ještě počasí, nejprve bude většinou zataženo, místy s deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá, na některých místech s přehaňkami a bouřkami. Večer má pak oblačnosti i srážek ubývat a teploty do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor na nešťastně odstavené auto na dálnici D6 na 33,5 kilometru ve směru do Prahy, takže u Nového Strašecí zbystřit nejen kvůli tomu, jestli svým svícením spíš nezpůsobujete to, že nejste vidět, a nebo že si chytáte lelky, případně píšete textové zprávy. Vykašlat se na to, věnovat se provozu a taky místy prší, tak ať se nám nesklousnete někam do příkopu, nechci vás hlásit.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A že to, co máme pro vás připravené za chvíli, je fakt důležité a zásadní, tak je tam červenou barvou tučně, musí přesně v tolik. Je na roztrhání chlapec.
2: My už jsme o tom mluvili v našem ranním zpravodajství, totiž před půl hodinou odstartoval od hlavního nádraží v Praze, přesněji Sopletalovy ulice, tradiční závod 1000 mil československých. No a na 130 veteránů byl zvědavý i náš reportér, je na místě a do vysílání se nám přihlásí zhruba za 5 minut.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: No. Lhát se nebude a něžná slova se říkat budou, ale nejdřív řekne nám něco Josef Beneda, který už je připravený v pražské Opletalově ulici, protože je tam dost rušno, kdo jste tam prošli už v průběhu včerejšího dne podvečera, tak jste byli vlastně už v těch přípravách na další ročník závodu 1000 mil československých. 130 historických automobilů během 3 dnů možná dojede do Bratislavy a následně se vrátí do Prahy. A Josef vám teď poreferuje, co vidí. Vítej, dobré ráno.
1: Hezký den. Před sídlem Autoklubu České republiky v Opletalově ulici teď každou minutu vyjíždí historická vozidla. Závod odstartoval v 6 hodin mávnutím české vlajky prezident Petr Pavel. Z celkových 130 posádek se do letošního závodu přihlásilo rekordních 67 československých vozů. A také 5 vozů původního dálkového závodu ze 30. let. Jako první na trať krátce po 6. hodině vyrazila ženská posádka ve vozidle Java Minor. Na start se postaví i další vozidla z období před druhou světovou válkou, jako třeba Praga Alfa, Aero 750 nebo zbrojovka Brno Z4. Do závodu se zapojily také zahraniční posádky a zahraniční značky vozů, jako třeba BMW, Jaguar, Bentley nebo Lincoln. Nejstarším vozem na startu je Buick Master 6 Roadster z roku 1926.
0: Kudy tudy tam k našim bratrům slovenským?
1: Tak během dneška by měly posádky dorazit až na Slovensko. Pojedou přes Kolín, Polnou, Ostrovačice, Lednici a Hodonín, až se dostanou k hradu Děvín a do Bratislavy. V pátek je trasa zavede kolem hradu Červený kameň a Banské Bystrici. Cíl bude u Bratislavského hradu. A v sobotu se budou vracet zpět do českého hlavního města. Například přes Brno, Velké Meziříčí nebo Jihlavu. Příjezd vozů zpět do Prahy plánují organizátoři okolo 17. hodiny před budovou Národního technického muzea.
0: Soutěž veteránů obnovuje vlastně takovou tradici dálkového závodu 1000 mil československých, který se konal ve 30. letech 20. století. Kdyby náhodou někdo nevěděl, co to vlastně je za akci, tak pojďme si říct něco víc.
1: Tak soutěž se konala v letech 1933 až 1935. Závodníci tehdy museli urazit zhruba 1600 kilometrů, tedy 1000 mil, a navíc se startovalo odpoledne, takže velkou část trasy museli projet v noci. První obnovený ročník se konal v roce 1970. Od roku 2015 závod jezdí každoročně. Účastnit se můžou pouze vody do modelového roku 1939. V současnosti závod pořádá spolek přátel 1000 mil československých a podílí se na něm i veterán Car Club Praha, Veterán klub Bratislava, Autoklub České republiky a Národní technické muzeum.
0: S radostí, velkou láskou, úsměvem a hlavně leštičkou, sušič, leštič, lakům, náš kolega reportér Josef Beneda. Moc děkujeme za přiblížení a ať se na tu krásu hezky dívá.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Oldies s vámi a pěkný den. Začínáme takovou zvláštní oblohou v Praze. Máte tam od všeho něco, tak doufám, že to splňuje vaše požadavky na příjemné ráno.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A teploty kolem desítky, to je také aktualita, hezky rovnoměrně, tak rozprostřeno do celých středních Čech. V průběhu dne maximálně 17 a taky dost vlhko teda. Jo, ty mraky, někde se to protrhá, taky se ukáže modrá, i paprsky sluneční, ale to k jaru v uvozovkách patří. I když letní den už se mi začíná stýskat.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Lukáš Miller hlídá pražskou dopravu, tak pověz, co vidíš, když vidíš tam na ty monitory.
2: Hezké ráno, tak v Praze už je silný provoz, hlavně směrem do centra, pomalu se jede po Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové, to zdržení k Europarku je asi 15 minut, 10 minut pak naberete i na jižní spojice, a to v opačném směru z Lanového mostu Průmyslové. Pomalej se jede na severu v Liberecké ulici z Letňan do Holešoviček a také do tunelu Blanka, zdržení asi 10 minut, plní se také Karlovarská z Pražské okruhu na Bílou horu, čekejte také 10 minut navíc a 10 minut pak naberete i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 6.51. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Do odpoledne dosá dost času, ale můžeme vábit. Tentokrát bude hostem Ester Geislerová. Vy se dozvíte třeba i to, že v roli režisérky natočila film Dvě deci tuše. Celovečerní dokument je o tatínkovi Petru Geislerovi. Japanolog, pedagog, kaligraf. No jak je možné, že se naučil japonsky tak dobře, že rodilí mluvčí nepoznali rozdíl a Rejko koukala ještě víc, když hledala svého Gora?
1: Táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný.
0: No to chápu. A chápu i, že bude 7.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Je dost pravděpodobné, že vy, kdo jezdíte v pražské integrované dopravě autobusy 441 a 444, tak byste měli být víc obezřetní a podívat se do aplikace Pytlítačka, jestli váš spojí. Jede, on teda pojede, ale s největší pravděpodobností o dost později. Podívejte se na zpoždění.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Poslance dnes čekají dvě mimořádné schůze. Středočeský kraj připraví strategii pro zvládání dopadů stárnutí populace. A třída Václava Klementa v Mladé Boleslavi bude od soboty průjezdná už téměř bez omezení. Dnes bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehaňky a teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Poslanci budou v poledne jednat o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacích pro skupinu Agrofert. Opozice kvůli tomu nechala svolat mimořádnou schůzi sněmovny. Žádá pozastavit vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD vystoupí v úvodu schůze ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
5: Protože, jak víte, tak už je tady odpověď z generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova DG Agri, která potvrdila, že ty nárokové dotace se týče toho čerpání a postupu jsou v pořádku, takže to tam v podstatě i oficiálně pan ministr by sdělil.
4: Ve 3 odpoledne pak čeká poslance další mimořádná schůze, kterou tentokrát svolala koalice. Měli by na ní pokračovat v projednávání stavebního zákona. Středočeský kraj se chce připravit na stárnutí populace. Připraví proto plán, který bude v následujících 10 letech řešit například potřeby seniorů a dostatek sociálních služeb. Dokument má podle krajského radního pro sociální věci Martina Hrabánka z ODS řešit i větší spolupráci hejtmanství a měst na budování domovů pro seniory.
6: Kombinace starší generace, která se dožívá více let, a kombinace toho, že se rodí méně dětí a bude méně lidí, kteří budou moci pracovat a poskytovat třeba i služby v sociální oblasti, tak bude opravdu velmi náročná.
4: Třída Václava Klementa v Mladé Boleslavi bude průjezdná už bez omezení. Od soboty. Skončila totiž letošní hlavní část její rekonstrukce. Teď začnou dělníci budovat chodníky a trasy pro cyklisty. Od pondělí, tedy od 15. června, do konce června pak bude zavřený vjezd do Čechovy ulice. A až do 4. října neprojedou řidiči křižovatkou ulic u stadionu a Jiráskova. Oprava třídy Václava Klementa v Mladé Boleslavi bude stát celkem 227 milionů korun a skončit má příští rok.
3: Sport.
4: Česká reprezentace se připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa ve fotbale. Národní tým čeká Jižní Korea. Hrát se bude na mexickém stadionu v Guadalajaře. Utkání Česko-Jižní Korea začne zítra ve 4 ráno našeho času.
3: Počasí.
4: Nejprve bude většinou zataženo, místy s deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá, na některých místech s přehánkami a ojediněle i bouřkami. Večer má pak oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Nic, co by v středních Čechách, v Praze v tento čas chvilku po 7 hodině nebylo jako neobvyklého, nic takového. Stát budete tam, kde vždycky v tento čas stojíte. Ale co by mohlo být jiné, to je třeba 12 mezi Roztoklaty a Úvaly na půl cesty. Tam se zdí kyvadlově a bude jezdit dneska do 17 hodin. Silničáři se rozhodli, že tam budou pracovat.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: S láskou pro vás za zpravodajství i Soňa. Dobré ráno.
7: Hezké ráno.
0: A taková smutná vám je, když ten mikrofon vypnou, tak to je tak jako tududum, dum. Čím tě potěšit?
8: Kubrt, cože? Hrachovou, cože? Hybrise, cože? Počítač, co? Staníka.
9: Zdravím, Kubrte, všechno vylej.
8: Všecko a za šišotkem. Zkus do ráda. Čulebrka, vinek, flánky jsou vypadní.
0: Takový bude čtvrtek, referenta Kuberta. A co bude v Region Expressu tom čtvrtečním?
7: Tak Správa železnic včera představila veřejnosti projekt Rybeňského přesmyku v Praze. Stavba má zrychlit vlakovou dopravu na důležitém koridoru. No a náš reportér přímo na místě zjišťoval mimo jiné to, co na tento projekt říkají lidé z Prahy 9. Uslyšíte to už za chvíli právě v Region Expressu.
0: A čurybrka ti taky udělám, to umím.
2: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: 7 hodin, 12 minut, aktuální zpoždění v rámci pražské integrované dopravy, tak mimo toho běžného provozu, třeba i u vlaků se najdou spoje, třeba na trati Týnec nad Sázavou, Praha hlavní nádraží, nebo třeba tady ještě vidím, třeba ano, Olbramovice, Sedlčany, zkrátka ano, někde zpoždění jsou, ale nejsou zas tak zásadní, takže do cíle se stejně dostanete tak jako tak a školáci žádná zpožděnka nebude, to vám říkám rovnou, hezky do školy, sice přijdete možná později, ale učit se a mimochodem o vás taky bude řeč. Počkejte si za chvíli v rámci Ahoj Rádio, protože tam se upustí vaše fantazie na téma Velká vlaková loupež.
1: Region Express.
0: Teď ale zamíříme na našich vlnách do dopravy. No a kdybych měl být úplně konkrétní, tak tentokrát zavítáme v Region Expressu do hlavního města, protože veřejnost v Praze 9 se seznámila s projektem takzvaného libeňského přesmyku. Ta stavba je vlastně plánovaná na 3 roky. Nadjezd má umožnit plynulejší provoz vlaků vlastně na tom důležitém koridoru v hlavním městě a dál. V opačném směru do Kladna, do Kolína, pardon. Ty práce mají stát nějakých 2,5 miliardy a o konečné podobě mostu i odpočinkové zóny pod ním můžou spolu rozhodovat obyvatelé Prahy 9, tedy já.
2: Máme pocit, že tam není prostě dostatečně hodnocen hluk. Máme otázky nad tím, jaká je vlastně, jaký je přínos toho celého projektu, zvlášť v porovnání s tím, co vlastně ten projekt pro občany Prahy naopak jako jim ubere.
3: Popisuje Leona Hornová, která přišla na veřejné projednání projektu stejně jako další obyvatelé Prahy 9. Problém se stavbou libeňského přesmyku má třeba i Jan Vít.
4: Já si myslím, že pod mostem nemůže nikdo v principu pohodlně odpočívat, sedět, pít pivo nebo něco.
3: Jan Vít reaguje na návrh vybudovat pod novým mostem například dětská hřiště nebo místa k sezení. O tom může veřejnost do konce června hlasovat, říká architektka projektu Iveta Torkoňáková.
5: Lidé se můžou rozhodnout, jestli si přejou dětské hřiště, jestli si přejí amfiteátr, jestli si přejí mít sportoviště pod mostem. Tady ty všechny varianty vlastně můžou sloučit, můžou si říct, chceme všechno. Někdo může říct, nechceme nic.
3: Lidé můžou přes takzvaný portál Pražana hlasovat i o podobě samotného mostu. Ten má podle náměstka ředitele správy železnic pro techniku Petra Vaníčka ulevit železničnímu koridoru v Libni a cestujícím má zajistit plynulejší a rychlejší spojení.
6: Momentálně je pro nás lokalita Libně úzkým hrdlem, protože se nám tady kříží dvě klíčové trati. Jedna je koridorová trať z Prahy na Kolín a druhá je trať z Malešic potom přes Libeň na Holešovice a Kralup. Když jede nákladní vlak, který jede z Malešic, tak v tuto chvíli musí před koridorovou tratí zastavit, ideálně počkat na okno na tom extrémně vytíženém koridoru, kde jezdí desetitisíce cestujících a počkat, než se mu tam utvoří prostor. Ve chvíli, kdy ten prostor se utvoří, tak ten vlak se musí znovu rozjet, pomaličku nám překřižuje úrovňově tu trať a tím pádem nemůžou projíždět ty osobní vlaky na Kolín a právě toto je pro nás to klíčové úzké hrdlo, kterého bychom se chtěli zbavit libeňským přesmykem.
3: Dělníci by libeňský přesmyk měli začít stavět na začátku 30. let. Z Prahy 9, Richard Webs, Český rozhlas.
0: By měli, si znamenáme do našeho rozhlasového kalendáře, budeme to hlídat, sledovat a pojďme se vsadit. Bude to rychleji postavené než rychlodráha do Kladna? A nebo první část nějaké vysokorychlostní trati v naší republice?
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Honzíku, máš zpoždění. Už teď je 7.16 a to si ještě nepustil Babu Abu.

0: Pozor na průjezdu městem Dolní Bousov, přímo v tom hlavním náměstí, nebo na hlavním náměstí dvě auta po nehodě. Dost lidí kolem se tam motá na místě složky záchranného systému.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Bude plačtivo, dost takových hezkých mraků sympatických na pohled a na fotografování a občas se z nich bude spouštět, taky bude bouřit, ale to výjimečně. Jinak na teploměru se ukáže a dvakrát se podívejte, zaostřete. Opravdu, když uvidíte maximálně tu 17, pak je to v pořádku.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Dneska ráno tak v Praze stále čekejte silný provoz do centra a navíc komplikace v ulici k Barandovu, kousek za sjezdem z Pražského okruhu, tam stále překáží hromadná nehoda 3 aut v levém pruhu a kolona je už z Pražského okruhu od Lochkovského tunelu zdržení do ulice k Barandovu asi 20 minut. Ucpává se stále Liberecká ulice, na příjezdu do Holešoviček z Letňan zdržení asi 20 minut, ty kolony pak pokračují i k vjezdu do tunelu Blanka. Pomalý provoz je na příjezdech k Barandovskému mostu směr Smíchov, zatím se pomalej jede ve Strakonické od závodiště, ale začíná se plnit i jižní spojka od sjezdu na Braník. 10 minut pak naberete ve Kbelské ulici na příjezdu do Hloubětína od Novopatské a také na magistrále, tam je plný Nuselský most na vjezdu do Legerovy, kolona od Kongresového centra je na 10 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Dnes už neléčíme jen rakovinu plic jako jednu nemoc. Díky skvělé diagnostice hledáme konkrétní slabé místo nádoru. U Patricie jsme našli specifický klíč, říká pneumoonkoložka Marie Dresslerová.
4: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, že zabírá.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Každý zná velkou vlakovou loupež, ale aby byla ta nejlepší, jak by měla vypadat?
1: No, že když ten vlak jede rychle a nezastaví na té zastávce, tak oni běžej za ním, tak jeden chlap tam může stát na nádraží a druhý vlítnout na koleje a tak se ten vlak zpomalí.
2: A nebo ukradnou peníze, vezou tam třeba nový bankomat a můžou si ho vzít někam. Pak půjdou do vazby, oni zloději si uvědomějí nebo ne, že už nemůžou krást a dají si na ně takový znamínko, červený, žlutý nebo takovou kameru a pak můžou vědět, kam jdou a jestli loupějí.

0: Ano, go do zpravodajství, to bude přesně za minutu. Soňa Jindrová už ve studiu, vítej s kačenkou.
1: Dobré ráno.
0: Podívejte se, já přines jednu abnormálně velkou kačenku a kouká se jí přímo do očí.
1: Je krásná.
0: No, teď. Mimochodem, dnes je světový den rysů, jo? Takhle rys vábí samičku. A kouká. Kouká. A když se to podaří a přivábí, tak první hádka vypadá takhle. Připomíná ti to něco, nebo já nevím.
1: To nevím.
0: Vyřvané kočky vesnický, kdo přijde. Nepřišla, kouklas, že ty jsi. A tak. Tak jdeme dál, jdeme do zpravodajství.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Poslance dnes čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Na dopravní obslužnost dá Středočeský kraj příští rok podle odhadu 6 miliard a 700 milionů korun. To je o zhruba 300 milionů víc než letos. Peníze půjdou například na provoz vodíkových autobusů. Další informace přidáme za půl hodiny ve zprávách v 8. Fakultní nemocnice v Praze na Bulovce včera po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila a odletěl proto zpátky do Spojených států. Firmy opravují vybavení společenského domu v Neratovicích. Jde například o divadelní závěsy, opony a části podlah. Práce za zhruba 5 milionů korun musí dělníci stihnout do začátku příští kulturní sezóny. V létě se například filmové projekce, divadla a koncerty přesunou do letního kina. Novou správní radu knihovny Václava Havla jmenoval David Dušek bez vědomí Dagmar Havlové a pravděpodobně i v rozporu se stanovami. Havlová to uvedla ve vyjádření pro Český rozhlas. Dušek, který je předsedou správní rady, do ní včera jmenoval mimo jiné třeba hudebníka a bývalého ministra Michála Kocába. A počasí nejprve bude většinou zataženo místy s deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá na některých místech s přeháňkami a bouřkami. Večer má pak oblačnosti i srážek ubývat a teploty do 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Zaplať pámu, nehody nejsou úplně hlášené. Ze středních Čech tady mám pouze připomínku nehody v Dolním Bousově, přímo na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Na té okružní křižovatce dvě auta po nehodě na místě složky záchranného systému a dost, já vlastně můžu upřímně, dost čumilu kolem. Takže koukat a pomáhat samozřejmě, možná se inspirovat, ale tady prosím ne. Přidávám další problémy na silnicích. 101, kdo projíždíte Kralupy, tak tam v Pražské ulici probíhají nějaké stavební práce, to vás může pod železničním mostem překvapit. No a jinak vozidlo údržby udržuje v štrůdlu aut na silnici 3 před nájezdem na dálnici D1, takže nejen, že si postojíte ve své klasické ranní koloně, ale ještě se musíte vyhnout přes ty dvě čáry. Vozidlo údržby neuhne.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Víš, a teď jsem si říkal, jestli náhodou nějaký vtipálek, který připravoval ranní scénář vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy pro dnešní datum, vlastně nedělá poznámku z našeho soukromí, protože oheň v sobě máš, zpívá Karel Gott.
1: No, já prozradím, že už se za chvíli vydáme do Benešova. Tam se totiž včera konalo finále už 57. ročníku atletického poháru rozhlasu. A nebyli tam jenom soutěžící školáci, ale taky mnohé sportovní hvězdy. A v neposlední řadě taky náš sportovní reportér, který vás do Benešova zavede už za pár minut.

0: jestli ta cesta růžová je myšleno tím, že třeba růže nebo opravdu, tak v tomto směru máme zalito spláchnutý pil a bude se nám lépe dýchat. Na stadionu v Benešově bojovali děti na republikovém finále poháru rozhlasu. No, někteří žáci a žákyně druhých stupňů základních škol předvedli někdy až mimořádné výkony, kdybych tam byl já, mimořádně špatné výkony. Takže do Benešova je přijel podpořit i patron 57. ročníku této týmové soutěže, v současnosti nejlepší český překážkář na krátkých sprintech Jonáš Kolovazník.
1: Je to jedna z mojich nejoblíbenějších soutěží, na kterou vždycky rád vzpomínám, protože ten týmový duch prostě se dá zažít jenom na několika závodech v atletice, protože to je individuální sport a pohár rozhlasu byl fakt v tomhle úplně supervej.
2: To říkal ve vysílání radiožurnálu Sport na útulném stadionu v Benešově Jonáš Kolomazník, semifinalista halového světového šampionátu v Toruni v běhu na 60 metrů překážek. Teď je mu 23 let a v žákovském věku prý svými výkony moc nevynikal. A tak rád vzal roli patrona, nebo chcete-li tváře tohoto ročníku poháru rozhlasu.
1: Nikdy mě to nenapadlo a jsem se sem nikdy nedostal na finále s klukama, s naším týmem.
3: Neměli jste tak silný tým.
1: Neměli jsme, bohužel. Vždycky jsme těsně skončili v krajském kole na druhém a na třetím místě, takže jsem popravdě tady nikdy nebyl na finále a je pro mě takový hezký melancholický zadosti učinění se sem dostat, sice úplně v jiné roli, ale v o to hezčí roli, protože můžu být jakoby vzorem pro nastupující generaci.
2: A to evidentně Jonáš Kolomazník je, přestože třeba ještě širší veřejnosti zas úplně známý není, tak díky výkonům na dráze, ale třeba i aktivitou na sociálních sítích je velmi oblíbeným atletem u žáků základních škol. A když se podíváme na některé finálové výkony dětí, tak třeba 190 cm Antonína Baránka z Břeclavy ve výšce nebo 640 cm Richarda Tužila z Prahy v dálce už rozhodně zaujmou. Sledoval je přímo na stadionu i šéf české atletiky Libor Varhaník, který mluvil o důležitosti poháru rozhlasu.
4: 57 ročníků, to je pro soutěž školní určitě nevídaný a pro nás je to určitě to pokračování, je velmi šťastný, když vidím, jaký zájem o to stále je a my budeme bojovat o to, abychom to i udrželi.
2: Doplnil Libor Varhaník. Z Benešova Jakub Marek, Český rozhlas.

0: dnešní ráno nazvat meteorologickým andělem.
1: Jestli vám to udělá dobře?
0: No velmi, naplnili se nám sudy od svatého Petra na chalupě, teda půlka z těch šesti, ale to je dost, to je dost. Tak jak to vidíte vy, teď po ránu, prší ještě?
1: No tak teď po ránu už prakticky nikde neprší, i přehánky na západě Čech spíše na západě kraje spíše ustávají, ale to se v průběhu nezmění, nicméně můžu ještě doplnit aktuální teploty, které se pohybují většinou mezi 9 a 13 stupni.
0: Dost mě zarazilo, že dnešní ranní teploty, tak dejme tomu před hodinou a půl, byly skoro všude stejné, jenom pár desetinek rozdíl, to nebývává úplně obvyklé.
1: Může za to především velká oblačnost, která nás v noci provázela, a také mírný vítr, takže ty lokální rozdíly, které se objevují, zejména když je zmenšená oblačnost, se nemohly vlastně prosadit.
0: No a ta fronta nám udělá kdy pápa?
1: No, fronta už de facto pápa udělala, ale dnes k nám bude proudit chladný nebo chladnější a vlhký vzduch od severozápadu a ten se postará o to dnešní počasí.
0: To v citech v lidskosti teda úplně není dobrá kombinace, chladný a vlhký, ale každopádně bude. Co to znamená? Pojďte nám to přeložit.
1: Tak znamená to, že teď sice máme na některých místech slunečno nebo svítí slunce, je takové polojasno oblačno, nebo ale třeba na jihovýchodě spíše až zataženo. Bude se v průběhu dne tvořit kupovitá oblačnost, bude ji poměrně hodně a přinese četné přehánky. Četné přehánky a místy i bouřky, hlavně tady v poledních a odpoledních hodinách, s nimi počítejme. Během večera budou postupně ustávat a oblačnosti pak bude ubývat. No a teploty vystoupí jenom na 14 až 17 stupňů, takže teplo moc nebude. Navíc přidá západní až severozápadní, tedy poměrně chladný vítr, 3 až 6 nebo 7 metrů za sekundu. Navíc v přehánkách a bouřkách bude ten vítr přechodně zesilovat a večer začne slábnout.
0: Já vím, že to vnímáte, ale ode mě takové ty vlny, takové to, jako ať už to neříká, ať už prostě to léto se ukáže taky v plné síle, ne? Ty třešně nejsou jenom pro špačky, ale i pro nás, tak aby jsme sklízeli ještě v suchu.
1: No.
0: Nic, tak, do budoucna nic, nemáme tam vyhlídku.
1: Něco lepšího tam máme. I když je pravda, že v noci na zítřek tady sice ty deště, ty přánky ustanou, ale zítra v průběhu dne od západu bude oblaků zase přibývat a přidá se postupně, hlavně tedy v poledních, odpoledních, večerních hodinách, občasný déšť nebo přehánky, ale nemělo by pršet trvale. Takže tam to úplně ideálně nebude. Na druhou stranu v sobotu by po takovém trošku možná deštivějším ránu v průběhu dne už mělo být více slunce a také vyšší teploty. Takže sobotní maxima by mohla vyšplhat až na 22 stupňů Celsia, takže tam už by to mohlo být příjemnější a odpoledne už často bez přeháněk, takže třeba na ty třešně.
0: No a ještě navíc prostor pro doplnění zbylých tří sudů. Tak děkujeme, ať se daří a kdyby náhodou něco, kdyby to ty počítací stroje přepočítali ještě nějak jinak, dejte nám vědět. Hezký den.
1: Určitě. Vám taky naslyšenou.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A na silnice a honem a do hlavního města a nebo nejbližšího okolí to hlídají v dispečinku TSK Praha v ulici na bojišti. Tak pověz, Lukáši Millere, co vidíš, co se děje a problémy jsou velké.
3: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze je silný provoz a navíc stále komplikace v ulici k Barandovu směrem do centra, kousek za nájezdem z Pražského okruhu stále řeší hromadnou nehodu v levém pruhu a kolona je právě z Pražského okruhu od Lochkovského tunelu asi na 20 minut právě k nehodě. Ucpává se stále Liberecká ulice na příjezdu k tunelům a k Bulovce z Letňan, je to asi na 20 minut, pomalý provoz je pak na jižní a na Štěrboholské spojce, teď ty kolony jsou obousměrně před průměrem. Myslovou, a to jak z Černého mostu, tak od Spořilovské, je to vždy na 15 až 20 minut. Pomalý provoz je i na příjezdech k Barandovskému mostu směr Smíchov, ve Strakonické zdržení od Lahovického mostu 20 minut, 10 minut naberete i na jižní spojice od sjezdu na Podolí. Ucpává se na magistrále Nuselský most do Legerovy, zdržení od Kongresového centra 10 minut, 10 minut se stojí v koloně i ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Vázne provoz pak také ve Kbelské z Letňan do Hloubětína, zatím zdržení 10 minut a plní se příjezdy ke křižovatce Vypich, a to jak v Bělohorské, tak i v Kukulově od Motola.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě

digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 07:53, aktuální čas. Dobrý den ve čtvrtek.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Dobrý den, máme čtvrtek 11. června. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Spolek existuje stále, jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova Libuše. O dva měsíce později Zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995, Timothy McVeigh, byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den.
0: Zprávy v 8 za 4,5 minuty, přeji vám dobrý den, příjemný poslech. No a koho pustit? Tak nějak v klidu, abyste si třeba pobrukovali ještě navíc. No, není to zas tak těžký úkol.
3: Hej.

0: Skvělé ráno, posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, Marta Kubišová jako poslední, před zprávami v 8, máme hotové, Soně ještě něco dopisuje, miluji tě, to si řekneme po zprávách, dobré ráno jinak.
1: Dobré ráno.
0: Pro vás ostatní, ať máte líbezně, stejně tak city jako my dva tady ve studiu.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Dagmar Havlová se ohradila proti rozhodnutí Davida Duška jmenovat novou správní radu knihovny Václava Havla. Středočeský kraj dá příští rok na dopravní obslužnost asi o 300 milionů víc než letos. A počasí bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Novou správní radu knihovny Václava Havla jmenoval David Dušek bez vědomí Dagmar Havlové, zřejmě i v rozporu se stanovami. Havlová to uvedla ve vyjádření pro Český rozhlas. Dušek, který je předsedou správní rady, do ní včera jmenoval třeba hudebníka a bývalého ministra Michaela Kocába nebo senátora z klubu STAN Miroslava Bártu. Kvůli sporům s ředitelem Tomášem Sedláčkem opustilo instituci v minulých týdnech několik zaměstnanců a rozpadla se právě i správní rada. Projekt opustila i sama spoluzakladatelka Dagmar Havlová. Použití jména Václava Havla před týdnem předala nadaci Vize 97, která rozhodne o dalším možném projektu. 6 miliard a 700 milionů korun, zhruba tolik, dá Středočeský kraj příští rok na dopravní obslužnost. Je to asi o 300 milionů víc než letos. Peníze půjdou například na provoz vodíkových autobusů, říká radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
3: Neočekávám nějaké dramatické nárůsty. Budou vlastně nárůsty pouze za odpisy za nové vlaky. Bude tam určitě nárůst za provoz souboru vodíkových autobusů v Nížku pod Brdy. Ale ta přesná čísla budou známa samozřejmě až na podzim.
1: Na náměstí Jiřího z Poděbráta na pražském Žižkově nově funguje takzvaná sdílená zóna. Městská část tam zavedla obousměrný provoz pro cyklisty a maximální rychlost pro auta 20 km za hodinu. Je to vůbec první taková ulice v Praze 3, říká místostarosta žižkovské radnice Ondřej Růt ze strany Zelených.
4: Právě tohle místo je vhodný pro tenhle dopravní režim, který je založený na rovnoprávnosti a ohleduplnosti všech účastníků, chodců, cyklistů i lidí v autech. Já se těším, že se právě tady osvědčí a uvidíme, že spolu právě chodci, lidé na kolech a v autech můžou vzájemně docela dobře koexistovat.
1: V bavorském Weidenu dnes začne soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka. Obžalobě čelí majitel firmy Roth International a jeden zaměstnanec dceřinné firmy v Česku. Podle státního zastupitelství vyvezli bez povolení odpad, jehož část lze označit za nebezpečnou. Ten pak nelegálně uložili v Jiříkově na Brontálsku a v Brně.
2: Počasí.
1: Dnes bude nejprve většinou zataženo, místy s deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá, na některých místech s přehaňkami a ojediněle i s bouřkami. Večer má pak oblačnosti i srážek ubývat a nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dorazila aktuální informace o nehodě dvou aut. Policie vyrazila teprve na místo, ještě není v místě, a to na silnici 9 mezi Líbeznicí a nájezdem na dálnici D8 z Diby Exit 1. Tak opatrně, všude, nejen tam, přidávám ještě poznámku o skupince lidí, která si to štráduje po dálnici D6. Tak opatrně u Nesuchyně, to je nějaký 50. 49. kilometr a raději v obou směrech. Kdo ví, jestli se nepřesunou do protisměru.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
0: Víš?
1: Co pak?
0: Martin.
1: Ano, Martin Písařík. No, je to takové trošku zvláštní, zaměřil se na takovou podzimní naši zábavu. I když vlastně v minulých letech je hodně, nebo v minulých dnech je hodně foukalo, tak bychom to možná taky mohli dělat.
0: Počkej, nenapínej mě.
1: No, s Martinem Písaříkem budeme za chvíli pouštět draky.
0: Drakiáda na letní, to vám bejvávalo.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lapankama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládá.

se málem utopím, ať se na huconský šíky najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já. Jo, jako já.

kolega chce zdrpnout třeba zítra. Komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudson spíš jít najmout.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti, konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin 16 minut, tohle byla Jennifer Rush. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Přidáme taky ještě další nebeskou píseň, za chvíli Tereza Kernlová. No zanedlouho bude mít vyprodáno, ještě pár lístků zbývá na její takové bilanční zastávce tady v Praze, tak doufám, že si uděláte čas. Datum říkat nebudu, hezky se snažte na různé předprodejní nebo různá předprodejní místa. Zkuste zaťukat její jméno, příjmení a vyrazíte vstříc hezkým zážitkům s písničkami, u kterých jste třeba vyrůstali, nebo ve vašem případě i trsali na Didžině.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: No, tohle už není až tak velká jako hitparáda ohledně počasí. Máme sice léto, ale Michal Žák vás dá pěkně teď do pozoru v uvozovkách, aby vám prozradil, že i to léto má své vlhké stránky.
2: Může za to především velká oblačnost, která nás v noci provázela, a také mírný vítr, takže ty lokální rozdíly. Které se objevují, zejména když je zmenšená oblačnost, se nemohly vlastně prosadit. No, fronta už de facto pápa udělala, ale dnes k nám bude proudit chladný nebo chladnější a vlhký vzduch od severozápadu a ten se postará o to dnešní počasí.
0: No a ten teploměr opravdu nebude vám lhát, ani nedochází baterky, když ukáže třeba tu 16, v lepším případě 17.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Lukáš Miller opět připraven v pozoru u mikrofonu. Ještě něco dopisuje, jak slyšíme v sluchátkách do této relace Zelené vlny. Mimochodem, kdyby se něco dělo, tak myslím dělo a viděli jste na vašim úsudku, že by bylo dobré o tom informovat, tak jsem s tím. Žádné ranní kafíčko v redakci Zelené vlny nestrpíme. Hezky, ať přesně online aktuálně informujeme vás, řidiče, o tom, co se kde děje. 800 553 553. Tak vítej, povídej.
3: Také zdravím, hezké ráno. Tak v Praze přetrvává silný ranní provoz kolony na obvyklých místech. Navíc stále komplikace v ulici k Barandovu, před ulicí k Austisu směrem do centra stále řeší nehodu a ucpávají se kvůli tomu jezdy od Pražského okruhu i samotný okruh. Kolony jsou jak od Lochkovského tunelu, tak také v opačném směru z plzeňské D5 a je to vždy ke sjezdu na Barandov asi na 20 až 25 minut. Stále ucpaná je třeba jižní a také Štěrboholská spojka obou směrně vždy k Průmyslové. Ty kolony jsou z Černého mostu a také od Spořilovské vždy na 20 až 25 minut. 25 minut pak naberete také v Liberecké ulici, a to z Letňan až do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka. Hodně plný je třeba i příjezd k Barandovskému mostu po jižní spojce, tam ta kolona je od sjezdu na Pankrác až za Barandovský most, čekejte 15 minut navíc, 20 minut naberete i na magistrále z Pankráce za Nuselský most. A stále kolony jsou třeba i na příjezdech ke křižovatce Vypich, jak v Bělohorské obousměrně, tak hodně plná je také Kukulova ulice od Plzeňské skoro na 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Kdybych byl malým Honzíkem, tak přesně vím, jaká by nastala reakce, kdybych odpověděl to, co jsem mohl odpovědět a častokrát odpovídal, když jsem se dozvěděl na to, co bude dneska k jídlu.
1: Furt králíka, každý den máme králíka, ani Pinga to už nežere. Vík, Pingo, že už taky nechceš králíka.
2: Já ti dám Pingu, to budeš koukat a zvedni to, Hýmel. Za takovýhle pěkného králíka, co by děti tamhle v Africe dali, jen se koukni v televizi. Podá to ukazuje, jaký tam mají hlad. Ale vy nevíte samou roztažnosti, co byste do té huby dali.
3: Český rozhlas Střední Čechy.
0: A to jsem ještě jako malý neinformovaný Honzík nevěděl o jisté mixmatóze. Popojedem 8:24 a půl.

0: Mrs. Jindrová a zprávy v 9:30 už za chvíli. Dobrý den všem z Českého rozhlasu Střední Čechy. Kdybyste potřebovali nutně i další zprávy, tak i rozhlas to jistí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhodou.

0: 9.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dobré ráno. Odborníci z úřadu vlády dnes budou jednat se svou vedoucí Tinde Bártou. Odbory úřadu vlády jsou ve stávkové pohotovosti kvůli přesunutí některých agent na jednotlivá ministerstva. To podle nich ohrozí jejich funkčnost. Vedení úřadu vlády o tom navíc rozhodlo bez předchozí diskuze. Na Orlíku vznikne nová unikátní přečerpávací elektrárna za 8 miliard korun. V příštích dnech tam začne modernizace technologií, které jsou ukryté v betonové hrázi. Přečerpávací vodní elektrárna na Orlíku bude čtvrtou v Česku a fungovat má taky jako obří baterie. Práce mají začít příští rok. Ráno v 6 odstartoval u hlavního nádraží v Praze v Opletalově ulici tradiční závod veteránů 1000 mil československých. Na 130 historických aut a motorek se vydalo přes Kolín, Ostrovačice a Lednici do Bratislavy. V sobotu odpoledne kolem 5 se vrátí do Prahy k Národnímu technickému muzeu. Po 7 letech by se mohlo v Česku hrát v Česku hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu v roce 2031 potvrdil Českému rozhlasu generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý. Oficiálně zatím nemá Česko konkurenta. Jiné svazy ale stále mají čas se zapojit. A ještě počasí. Nejprve bude většinou zataženo místy s deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá na některých místech s přehánkami a bouřkami. Večer má pak oblačnosti i srážek ubývat a teploty do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Čerstvá dopravní nehoda, pozor, dlouhé kolony z obou směrů a neprůjezdná silnice číslo 16 na průjezdu obcí Byšice, nebo městy sem Byšice. Takže na té hlavní Liblice, Byšice, teď aktuálně neprojedete. Buďte na to připraveni, jděte jinudy. Nehoda čerstvá, dvě auta v sobě, na místě policie, dálnice D8 kolem 6. kilometru ve směru do Ústí. Navíc ten, kdo bude projíždět, tak musí kličkovat mezi nepořádkem. A ještě se dívám na další místa v kraji. Jo, to už jsou jenom klasické kolony na D5 od 7. kilometru, na D1 15. kilometr, jinak v Praze čerstvé nehody v Ústecké a Modřanské.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: 3 minuty po 8:30, ani ti nevím, jestli je to ten samý hospic, ale na nějaký jsme, nebo jsem, přispíval, když jim vyhořela kuchyň.
0: Ano, to je on.
2: Je to on.
0: Je to on.
2: Tak
0: je
2: tam
0: to.
2: Budeme i za chvíli.
0: Ano, přesně tak. Budeme v hospicu v Čerčanech u Benešova. Oni tam totiž udělali takzvané dobrobistro. Dokážeš si představit, co to je dobrobistro?
2: No, přispěl jsem na to nějakou korunou, tak si myslím, že jedině dobrá věc ve výsledku.
0: Určitě.
2: Tak za chvíli s pozváním.

0: Ano, i můj šestý zpravodajský světadíl nabídne zprávy další, už se na nich pracuje a doslova i kouří se z ní. Soňa, zprávy v 9 přesně za 20 minut, jinými slovy za 5 minut 9:15. Teď pojďme do našeho kraje, Čerčany to jistí. Hospic v Čerčanech na Benešovsku si musí ročně sehnat na dofinancování provozu přes 30 milionů. No a kromě pořádání různých benefičních akcí a oslovování sponzorů má letos novinku, a to mobilní dobrobistro. Výtěžkem z prodeje pomáhá platit službu, kterou využívají rodiny lidí na konci života.
1: Mobilní kavárna v bílé barvě s černým nápisem Dobrobistro a velkým červeným srdcem láká nejenom vůní kávy, ale taky už od pohledu. V černé zástěře, na které taky nechybí srdce, mě v ní vítá její vedoucí Lukáš Barek.
2: Tak, mobilní kavárně máme samozřejmě úplný základ kávu, máme domácí limonády a teďkon vyrážíme, tady se vlastně můžete i podívat, vycházíme z toho z kynutého těsta, jsou to skořicové šneky a vždycky upgradeujeme různými polevami, teď tady vidíte třeba borůvkovou.
1: Kam všude jezdíte?
2: Objíždíme víceméně hodně oslavy města a podobně různém okolí tady Benešovsku.
1: A je zájem, objednávají si vás?
2: Kamkoliv teď jsme někam přijeli, tak vlastně 2-3 dny na to potom mě někdo volá jiný, že už jako nás tam viděli, že jsme se líbili a už nás zvou dál.
1: Setkáváte se i s tím, že k vám lidé přichází právě proto, že jste dobrobistro z hospicu a že třeba když pak platí, tak je to 150 a řeknou nechte to na 200, protože ví, že ten výtěžek, ten zisk, že je pro dobrou věc.
2: Jsou mnohdy štědřejší než nikde jinde.
3: 65, 250, takže dohromady skoro 30 tisíc máme.
1: Kolik peněz je potřeba sehnat na dofinancování provozu hospicu plus těch dalších služeb, tak o tom nám řekne více Jana Wernerová.
4: Ano, dobrý den, mám na starosti v hospici Dobrého pastýře hledání zdrojů a rozpočet naší organizace je přes 80 milionů. Platby, s kterými můžeme počítat, tak ty nám kryjí asi 60% našich nákladů a zbytek je na nás.
1: Další velkou akcí, kdy můžete navštívit hospic, včetně mobilního dobrobistra, bude tuto neděli. Domestici, tedy skupina lidí, které spojil sport a touha pomáhat, tady završí svoji 8denní jízdu na kolech pro paliativu.
4: Tady bude velký den plný různých atrakcí, dobrého jídla, pití rovněž, takže na to je vždycky navázaná možnost přispět nebo si něco dobrého koupit.
1: Akci bude moderovat Leoš Mareš a v 16 hodin taky zaspívá Lenka Dusilová. Vstup bude volný a dobrovolný příspěvek půjde hospicu. Z Čerčan, Věra Hájková, Český rozhlas.

0: Líbí se mi i verze v češtině, kde Petr Kotval zpívá Vrásky si nedělám. Tak to je motto do dnešního rána, celého dne čtvrtku 11.6.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Michal Žák práskne, co je, co bude dnes ve čtvrtek.
2: Bude se v průběhu dne tvořit kupovitá oblačnost, bude jí poměrně hodně a přinese četné přehánky. Místy i bouřky, hlavně tady v poledních a odpoledních hodinách, s nimi počítejme. Během večera budou postupně ustávat a oblačnosti pak bude ubývat. Teploty vystoupí jenom na 14 až 17 stupňů, takže teplo moc nebude. Navíc přidá západní až severozápadní, tedy poměrně chladný vítr, 3 až 6 nebo 7 metrů za sekundu. Navíc v přehánkách a bouřkách bude ten vítr přechodně zesilovat. A večer začne slábnout.
0: Takže bída, teplotní bída a dál bude teplej.
2: V noci na zítřek tady sice ty přehánky ustanou, ale zítra v průběhu dne od západu bude oblaků zase přibývat a přidá se postupně v odpoledních večerních hodinách občasný déšť nebo přehánky, ale nemělo by pršet trvale. Na druhou stranu

0: ulice Kaustisu, to znamená kousek za sjezdem z okruhu, ještě dořešují následky dřívější hromadné nehody a jsou kvůli tomu kolony právě z pražského okruhu, jak od sjezdu na Vestec, tak také v opačném směru z plzeňské D5 už skoro odrudné, a to zdržení vždy ke sjezdu na Barandově přes půl hodiny. Plní se příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, a to jak po jižní spojice od sjezdu na Pankrác, je to asi na 20 minut, 15 minut naberete i ve Strakonické od závodiště. Ucpává se na východě metropole Štěrboholská spojka, z Černého mostu k Průmyslové čekejte 30 minut navíc, přes půl hodiny se pak jede v koloně také v Liberecké ulici, a to teď už od sjezdu na Čakovice až do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka. Hodně plný je příjezd do centra po magistrále směrem Odchodová od jižního města, kolony jsou od Pankráce, od odbočky na Pražského povstání až za Nuselský most do Legerovy ulice, je to vždy na 20 minut. A připomínáme stále hodně ucpané příjezdy ke křižovatce Vypich, jak v Bělohorské, tak také v Kukulově od Plzeňské.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: A je to všechno. Přeji vám skvělý den s Českým rozhlasem a dopoledne Ivetou Chlumskou.

0: Středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? V Masarykově kulturním domě v Mělníku se od 15.30 koná hudebně zábavný pořad Trdlovačka s tancovačkou. Můžete se těšit na živou kapelu Tancovačka pod vedením Standy Tatara, hudbu, zpěv, tanec a příjemnou atmosféru. Na hradě Křivoklát si nenechte ujít přednášku historičky umění Sylvy Dobalové věnovanou arcivévodovi Ferdinandu II. Tyrolskému a jeho manželce Filipině Welserové. Dozvíte se víc o pozoruhodném příběhu renesančního páru i o jejich vazbách na Prahu, Křivoklát a zámek Ambras v Innsbrucku. Přednáška začne v 18 hodin v Malém rytířském sále. Zažijte vesmír na vlastní kůži. V Mladé Boleslavi bude mít na náměstí Míru zastávku 18 metrů dlouhá mobilní raketa Spacebus. Přiváží sebou špičkovou virtuální realitu.

kvalitu a dechberoucí pohled na naši planetu. Celou misí vás provede avatar českého astronauta Aleše Svobody. Připravte se na start v 15 hodin. Do 16.30 je raketa přístupná veřejnosti. Kdo dřív přijde, ten letí. Další zastávky rakety jsou 12. června v Milovicích a 13. června na Kladně. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit.
0: Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: V prvním čtvrtletí zjistila Česká obchodní inspekce porušení předpisů u skoro poloviny zastaváren a bazarů. Při cestě na pražské letiště se kvůli rekonstrukci křižovatky tvoří kolony, varují policisté. A počasí bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobrý den. Skoro polovina kontrolovaných zastaváren a bazarů v Česku porušila zákon. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která jich v letošním prvním čtvrtletí prověřila 660. Pochybení zjistila u 30 z nich a některé porušili několik zákonů najednou. U toho proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu přišly kontroly na celkem 12 pochybení. Pokračuje mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
2: Polovina z těchto zjištění představovala skutečnost, že povinná osoba neprovedla identifikaci klienta. V dalších 32 případech jsme zjistili porušení zákona o ochraně spotřebitele.
1: Ta se týkala třeba toho, že prodejci neoznačili výrobky, které byly použité nebo vadné. Inspekce kvůli pochybením uložila 25 pokut za skoro 50 tisíc korun. Pražská policie doporučuje kvůli dopravním komplikacím jezdit na letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravou, případně vyrazit s velkým předstihem. Kvůli rekonstrukci křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se tam ve špičkách tvoří několika kilometrové kolony. Stavba bude trvat do října příštího roku, říká člen představenstva letiště Praha Martin Kučera.
3: Začínají prázdniny, což je období našeho nejvyššího provozu za každý, řekněme, letní měsíc projde letištěm zhruba 2 miliony odbavených cestujících. Určitě doporučujeme využívat hromadnou dopravu.
1: Tenisové korty a běžeckou dráhu chce zrekonstruovat Rožmitál pod Třemšínem na Příbramsku. Bude to stát asi 16 milionů korun. Radnice teď dokončuje poslední dokumentaci, aby získala na projekt 8-milionovou dotaci. Práce by měly začít v září. A opravovat se bude taky v Lysé nad Labem na Nymbursku. Tam nastoupí dělníci příští týden na atletickou dráhu. Běžecký ovál hloubkově vyčistí, upraví praskliny, natřou povrch oranžovou barvou a nakreslí jednotlivé dráhy. Sportovní areál v aleji bude proto pro návštěvníky zavřený. Práce potrvají zhruba týden. Sport. Česká reprezentace se připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa ve fotbale. Národní tým čeká Jižní Korea. Hrát se bude na mexickém stadionu v Guadalajaře. Utkání Česko-Jižní Korea začne zítra ráno ve 4.
0: Počasí.
1: Nejprve bude většinou zataženo, místy s deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá, na některých místech s přehánkami a ojediněle taky bouřkami. Večer má pak oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Hlavní tah číslo 16 z Mělníka do Mladé Boleslavy se ucpává v Byšicích, je tam nehoda a jezdí se kyvadlově. Na dálnici D8 popojíždí kolona na výjezdu z Prahy směr Ústí nad Labem. Na 7. kilometru pracují silničáři, zdržíte se tam asi 10 minut. A v Praze vrcholí ranní špička, kolony jsou na obvyklých místech, hodně se ucpává Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Co se týká nehod, tak na Barandovském mostě ve směru do centra se srazila dvě osobní auta. Stejná nehoda je taky na silnici 101 u obce Zeleneč na Praze Východ a velký pozor v centru Kolína na kruhovém objezdu u nádraží. Osobní auto tam srazilo chodce a na místě zasahují záchranáři. Tak jeďte opatrně a s Českým rozhlasem Střední Čechy šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A začíná středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
4: Krásný den ve čtvrtek 11. června.
0: Středočeské dopoledne.
1: A za celý tým, který vysílání připravuje, jsme rádi, že jste na našich vlnách. Na Orlíku vznikne nová unikátní přečerpávací elektrárna za 8 miliard korun. Dotkneme se toho víc v této hodině. Taky si připomeneme, že včera ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová, žena, která čelila pronásledování od nacistického i komunistického režimu. Její život, který z části strávila i v Poděbradech a Činěvsi na Nymbursku, připomeneme za chvíli. A přidáme příjemnou muziku, Tichá dohoda, Michal David, Jelen a další. Tak se mějte hezky.
0: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Zpěvák, který se říká Harpo, na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy 15 minut po deváté. Jsme rádi, že jste na našich vlnách. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Jako dcera odbojáře Josefa Mašína staršího zažila už jako dítě pronásledování celé rodiny nacisty. Komunistický režim se na ní mstil poté, co její bratři Ctirad a Josef při svém útěku na západ zabili několik lidí. V roce 2023 vyznamenal Zdenu Mašínovou prezident Petr Pavel řádem Tomáše Garrigua Masaryka první třídy.
1: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
2: Vzpomínala před lety Zdena Mašínová ve vysílání radiožurnálu na druhou světovou válku. Její otec, armádní důstojník a bojovník proti nacismu, odešel do ilegality krátce po okupaci zbytku Československa německými vojsky v březnu 1939. V té době bylo Zdeně Mašínové pouhých 6 let. Navíc byla vážně nemocná, protože se narodila s vrozenou vadou končetin.
1: V naší rodině vždycky se muselo jednat na rovinu, čestně.
2: Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 bylo rodině jasné, že přichází další totalita. Na podzim roku 1953 utekli její bratři do západního Berlína. Tehdy 20-letou Zdenu Mašínovou zatkla STB krátce na to.
1: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima, což bylo velice zvláště pro mě ponižující, protože mě převáděli nekonečnými chodbami a schodišti a při mém pohybovém omezení jsem často musela lézt i po čtyřech a bez jakékoliv pomoci.
2: Její matku odsoudili komunisté v červnu 1955 ve vykonstruovaném procesu k 25 letům vězení. V té době už byla těžce nemocná. Zemřela o rok později ve vězeňské nemocnici. Zdena Mašínová přesto svým bratrům odchod nikdy nevyčítala.
1: Neměla jsem to nikdy za zlé, já jsem věděla, že je to nutná věc. Nejtrpčí zklamání pro mě byla přizpůsobení se tohoto národa.
2: Po propuštění Zdeny Mašínové z vězení se od ní většina lidí odvrátila. Objevili se ale noví přátelé. Tehdy nemohla tušit, že státní bezpečnost na ní nasadila desítky lidí. Toho, že sama z Československa neodešla, přesto nikdy nelitovala.
1: Já jsem vždycky věřila v to, že do této země se znovu vrátí demokracie a svoboda, tak jsem se rozhodla, že to nevzdám ani později a nikdy.
2: Dodává Zdena Mašínová. Lucie Korcová, Český rozhlas.
0: Zdena Mašínová se zasloužila o vznik památníku tří odbojů v Lošanech na Kolínsku, který vznikl v rodném statku jejího otce, legionáře a protinacistického bojovníka Josefa Mašína. Ten rodina získala zpět v roce 2018. Nyní je přístupný veřejnosti, a to denně, kromě pondělí.
3: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Na Orlíku vznikne nová unikátní přečerpávací elektrárna za 8 miliard korun. V příštích dnech tam začne modernizace technologií, které jsou ukryté v betonové hrázi. Kdy dělníci přestavbu dokončí, tak to se dozvíte za chvíli. Teď Tichá dohoda, Marioneta a vy všichni mějte moc hezký den.

0: Motilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Rakovníku a Novém Strašecí na 100,4 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Jen se přiznej, že ti scházím, zpíval Valdemar Matuška. Aby vám nescházely informace, tak vám teď přidáme jednu minutu před 9:30. Na Orlíku totiž vznikne nová unikátní přečerpávací elektrárna. Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu v Česku postaví společnost ČES a práce mají začít příští rok. Elektrárna bude fungovat i jako obří baterie. Uloží tolik elektřiny, kolik za den spotřebuje 80 tisíc českých domácností.
1: Rozsvěcíme světla, otvíráme žlutou branku a jsme přímo vnitru elektrárny. Nad námi je spojka hřídelí turbíny a generátorů, ve který je umístěný servomotor oběžného kola. Vedoucí oddělení provozu Orlík Jaroslav Květ.
2: Ano.
1: A pod námi.
2: Kaplanová turbína je ještě níž pod tím a ta už je zanořená do té vody těch průtokových cest.
1: Teďka jsou tady čtyři kaplanové turbíny a zůstanou tady kaplanové turbíny.
2: Do budoucna se všechny tyto turbíny vymění za Francisovy turbíny s tím, že dvě budou reverzní a budou umět fungovat i jako čerpadlo.
1: Ta elektrárna přečerpávací bude přímo v hrázi.
2: Se bude využívat k přečerpávání kapacita Dolního Kamického jezera.
1: Jdeme zpátky po schodech nahoru a dostaneme se do strojovny.
3: Napřed se ta nová Francisova turbína spočte, namoduluje se.
1: Předseda představenstva společnosti Vykov Group Martin Vichtrle.
3: Která se pak testuje na v laboratořích hydraulicky, jestli skutečně funguje tak, co od ní očekáváme. Pak ta turbína jde do výroby, stejně jako generátor.
1: Generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČES Daniel Beneš říká, kdy bude nová elektrárna dokončená.
4: Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu v příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
1: Robert Hečko, ředitel vodních elektráren společnosti ČES, spočítal, kolik je v České republice přečerpávacích vodních elektráren.
5: V České republice máme tři, máme Dlouhé Stráně, která je samozřejmě i svým výkonem 640 MW největší, pak máme Dalešice a pak máme Štěchovice.
1: Novou přečerpávací elektrárnu technici dostaví v roce 2033. Z Orlické přehrady Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Život lidí s demencí a detektivní pátrání v jednom, to nabízí nová zážitková hra Demetrix v Kolíně. Jak přesně vypadá, to zjišťovala naše reportérka, její příspěvek nabídneme za chvíli. Yeah!

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Filmová a divadelní režisérka Alice Nelis prožila dětství a mládí v Poděbradech. Teď žije v Černošicích a nemůže si to vynachválit. Má to kousek do Prahy i do přírody.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy a my vám rádi prozradíme, že nová zážitková hra Demetrix se přiblíží návštěvníkům v Kolíně Život a vnímání lidí s demencí. Autoři připravili 3 místnosti s úkoly, různými věmy a interaktivními předměty. Vzdělávat se tam budou příbuzní pacientů i sociální pracovníci.
1: Tady se právě díváme na skicu mozku, ve kterém chybí vzpomínky, které hráči v průběhu

0: organizace Veronika Freebauer v roce 2022 v Hořovicích na Berounsku.
1: Já si v těch Hořovicích zažiju ten úplný základ, to pochopení toho, jak komunikovat s tím člověkem s demencí.
0: Jednotlivé hry ale nejsou stejné. Nový prostor v Kolíně představuje pokročilejší fáze demence a různé závažnější formy onemocnění.
1: Tady v Kolíně potom rozebíráme specifika jednotlivých onemocnění. Víc se tady pracuje s nějakými bludy.
0: Zážitkovou hru můžou po předchozí rezervaci absolvovat jednotlivci nebo týmy od 2 do 6 lidí. Na konci následuje zhruba hodinová konzultace s moderátorem.
1: On nejdřív dostane nějaký vhled, pak rovnýma nohama vstoupí do té hry a nakonec se mu to nějakým způsobem spojí.
0: Zájemci najdou hru ve 2. patře bytového domu v Husově ulici. 4-pokojový byt organizaci půjčilo město, říká místostarosta Roman Šulc ze Změny pro Kolín.
2: Ten byt byl dlouhodobě nepronajmutelný. Dementia institut scháněla prostory a vlastně tenhle ten byt jim prostorově vyhovoval.
0: Myšlenka na zřízení Demetrixu v Kolíně pochází od předchůdce místostarosty Šulce.
2: Protože jsem se dověděl, že to řekl předtím, než tedy bohužel zemřel, tak mně to přišlo jako fajn na tu myšlenku navázat a nějakým způsobem dotáhnout do konce.
0: Institut Dementia už teď pracuje na 3. hře na podobné téma. Představit by jí měli příští rok na Moravě. Z Kolína Alena Junová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
4: Za 12 minut bude 10, Soňa Jindrová chystá další zprávy a pak vám povíme, že blíží se letní prázdniny, to asi víme všichni a těšíme se. No a čím dál víc lidí bude odlétat na dovolenou. Cestující, kteří se na pražské letiště chtějí dopravit autem, by ale měli počítat s možným zdržením kvůli rekonstrukci tamní křižovatky. Podrobnosti přidáme, počkejte si na ně a mějte hezký čtvrteční den.

0: Dva v jedna.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Poslance dnes čekají hned dvě mimořádné schůze. Jedna ke stavebnímu zákonu, druhá k údajnému střetu zájmu premiéra Babiše. Nový most v Krusičanech u Týnce nad Sázavou bude hotový do konce srpna. A počasí bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré dopoledne. Poslance dnes čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadů pod obcemi, normu odmítá. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
3: To, co nás bohužel čeká, je jedno z nejvážnějších rizik, totiž vytvoření toho nového centrálního stavebního úřadu a zároveň neochota úředníků z těch současných stavebních úřadů na ten nový centrální úřad přejít.
2: Ještě před stavebním zákonem čeká poslance jiná mimořádná schůze, svolaná naopak z podnětu opozice. Už za 2 hodiny se sejdou k údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. V Krusičanech u Týnce nad Sázavou na Benešovsku budují stavbaři nový most. Odhadované náklady jsou víc než 5 milionů korun a hotový bude do konce srpna. Podle starosty Týnce nad Sázavou Martina Kadrnošky z Volby pro město bude most širší než ten původní.
4: Když jsme zahájili stavbu, tak místní obyvatelé přišli s tím, že tam vlastně kromě nemovitostí bydlení je také zemědělská výroba, a začali jsme řešit, jestli by šlo most rozšířit. Nakonec se vše podařilo. Most bude rozšířen na 4-metrovou šířku komunikace. Více práce s tím spojené stojí zhruba 800 tisíc korun.
2: Kvůli silnému větru popadalo v minulých dnech několik stromů v oboře Bažantnice v pražských Satalicích. Vedení městské části proto nedoporučuje teď přírodní památku navštěvovat. Většinu stromů tam tvoří staré jasany, vysoké i 35 metrů. Lesníci pokácí během června na 30 dřevin. Kanadská vláda předložila návrh zákona o digitální bezpečnosti. Dětem mladším 16 let by zakázal používání sociálních sítí. Výjimku by měly podle kanadského veřejnoprávního serveru CBC platformy, které zavedou dostatečná opatření na ochranu dětí. Jako vůbec první na světě zavedla podobný zákon Austrálie. V Evropě ho zvažují Francie, Polsko nebo Dánsko.
1: Počasí.
2: Dopoledne bude ještě většinou zataženo místy s deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá, na některých místech s přehánkami a ojediněle taky s bouřkami. Večer má pak oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Zdržíte se na výjezdu z Prahy po dálnici D8 na Ústí nad Labem. Na 7. kilometru pracují v levém pruhu silničáři. Postojíte až 20 minut. Pozor i na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Za sjezdem na Vestec stojí v levém pruhu nákladní auto, kolona je až k Jesenici. A na dálnici D11 zhruba na 60. kilometru ve směru z Prahy na Hradec Králové leží na vozovce kolo z osobního auta. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Středočeské dopoledne, u mikrofonu Iveta Chlumská.
5: A stále přeji hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
5: Máte občas problémy s usínáním? No tak naše babské rady a Jarka Vykoupilová vám doporučí už za chvíli pár pomocníků pro lepší spánek. A pokud chcete na pražské letiště Václava Havla cestovat autem, měli byste zpozornět, za chvíli přidáme informace o tom, že byste mohli taky se pěkně zdržet. Tak přidáme muziku PH, Marcias, Petr Novák, František Nedvěk, co víc si přát. Hezký den.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: George Harrison nám dospíval a máme 14,5 minuty po desáté. Teď se dozvíte, že řidiči by měli rozhodně počítat s možnými komplikacemi při cestě na pražské letiště Václava Havla. Upozorňuje na to pražská policie s tím, že kvůli rekonstrukci tamní křižovatky se můžou tvořit až několika kilometrové kolony. Cestující by proto na letiště měli vyrazit s dostatečným předstihem.
1: Z Evropské ulice na pražské letiště přijede denně zhruba 65 tisíc aut. Kvůli rekonstrukci křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí teď ale řidiči musí počítat s komplikacemi. Třeba taxikář Stanislav.
2: Když jsem sem přijížděl, tak jsem se moc nezdržel, protože jsem sem přijížděl brzo ráno. A samozřejmě trošičku se to tam komplikuje, ale myslím si, že nový nájezd na letiště už aby konečně byl.
1: Nejhorší situace na křižovatce je v ranních a odpoledních špičkách, kdy se tvoří až několika kilometrové kolony. Upozorňuje vedoucí odboru dopravní policie Josef Šašek.
3: Největší problém je mezi 8. 10. a dejme tomu 14. a 16. hodinou. My jako dopravní policie se teda snažíme tu situaci nějakým způsobem dozorovat, řešit, prioritně řešit dopravní nehody, které tady na místě vzniknou.
1: Podle vedení letiště by měli cestující zvážit, jestli raději nevyužít hromadnou dopravu. Například trolejbusy 59, které vyjíždí z nádraží Veleslavín, říká člen představenstva letiště Praha Martin Kučera.
4: Je to způsob, jak se dostat na letiště po komunikacích, které nejsou ovlivněny tou stavbou a omezeními na dálnici D7 na Pražském okruhu.
1: Rekonstrukce křižovatky mezi Lipskou a Aviatickou ulicí potrvá zhruba rok a půl. Letiště na ní naváže dalšími stavbami, pokračuje Kučera.
4: Bude to primárně na začátku stavba parkovacích kapacit, parkovací dům před terminálem 2, navazovat bude estakáda a třešnička na dortu bude stavba železniční stanice.
1: Náklady na opravu křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se pohybují okolo 900 milionů korun. Z pražského letiště Josef Beneda, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Teď PH za tebou, no a za chvíli za Jarkou Vykoupilovou doporučí nám něco, pokud máme problémy s usínáním. Tak si na to počkejte a hezký den.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnes už neléčíme jen rakovinu plic jako jednu nemoc. Díky skvělé diagnostice hledáme konkrétní slabé místo nádoru. U Patricie jsme našli specifický klíč, říká pneumoonkoložka Marie Dresslerová.
2: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, že zabírá.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Tak to byly tři královny v našem vysílání, teď jedna Jarka Vykoupilová. Jestli máte problémy s usínáním, tak Jarka poradí, co pomáhá.
1: Babské rady.
2: Večerní rituály před spaním mají velký vliv na kvalitu odpočinku i celkovou psychickou pohodu. Pravidelné večerní návyky pomáhají tělu i mysli postupně zpomalit a připravit se na noční regeneraci. Mezi nejúčinnější rituály patří omezení sledování obrazovek alespoň půl hodiny před spaním. Modré světlo z telefonů a počítačů totiž narušuje tvorbu melatoninu, hormonu důležitého pro usínání. Místo toho může pomoci čtení knihy, poslech klidné hudby nebo teplý bylinkový čaj. Oblíbená jsou také krátká dechová cvičení nebo meditace, které uvolní napětí po náročném dni. Nezapomeňte dobře vyvětrat ložnici, mít v ní jen tlumené světlo a dodržet pravidelný čas usínání. K jednoduché očistě vzduchu v místnosti, kde spíte, přispěje i miska s jedlou sodou, kterou vložíte pod postel nebo pod noční stolek. Pohltí přebytečnou vlhkost nejen vzduchu, ale třeba i matrací.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A taky posloucháte další příjemnou muziku. Za chvíli třeba kapela Eurythmics, Radek Tomášek, Karel Gott, teď Olympik, Okno mé lásky. A taky se podíváme do kalendáře, zjistíme, jaké události v minulosti přinesl 11. červnový den.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Tentokrát se vypravíme do světa filmů a seriálů. Naším hostem bude režisér a scenárista Zdeněk Zelenka, který je podepsán i pod několika divadelními muzikály.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Radek Tomášek s písní zpíval jen rock and roll, nic víc. No a máme 10:45, jednoduché, vkusné a elegantní jméno Bruno nám ozdobilo dnešní datum 11. června v kalendáři. Tak Brunové, všechno nejlepší. Herec Petr Kostka slaví den narozeninový a taky herečka Miroslava Šafaránková. Jaké další události v minulosti právě přinesl dnešní den, tak to prozradí Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Dobrý den, máme 10:11. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Jedním ze zakládajících členů spolku Vltavan byl i pražský primátor František Dittrich. Spolek existuje stále. Jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881.

0: byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to Foma Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995 Timothy McVeigh byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. Tehdejší ministr zahraničí Lipavský potvrdil před 4 lety informaci o úmrtí českého občana na Ukrajině. Muž přišel o život na Donbasu v bojích s ruskou armádou. Šlo o prvního zabitého českého dobrovolníka. Kulatých 40 má mladý Indiana Jones, americký herec a komik Shia LaBeouf. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
2: Za 11 minut bude odbíjet 11. Sonja Jindrová chystá další zprávy. No a dneska stačí pár vteřin a zpráva obletí svět. Ještě před 100 lety ale musela projít rukama pošťáků, telegrafistů nebo telefonních operátorek. Pražské poštovní muzeum ten teď otvírá novou expozici, která připomíná, jak lidé komunikovali dávno před internetem a mobilními telefony. Podrobnosti přidáme po 11. Počkejte si na ně a krásný den.

Že nejstarší dochovanou stavbou v České republice je rotunda svatého Petra a Pavla na hradišti Budeč u Zákolan na Kladensku? Stojí již 1100 let a pamatuje svatého Václava a jeho bratra Boleslava, kteří se tam učili psát. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Provoz vlaků na pražském hlavním nádraží je omezený, nejezdí směrem na Vyšehrad. Od dneška je zavřená Pražská ulice v Dolních Břežanech. Řidiči musí přes Zlatníky a Vestec. A počasí bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré dopoledne. Provoz vlaků na hlavním nádraží v Praze komplikuje poškozené trakční vedení. Provoz na Smíchov je úplně zastavený a směrem na Vršovice omezený. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
3: V Praze na hlavním nádraží došlo při jízdě vlaků sběračem ke stržení nebo poškození tračního vedení. V tuhle chvíli je zcela zastaven provoz z hlavního nádraží směrem na Vyšehrad a silně omezen provoz na Vršovice.
2: Oprava trakčního vedení bude trvat zhruba do půl jedné odpoledne. Kvůli poškození jedou podle Českých drah některé rychlíky od Plzně odklonem a stejně jako spoje od Tábora končí už ve Vršovicích. Omezení se týká i některých vlaků od Ústí nad Labem, které musí končit v Holešovicích. Silničáři zavřeli dnes ráno Pražskou ulici v Dolních Břežanech u Prahy. Je totiž ve špatném stavu. Dělníci tam budou pokládat nový asfalt s protihlukovými vlastnostmi. Pracovat budou na etapy, pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.
4: Investice vyjde na 5,5 milionu korun, včetně DPH. Práce začnou 11. června a dokončeny budou nejpozději do 10. července.
2: Řidiči musí jet při cestě na Pražský okruh přes Zlatníky a Vestec. Dopravu v Dolních Břežanech komplikuje taky uzavřená silnice do Pražské z Braslavy, kterou silničáři taky opravují. Tam potrvají práce až do konce roku. 130 historických automobilů ráno odstartovalo z Prahy do závodu 1000 mil československých. Vozy z období před druhou světovou válkou musí během 3 dní dojet na Slovensko a vrátit se zpátky do Česka.
5: Do závodu vyrazilo celkem 130 historických vozů. Jako první se na cestu do Slovenska vydala ženská posádka ve vozidle Java Minor, říká Martina Stabenovová.
6: No je to zodpovědnost, vedeme celý peleton, ale těšíme se. Jedeme Praha-Bratislava, pak po Bratislavě okruh a potom zpátky 3 dny, každý den jedna takováhle trasa pěkná.
5: Účastníci musí během 3 dní dorazit na Slovensko a následně se vrátit do českého hlavního města a přitom urazit zhruba 1600 kilometrů, přibližuje ředitel závodu Jiří Patočka.
7: Není to vyloženě závod, je to jízda pravidelnosti, ty účastníci jedou na předepsané časy, kdy musí projet jednotlivými průjezdními kontrolami, které máme na té trase.
5: Do cíle před Národním technickým muzeem by měly historické vozy dorazit v sobotu v 17 hodin. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
2: Boj o mistrovský titul v nejvyšší basketbalové lize mužů pokračuje 5. zápasem. Stav série mezi Pardubicemi a Nymburkem je vyrovnaný 2-2 na zápasy. Tým, který dnes zvítězí, bude jednu výhru od poháru a dnes se bude hrát na palubovce Středočechů. Odpoledne ve 17:45.
1: Počasí.
2: Dopoledne bude ještě většinou zataženo, místy s deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá, na některých místech s přehánkami a ojediněle i bouřkami. Večer má pak oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Nákladní auta popojíždějí v Praze od sjezdu z Cínovecké a nesouvisle pokračují k Belskou a Novopatskou, pak okolo Černého mostu východní částí okruhu až do Štěrbohol. Za Europark trasu jedou víc než hodinu. A pozor, na dálnici D11 na 14. kilometru ve směru z Hradce Králové do Prahy, tam se srazila dvě osobní auta. S Českým rozhlasem Střední Čechy šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A pokračuje středočeské dopoledne ve studiu Iveta Chlumská.
8: Stále s vámi, stále přeji hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
8: I když nám v těchto dnech počasí příliš nepřeje, přesto se za chvíli vydáme k vodě, a to konkrétně ke Slapské přehradě. Podrobnosti přidáme, no a taky přidáme informaci o tom, že dnes se stačí pár vteřin a zpráva obletí svět, ještě ale před stolety musela projít rukama pošťáků, telegrafistů nebo telefonních operátorek. Pražské poštovní muzeum teď otvírá novou expozici, která připomíná, jak lidé komunikovali dávno před internetem a mobilními telefony. A my s vámi třeba komunikujeme i příjemnou muzikou. Bude tu Hana Zagorová, Karel Wagner, Jiří Korn, Xindl X, tak se mějte báječně.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 16 minut máme po 11. hodině, taky zažíváte to, že stojíte na poště, stojíte tam dlouhé minuty a říkáte si, tak tohle už nechci nikdy zažít. Ale pošta nemusí být nutně jenom o pozdních nebo ztracených balících a dlouhém čekání u přepážky. Dokázat to chce i Poštovní muzeum v Praze, kde teď otevřelo novou expozici o historii poštovnictví a telekomunikace. Do Vávrova mlýna u Vltavy lákají taky novým videem.
1: Prosím, spěšně. Praha, nejlíp do zítra, stíháte to?
2: Pane, my jsme pošta.
3: Pozdě dodané balíky, omluvné úsměvy a pošťák, který udělá vše proto, aby zásilku doručil včas. Úsměvné video s Petrem Backem otevírá hned u vchodu novou expozici Poštovního muzea. Ve vitrínách uvidíte první telegrafy, telefony nebo tisíce známek. Ty jsou ale ještě zapečetěné ve velkých modrých skříních. Poštovní muzeum totiž patří od nového roku pod Národní technické muzeum. A sbírky od původního vlastníka České pošty budou kurátoři přebírat ještě několik měsíců, říká generální ředitel muzea Karel Xandr.
4: Převádět to množství sbírek, hlavně známek z České pošty na Národní technické muzeum není nic jednoduchého. Samozřejmě to i finanční zátěž, víceméně náš zřizovatel Ministerstvo kultury na to pamatuje, takže věřím, že dostojí svému slibu a že i ty finance budou zajištěné. Když jsme přebírali část sbírky, kde jsou kočáry, tak ty se dají zkontrolovat poměrně rychle, ale 19 milionů známek to potřebuje svůj čas.
3: V přízemí najdete také první více jak 100 let starou přepojovací mechanickou stanici. Na tu jste se mohli dovolat jenom, když jste měli speciální telefon, který se vytáčel páčkou. Pak se vám ozval přepojovač, který musel zavolat ještě druhé straně, jestli chce váš hovor vůbec přijmout. O kousek dál pak kurátor Jan Hošťák ukazuje ve vitríně na první sluchátka, která připomínají spíše zmenšenou troubu od gramofonu.
5: Zajímavostí je, že vlastně první koncesy na jejich provozování měl syn Františka Palackého, doktor Jan Palacký, už v roce 1880. A samozřejmě zajímavostí je i to, že ty telefony fungovaly pouze na poměrně krátkou vzdálenost, nějakých 100 metrů.
3: V prvním patře Poštovního muzea najdete bohatě zdobené pokoje ve stylu Biedermeieru. Tam uvidíte i opravený dobový dřevěný nábytek s typickými drobnými ornamenty. A kolem jsou nástěnné malby Alp a horských měst. I na to chtějí podle nové ředitelky Poštovního muzea Marie Sadkovské nalákat mladé návštěvníky.
6: Poštovní muzeum shromáždilo od roku 1920 téměř 200 tisíc sbírkových předmětů, exponátů.
3: Součástí Národního technického muzea je teď také Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě, kde připravují oslavy 50 let od otevření první výstavy. Prohlédnout si tam můžete i vzácné poštovní kočáry. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, střední Čechy.
0: Tak nám tady v Praze zase vydatně sprchlo, no počasí nám dneska nepřeje na to, abychom vyrazili k vodě, ale přesto to uděláme, alespoň prostřednictvím rozhlasových vln Českého rozhlasu střední Čechy. Vypravíme se ke Slapské přehradě, vodní záchranáři i poříční policie. Tam totiž pořádají jednu z prvních letošních akcí pro děti. Je tam s nimi i naše reportérka, za chvíli nám poví víc.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Dlouho spím zpíval Petr Spálený na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme minutu po 11:30, no a povíme vám, že vodní záchranáři a poříční policie dnes u obce Slapy nedaleko Slapské přehrady pořádají akci Bezpečně u vody. Dorazili tam především děti z místních škol. Co všechno mají na programu, to už ví naše reportérka Věra Hajková, která je tam s nimi, no a teď s námi i ve vysílání. Věro, hezké dopoledne.
1: Přeji hezké dopoledne.
0: Pověz nám, co přesně tedy záchranáři dětem připomínají a ukazují.
1: No tak připomínají třeba, aby děti nechodily do vody rozpálené, protože prudký skok do studené vody může vést ke kolapsu nebo srdeční zástavě, a taky, aby neskákali do neznámé vody. Další zrad je, aby dostatečně pili, protože dehydratace je častou příčinou nevolností u vody. Taky by neměli přeceňovat své síly, plavat by měli vždy s doprovodem a je dobré mít něco, čeho se mohou přidržet, pokud chtějí plavat dál. Záchranáři, poříční policisté i dobrovolní hasiči z obce Slapy tady dětem ukazují techniku, čluny, na které si děti mohou vlézt a taky se mohou nechat svést. A velký zájem je tady taky o podvodní dron.
0: Vodní záchranná služba je na Slapech už od 1. června. Měla už nějaké výjezdy?
1: Za prvních 11 dní zasahovali vodní záchranáři už u 10 případů, z nichž většina se týkala zranění na pláži, nehod při rybaření a několika závažnějších případů, kdy šlo taky o ohrožení života. Poslední výjezd měli včera večer, kdy se tady nějaký chatař při utírání nádobí rozříznul těžce ruku. Jinak letos mají taky novinku, a to je aktivace takzvané předvýzvy. V případě příchozího hovoru na zdravotnické operační středisko už mají rovnou přesnou polohu volajícího. Zatímco operátor nabírá hovor a upřesňuje informace o zásahu, posádka se už může chystat a probírat strategii zásahu. A tento systém prý velmi zrychlí všechny zásahy na Slapské přehradě a taky zefektivní výjezdy.
0: Věro, ještě bychom měli asi připomenout, že od pondělí budou platit na přehradě letní pravidla plavebního provozu. Jaká jsou?
1: Pro letošní sezónu zůstávají v platnosti omezení rychlé plavby v úseku od Hráze až po Měřín Hrdlička, což je říční kilometr 98, dále od silničního mostu Živohošť za osadu Kobylníky, to je kilometr 106. V těch úsecích je tedy nutné jet pomalu, takzvaně ve skluzu. Opatření budou platit od pondělí až do 15. září a má přispět ke zvýšení bezpečnosti plavců i malých plavidel. Dodržování pravidel bude kontrolovat a pokutovat jak říční policie, tak taky pracovníci státní plavební správy. Mimochodem poříční policie loni tady na Slapech zkontrolovala na 1300 lodí.
0: O Slapské přehrady se nám do vysílání přihlásila naše reportérka Věra Hajková. Děkujeme. Hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Škatule, Rangers nebo chcete-li plavci na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Na trdlovačku s tancovačkou nebo na hrad Křivoklát vás teď pozve Denisa Hrgeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete

0: Dozvíte se víc o pozoruhodném příběhu renesančního páru i o jejich vazbách na Prahu, Křivoklát a zámek Ambras v Innsbrucku. Přednáška začne v 18 hodin v Malém rytířském sále. Zažijte vesmír na vlastní kůži. V Mladé Boleslavi bude mít na náměstí Míru zastávku 18 metrů dlouhá mobilní raketa Spacebus. Přiváží sebou špičkovou virtuální realitu a dechberoucí pohled na naši planetu. Celou misí vás provede avatar českého astronauta Aleše Svobody. Připravte se na start v 15 hodin. Do 16.30 je raketa přístupná veřejnosti. Kdo dřív přijde, ten letí. Další zastávky rakety jsou 12. června v Milovicích a 13. června na Kladně. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: A je to tady za 11 minut, bude odbíjet pravé poledne. Polední zprávy přinese do studia Soňa Jindrová. Po 12. No samozřejmě hodina příjemné muziky, ani dnes vás o ní neošidíme a ráda přidám vaše vzkazy. Tak je posílejte do naší SMS brány na číslo 90 011 04 ve tvaru STC Mezera pak váš text. A nebo přes webový formulář. Najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Dobrou chuť k obědu a příjemný poslech.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Berouně a Hořovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Keby bolo niečo,

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Češi podceňují zdravotní rizika v exotických destinacích, ukázal to průzkum. Mladoboleslavská třída Václava Klementa bude od soboty průjezdná téměř bez omezení a počasí bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré poledne. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo do Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních onemocnění a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
2: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
0: Lidé by proto před cestou do zahraničí měli navštívit svého praktického lékaře, nechat si předepsat potřebné léky, případně se nechat naočkovat. Průzkumu se na začátku června účastnili víc než 2000 respondentů. Ve středočeském kraji za poslední týden zlevnil benzín, nafta naopak mírně zdražila. Litr Naturalu 95 se teď u středočeských čerpacích stanic prodává v průměru za 40 korun a 50 haléřů. Nafta zdražila na průměrných 38 korun a 34 haléře. Ceny pohonných hmot sleduje společnost CCS. Třída Václava Klementa v Mladé Boleslavi bude od soboty opět průjezdná bez omezení. Skončila totiž letošní hlavní část její rekonstrukce. Stavbaři teď začnou budovat chodníky a trasy pro cyklisty. Podle mluvčí města Šárky Charouskové bude pak od pondělí omezené pouze odbočování do přilehlých ulic.
3: Od 15. do 30. června by měl být uzavřen vjezd do Čechovy ulice. Od 15. června do 4. října budou neprůjezdné křižovatka ulic u stadionu a Jiráskova a úsek až k třídě Václava Klementa.
0: Celková oprava silnice za 227 milionů korun skončí příští rok. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Zdena Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Jejími bratry byli Josef a Ctirad, členové odbojové skupiny. Zdenu Mašínovou si můžete připomenout taky na našem webu střednicechy.rozhlas.cz.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté vstoupí do mistrovství světa. V mexické Guadalajaře je čekají Jihokorejci. Hrát se bude na stadionu pro necelých 50 tisíc diváků a dorazit by mělo taky až 6 tisíc českých fanoušků. Na jejich počet je zvědavý i kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
4: Sami jsme očekávání, nedokážeme si to ještě úplně představit. Budeme rádi za každého člověka, který nás přijde podpořit a moc si toho vážíme, ale vážíme si ty podpory v Česku, vnímáme ji.
0: Utkání Česko-Jižní Korea začne zítra ráno ve 4.
1: Počasí.
0: Odpoledne nás čeká většinou proměnlivá oblačnost na některých místech s přehánkami a ojediněle i bouřkami. Večer má pak oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu na kilometru 62 u Běchovic ve směru k dálnici D1 se srazila dvě osobní auta. Na silnici 114 u obce Tlustice tam havarovala cisterna. Silnice je aktuálně zavřená, zasahují tam záchranáři. A na hlavním tahu 38 u Čáslavy na Kutnohorsku tam se srazila dvě nákladní auta. Tak s tím počítejte, ať to opatrně. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A startují písničky se vzkazem. U mikrofonu Iveta Chlumská.
5: A přeji vám krásné poledne.
1: Písničky se vzkazem.
5: Dobrou chuť k obědu, příjemný poslech muziky, kterou pro vás mám. I dnes ráda přidám vaše vzkazy. No ale to je musíte posílat do naší SMS brány, to je takový předpoklad. Číslo je 90 011 04, pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo můžete napsat vzkaz přes webový formulář, ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

Takový klasický slib někdy příště a katapult na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Ne, teď vám hrajeme a přidáváme vaše vzkazy. Mám tu hned první, zahrajte k 93. narozeninám panu Františku Michalcovi z Doubravky, bývalému prvnímu křídlovákovi z kapely Vlachovka. Písničku mu posílá a všechno nejlepší přeje kamarád Josef Tajrich. My se rádi připojíme, přejeme zdraví vrchovatě a štěstí a lásky, co jen unesete.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky a já přidávám další vzkaz. Krásný čtvrtek, nyní dokonce i slunečný. Tak vám to sluníčko posílám do Karlína, taky všem posluchačům. Napsala nám Veronika z Rakovníka, prosí si písničku Aničkám, Jarmelkám, Janinám. Zdravím všechny.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Filmová a divadelní režisérka Alice Nellis prožila dětství a mládí v Poděbradech. Teď žije v Černošicích a nemůže si to vynachválit. Má to kousek do Prahy i do přírody.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Za 2:30 stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky a přidávám další vzkaz. Za lito už máme dost, tak teď by to chtělo písničkou zase na chvíli přivolat sluníčko, napsala nám Hana. Já souhlasím, tak teď budeme spát v obilí s Jelenem a Míšou Tučnou.

0: písničky se vzkazem.
1: V vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy jsou tu stále písničky, další váš vzkaz, píšete mi hezký den všem. Písničku bych chtěla poslat Romanovi za včerejší milé popovídání a pozdrav i jeho mamince, napsala Věra Novotná.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: písničky se vzkazem.
1: Střepatá nohatá Marie Rotrová nám dospívala. Mám tu ještě jeden vzkaz od vás. Iveto, zahrajte pro radost Janičkám, Jarmilkám, Veronice, Libušce, Liběnce, Aničkám, Květě s Romanem, Jarce, Maruškám, Drahušce, Stáně a Alče a taky Podneckým napsali Janiny. Medicine man!

Tak to byl Medicine Man, Michal Tučný ve našem vysílání. No a za 9 minut 13. hodina, to znamená, že Soňa Jindrová chystá další zprávy. A po 13. bude hostem Alex Minářové, herečka a taky kurátorka projektu Terapie s dílením Ester Geislerová. Já vám přeju krásný čtvrtek a zítra naslyšenou.

Víte, že kousek od středočeských Petrovic najdete největší Biklan v České republice? Tenhle dvoumetrový balvan se nachází v místech, kde údajně kázal mistr Jan Hus. A právě proto nese název Husova kazatelna. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
3: Kvůli přesunu agent z úřadu vlády se dnes experti sejdou s šéfkou úřadu Bártou a ministrem Juchelkou. O podobě takzvaného libeňského přesmyku můžou Pražané hlasovat do konce června a počasí bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré odpoledne. Odborníci z úřadu vlády dnes budou jednat se svou vedoucí Tinde Bártou. Na schůzku by měl přijít i ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Odbory úřadu vlády jsou totiž ve stávkové pohotovosti kvůli přesunutí některých agent na jednotlivá ministerstva. To podle nich ohrozí jejich funkčnost. Navíc o tom rozhodlo vedení úřadu vlády bez předchozí diskuze. Ondřej Medal za odbory řekl, že schůzku vítají. Vedení úřadu ale podle něj musí změnit přístup.
4: Pokud vedení úřadu myslí nabídku kompromisního řešení upřímně, musí tomu odpovídat i jednání s jednotlivými ministry. Nemůžeme být znovu postaveni před hotové rozhodnutí, o kterém není možné diskutovat. Takto se kompromis nevyjednává.
3: Pražané můžou až do konce června hlasovat o podobě takzvaného libeňského přesmyku. Mají možnost rozhodnout třeba o tom, jak bude vypadat odpočinková zóna pod stavbou. Železniční most má uvolnit zatížený koridor v Libni, kde se křižují cesty osobních a nákladních vlaků. Správa železnic teď projekt představila obyvatelům Prahy 9. Někteří z nich se bojí třeba zvýšeného hluku nebo zásahu do okolní krajiny. Hospic v Čerčanech na Benešovsku má novou pojízdnou kavárnu. Výtěžkem z prodeje zaplatí organizace službu, kterou využívají rodiny lidí na konci života. Kolik peněz musí hospic každý rok zajistit, vysvětluje Jana Wernerová, která chystá benefiční akce a oslovuje sponzory.
5: Rozpočet naší organizace je přes 80 milionů. Platby, s kterými můžeme počítat, tak ty nám kryjí asi 60% našich nákladů a zbytek je na nás. Prostřednictvím ať už akcí nebo výjezdů food trucku se snažíme vlastně vyprodukovat jakýsi čistý zisk a díky tomu vlastně můžeme z roka na rok pokračovat dál.
3: Praha 13 chce na 10 let dopředu vyřešit dostupnost bydlení. Obyvatelé Prahy 13 se tak můžou v aktuálním dotazníkovém šetření vyjádřit, jak bytovou situaci vnímají a co by měla městská část zlepšit. Z výsledků ankety a odborných podkladů pak radnice vytvoří dokument pro plánování a přípravu potřebných opatření.
2: Sport.
3: Duelem Mexiko-Jihoafrická republika začne v 9 večer fotbalové mistrovství světa. Zítra ráno ve 4 našeho času, pak vstoupí do šampionátu taky Češi, čeká je Jižní Korea.
2: Počasí.
3: Odpoledne nás čeká většinou proměnlivá oblačnost na některých místech s přehánkami a ojediněle i bouřkami. Večer má pak oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Pozor na Pražském okruhu na 18,5 kilometru mezi Slivencem a Ořechem. V levém pruhu se tam srazila dvě osobní auta a dodávka. Na hlavním tahu 38 na obchvatu Čáslavy zasahují hasiči. U nehody dvou nákladních aut silnice je průjezd na Kyvadlově. A v Praze regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka směrem na Barandov. U Zlíchovského tunelu odtahovali nepojízdné auto. Tak opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
0: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji, dobrý den. Potvrzuji, jsem tady. Ano.
2: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, který fotil v Japonsku, který mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromnej a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat?
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu. Něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyly jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamenat, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, který jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný 2 deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel. Prostě to nějak slyšel a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jakým funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez. A online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takový to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, měla jsem prostě malý děti, chodila jsem na AVU, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, vlastně mladý, 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: No, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie sdílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno, v roce 2017-18, jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefinou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty, jako, nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být i cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek, a ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie sdílení, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefinou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále, a pak když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takové jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kde by nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i o nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, který se k ní vážou, a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Kde to až skončí?
1: No, je to tak, že vlastně mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na Holarce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirujou jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží, nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
0: Musíme říct, že v Praze?
1: Ano, je v Praze v Holešovicích, Jatka 78, a 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci. První přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
0: Praxí.
1: Praxí, že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá, a už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
0: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie sdílením. Vy jste nakousla to velmi ožahové téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky. Probíráme vlastně poslední část terapie sdílením Reset. Jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamujou. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online a až 40% vlastně LGBTQ+ lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackly naše mozky a začaly nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci, jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem.
1: Přesně.
0: Ten prst tam jezdí po tom telefonu.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. A řekne, ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit.
0: Hmm. Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou, všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou. Tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná, ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluju Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky a nebo co se všechno jak dá opravit a jak miluju třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete němu vědomě k tomu Instagramu.
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou. Mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debitu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms a mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan, Total Help Art. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba Želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velký radost, velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě a pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svou sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech, a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty ani premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec. A takže jsem hrála v různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila. A hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Hmm. Je to tak. Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás vděčná. Důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkého. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby tak jako produkční film s Finskem, a kdy ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý. Ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah. Ale já mám ráda i ty malý epizodní role. Mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatíčků a přistírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. A já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože chodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si stoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct, ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně. My jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chovají, jak mluvějí, jak uždibují pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň je to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakého jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění, tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně, chtěla jsem říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká.
0: První pomoci. První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl dobré žíly.
1: Mi věřil a já jsem to dělala poprvé v životě. Asi měl dobré, prostě bylo to perfektní, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaké jako napětí,

0: ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
1: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
0: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerově, prostě naše strašně moc, takže...
1: Kam už sahají Hujerovi.
0: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
1: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
0: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Provoz vlaku na pražském hlavním nádraží je stále omezený. Satelice varují před návštěvou přírodní památky Bažantnice, hrozí tam pád stromů. Čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Provoz vlaků na hlavním nádraží v Praze komplikuje poškození trakčního vedení. Provoz na Smíchově je úplně zastavený a směrem na Vršovice omezený. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kafka.
2: V Praze na hlavním nádraží došlo při jízdě vlaků sběračem ke stržení nebo poškození trakčního vedení. V tuhle chvíli je zcela zastaven provoz z hlavního nádraží směrem na Vyšehrad a silně omezen provoz na Vršovice.
0: Oprava trakčního vedení bude trvat odhadem zhruba do 14:30 odpoledne. Kvůli poškození jedou podle Českých drah některé rychlíky od Plzně odklonem a stejně jako spoje od Tábora končí už ve Vršovicích. Omezení se týká i některých vlaků od Ústí nad Labem, které musí končit v Holešovicích. Řidiči ode dneška neprojedou Pražskou ulicí v Dolních Břežanech. Objízdná trasa na Pražský okruh vede přes obce Zlatníky a Vestec. Silničáři budou ulici opravovat nejpozději do 10. července. Odhadované náklady jsou 5,5 milionu korun, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
3: Důvodem je zhoršený stav povrchu vozovky, ale také snaha snížit hlukovou zátěž v této lokalitě. Na silnici proto položíme speciální nízkohlukový asfaltový koberec.
0: Dopravu v Dolních Břežanech komplikuje také uzavřená silnice na Pražskou Zbraslav, takzvané Břežanské údolí, která se bude opravovat do konce roku. V minulých dnech kvůli silnému větru popadalo několik stromů v oboře Bažantnice v pražských Satalicích. Vedení městské části proto nyní nedoporučuje přírodní památku navštěvovat. Většinu stromů tam tvoří staré jasany vysoké i 35 metrů. Lesníci během června pokácí zhruba 30 dřevin, říká starostka Prahy Satalic Milada Voborská z hnutí STAN.
4: Satalická Bažantnice je plná zajímavých druhů ptáků i brouků, ale také plná starých stromů, které potřebují obnovu. V současné době jsou některé stromy napadené nekrózou, hnilobou a proto jsou nestabilní. Sport.
0: České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom los v čínském Shenzhenu, kde se bude finálový turnaj hrát od 22. do 27. září. V případě postupu výběr kapitánky Barbory Strýcové narazí v semifinále na lepšího z dvojice Kazachstán-Španělsko. Titul obhajují Italky.
1: Počasí.
0: Odpoledne provází proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Večer má pak srážek ubývat, nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Také zítřek bude chladnější, naměříme do 17 stupňů, srážek už ale ubude. O víkendu by se mělo oteplit na 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru počítejte s kolonou, pokračuje až na Pražský okruh na Ořech, tam pojedete asi 45 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště začala regulace provozu v tunelech kvůli nehodě za sjezdem na Barrandov na 18. a 5. kilometru. Brzdí se za sjezdem na Vestec na 4. kilometru, zdržení asi 40 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a před námi je středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Pěkný čtvrtek všem.
1: Středočeské odpoledne.
5: Už za chvíli se dozvíte, co vám může zkomplikovat cestu autem na letiště Václava Havla i jak se kroužkují čápy černí v Brdech. Představíme projekt libeňského přesmyku a písničky, které nestárnou, budou zpívat dámy Lucie Vondráčková, Bára Basiková a Věra Martinová.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Tady je středočeské odpoledne. Řidiči by měli počítat s možnými komplikacemi při cestě na pražské letiště Václava Havla. Upozorňuje na to pražská policie s tím, že kvůli rekonstrukci tamní křižovatky se můžou tvořit až několika kilometrové kolony. Cestující by proto měli na letiště vyrazit s předstihem.
1: Z Evropské ulice na pražské letiště přijede denně zhruba 65 tisíc aut. Kvůli rekonstrukci křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí teď ale řidiči musí počítat s komplikacemi. Třeba taxikář Stanislav.
2: Když jsem sem přijížděl, tak jsem se moc nezdržel, protože jsem sem přijížděl brzo ráno. Takže to bylo úplně v pohodě. A samozřejmě trošičku se to tam komplikuje, ale myslím si, že novej nájezd na letiště už aby konečně byl.
1: Nejhorší situace na křižovatce je v ranních a odpoledních špičkách, kdy se tvoří až několika kilometrové kolony. Upozorňuje vedoucí odboru dopravní policie Josef Šašek.
3: Největší problém je mezi 8. 10. a dejme tomu 14. a 16. hodinou. My jako dopravní policie se teda snažíme tu situaci nějakým způsobem dozorovat, řešit, prioritně řešit dopravní nehody, které tady na místě vzniknou. Ta návaznost potom jako je na to poměrně velká, takže ta kolona může vzniknout během několika minut.
1: Podle vedení letiště by měli cestující zvážit, jestli raději nevyužít hromadnou dopravu, například trolejbusy 59, které vyjíždí z nádraží Veleslavín, říká člen představenstva letiště Praha Martin Kučera.
4: Určitě doporučujeme využívat hromadnou dopravu, protože to je, řekněme, bezpečná cesta, hromadná, ekologická, udržitelná. No je to způsob, jak se dostat na letiště po komunikacích, které nejsou ovlivněny tou stavbou a omezeními na dálnici D7 na Pražském okruhu.
1: Rekonstrukce křižovatky mezi Lipskou a Aviatickou ulicí potrvá zhruba rok a půl. Letiště na ní naváže dalšími stavbami, pokračuje Kučera.
4: Bude to primárně na začátku stavba parkovacích kapacit, parkovací dům před terminálem 2. Navazovat bude estakáda, ta stávající bude stržena, budeme stavit novou, delší, větší a kapacitnější. A třešnička na dortu bude stavba železniční stanice, která bude trvat několik let a bude to finální propojení letiště s centrem města po kolejích, nikoli po silnici.
1: Náklady na opravu křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se pohybují okolo 900 milionů korun. Dělníci vybudují 8 ramp a 2 kolektorové pásy. Z pražského letiště Josef Beneda, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Filmní kavárna Pavla Vítka.
1: Tentokrát se vypravíme do světa filmů a seriálů. Naším hostem bude režisér a scenárista Zdeněk Zelenka, který je podepsán i pod několika divadelními muzikály.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Středočeské odpoledne míří do přírody. Ornitologové v Brdech letos okroužkovali první dvě mláďata čápa černého. Na rozdíl od čápa bílého hnízdí především v lese, i proto je těžší ho najít. V Česku žije zhruba 500 párů tohoto ptáka.
1: Se skupinou přírodovědců jsme na kraji chráněné krajinné oblasti Brdy. Vyrazili jsme k hnízdu, které je na smrku asi v 10metrové výšce. Vylezl k němu kroužkovatel Lubomír Trna.
2: Tohle je zrovna takový hnízdo, který je nižší. Jo? Ty čápy bývají většinou na takových jako stromech ještě výš, třeba 15 metrů, 20 někdy. Jo? V českým lese máme hnízdo, které je, myslím, dokonce na takovým statným smrku 25 metrů.
1: V hnízdě našel dvě čapí mláďata.
2: Tohle z toho hnízdo, to vidíte, to je takový rozsoše. To je velmi stabilní a je pěkný, je veliký. My jsme zažili, že ty čápy třeba i použili kání hnízdo, což je malý hnízdo, a jich tam třeba 4. Jo? A teďka si představte na tom, na té malé ploše, když ty 4 takový velký čápy mají vyrůst, tak to je celkem problém. A tohle je komfortní hnízdo. Komfortní bejvák.
1: Hnízdo už v loni objevil jeden z místních obyvatel, říká zooložka Helena Vejrová ze zprávy HKO Brdy.
3: V této lokalitě bylo už jedno hnízdo, ale bohužel ten čáp ho právě opustil, možná i z důvodu toho, že se tam stalo prostě nějaký těžební zásah, nebo nevíme. A jakmile ty čápy se tam cítí ohrožený, tak si začnou hledat lokality někde jinde.
1: Čapí mláďata mají bílé chmíří na hlavě, ale třeba peří na křídlech je tmavě zbarvené. Kroužkuje a měří je ornitolog František Pojer.
4: Tady se mu už začíná zbarvovat ten žlutý zobák do šedozelená. Taky budu měřit délku křídla. Tady ten má 34-35 cm délku křídla, takže určitě je víc než měsíc starý. Takže ještě má tak měsíc do novilétnutí.
1: Obě mláďata dostanou kroužek na každou nohu. Jeden z hliníku a druhý z plastu.
4: A vidíte, tenhle je nějaký aktivnější, ten už chce někam odejít, takže musíme dokonce nás zdravil trošku. Že?
1: Nelíbí se mu to.
4: Nelíbí se mu to úplně, ale nám to nebude to dlouho trvat a pošleme ho zase zpátky na hnízdo.
1: Kolik jste navážili? Kolik tyhle ty?
4: 3 kilogramy váží teďka ty mláďata.
1: Podle čísla na kroužku ornitologové poznají třeba to, kde se čáp narodil.
4: Pak se budeme jenom těšit na to, jestli přijde nějaké hlášení a odkud, kam doletěli nebo... A jestli je třeba se s nimi setkáme za několik let někde při hnízdění, buď tady v Brdech, anebo může to být několik desítek kilometrů daleko, ale i stovky kilometrů.
1: Podle posledního sčítání čápů černých z roku 2024 v Česku hnízdí asi 500 párů. Z Brd Laura Hájková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Veřejnost se v Praze 9 seznámila s projektem takzvaného libeňského přesmyku. Jeho stavba je plánovaná zhruba za 3 roky. Nadjezd má umožnit plynulejší provoz vlaků na důležitém koridoru v hlavním městě. Práce mají stát zhruba 2,5 miliardy korun. O konečné podobě mostu i odpočinkové zóny pod ním můžou rozhodovat obyvatelé.
2: Máme pocit, že tam není prostě dostatečně hodnocen hluk. Máme otázky nad tím, jaký je přínos toho celého projektu, zvlášť v porovnání s tím, co vlastně ten projekt pro občany Prahy naopak jako jim ubere.
3: Popisuje Leona Hornová, která přišla na veřejné projednání projektu stejně jako další obyvatelé Prahy 9. Problém se stavbou libeňského přesmyku má třeba i Jan Vít.
4: Já si myslím, že pod mostem nemůže nikdo v principu pohodlně odpočívat, sedět, pít pivo nebo něco. A že ve chvíli, kdy ustane ten lidský příval lidí pod ten most, nastoupí jiná skupina lidí, která udělá nesmírný bordel v tom místě.
3: Jan Vít reaguje na návrh vybudovat pod novým mostem například dětská hřiště nebo místa k sezení. O tom může veřejnost do konce června hlasovat, říká architektka projektu Iveta Torkoniáková.
5: Máme tam k rozhodování různé varianty. Lidé se můžou rozhodnout, jestli si přejou dětské hřiště, jestli si přejí amfiteátr, jestli si přejí mít sportoviště pod mostem. A tady ty všechny varianty vlastně můžou sloučit, můžou si říct, chceme všechno, někdo může říct, nechceme nic.
3: Lidé můžou přes takzvaný portál Pražana hlasovat i o podobě samotného mostu. Ten má podle náměstka ředitele správy železnic pro techniku Petra Vaníčka ulevit železničnímu koridoru v Libni a cestujícím má zajistit plynulejší a rychlejší spojení.
6: Momentálně je pro nás lokalita Libně úzkým hrdlem, protože se nám tady kříží dvě klíčové trati. Jedna je koridorová trať z Prahy na Kolín a druhá je trať z Malešic potom přes Libeň na Holešovice. Když jede nákladní vlak, který jede z Malešic, tak v tuto chvíli musí před koridorovou tratí zastavit, ideálně počkat na okno na tom extrémně vytíženém koridoru, kde jezdí desetitisíce cestujících a počkat, než se mu tam utvoří prostor. Ve chvíli, kdy ten prostor se utvoří, tak ten vlak se musí znovu rozjet, pomaličku nám překřižuje úrovňově tu trať a tím pádem nemůžou projíždět ty osobní vlaky na Kolín a právě toto je pro nás to klíčové úzké hrdlo, kterého bychom se chtěli zbavit libeňským přesmykem.
3: Vaníček dodává, že práce mají stát několik miliard korun.
6: Pracujeme s náklady 2,5 miliardy korun, ale jsme ve fázi, kdy si lidé budou volit variantu, takže potom, co si zvolí a potom, co proběhne řízení EIA, dostaneme podmínky, tak toto všechno zapracujeme do té dokumentace a následně ji přeceníme, takže potom ty finální náklady budeme vidět až po dokončení těch stupňů.
3: Dělníci by libeňský přesmyk měli začít stavět na začátku 30. let. Z Prahy 9, Richard Webs, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Víte, že zřícenina zvířetice u Bakova nad Jezerou na Mladoboleslavsku není pozůstatkem hradu, ale renesančního zámku? Dnes je možné vystoupat na zbytek někdejší zámecké věže, ze které je krásný výhled do širokého okolí. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Navštivte náš středočeský web střednicechy.rozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Kvůli zneužívání tísňových linek bylo zatím zablokovaných 220 volajících. Středočeský kraj investuje příští rok do dopravní obslužnosti víc než letos. Čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanoví, že je možné zablokovat takovou SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad tak dokáže zajistit odblokování. Jaký je o ně zájem, říká mluvčí Tereza Merava.
2: Často se k nám nejdřív obrátí žádosti o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat, a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
0: Na dopravní obslužnost dá Středočeský kraj příští rok podle odhadu 6 miliard a 700 milionů korun. Je to o zhruba 300 milionů víc než letos. Peníze půjdou například na provoz vodíkových autobusů, říká radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z hnutí STAN.
3: Neočekávám nějaké dramatické nárůsty. Budou vlastně nárůsty pouze za odpisy za nové vlaky. Bude tam určitě nárůst za provoz souboru vodíkových autobusů v Mníšku pod Brdy, ale ta přesná čísla budou známa samozřejmě až na podzim.
0: 130 historických automobilů ráno odstartovalo z Prahy do závodu 1000 mil československých. Vozy z období před druhou světovou válkou musí během 3 dní dojet na Slovensko a vrátit se zpět do Česka.
4: Do závodu vyrazilo celkem 130 historických vozů. Jako první se na cestu do Slovenska vydala ženská posádka ve vozidle Java Minor, říká Martina Stabenovová.
5: No je to zodpovědnost, vedeme celý peleton, ale těšíme se. Jedeme Praha-Bratislava, pak po Bratislavě okruh a potom zpátky 3 dny, každý den jedna takováhle trasa pěkná.
4: Účastníci musí během 3 dní dorazit na Slovensko a následně se vrátit do českého hlavního města a přitom urazit zhruba 1600 kilometrů, přibližuje ředitel závodu Jiří Patočka.
6: Není to vyloženě závod, je to jízda pravidelnosti, ty účastníci jedou na předepsané časy, kdy musí projet jednotlivými průjezdními kontrolami, které máme na té trase.
4: Do cíle před Národním technickým muzeem by měly historické vozy dorazit v sobotu v 17 hodin. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka a Pardubic se utkají v 5. finále Národní ligy. Vítěz dnešního zápasu bude 1 výhru od zisku mistrovského poháru. Stav série je totiž po domácích výhrách Východočechů 2-2.
1: Počasí.
0: Odpoledne provází proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Večer má pak srážek ubývat a naměříme do 17 stupňů. Podobné počasí čekáme i zítra. Teploty do 17 stupňů, srážek ale ubude. O víkendu by se mělo oteplit až na 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kolona z 8. kilometru, je to celé na 50 minut a na Pražském okruhu směrem na D1 začíná kolona za sjezdem na dálnici D5. Za Ořech pojedete asi 40 minut, jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pokračuje Středočeské odpoledne. S vámi je stále Pavel Kučera.
7: Vydařený čtvrteční den s námi.
1: Středočeské odpoledne.
7: Počasí na druhý červnový víkend už za okamžik předpoví meteorolog České televize Michal Žák. Představíme mobilní dobrobistro. Martin Písařík bude pouštět draky a s písničkami, které nestárnou, dorazí Helena Vondráčková, Lenka Filipová a Miraj.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
8: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: počasí ve středních Čechách.
1: A je tu čas pro meteorologa České televize Michala Žáka. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne přeju.
1: Jak to vypadá s počasím? Různě.
2: Různě, ano, je to hodně proměnlivé. Máme takovou proměnlivou, občas velkou oblačnost, přechodně se samozřejmě ukazuje slunce, ale vyskytují se přehánky a také se objevily bouřky. Teploty jsou pak většinou mezi 10 a 16 stupni, taky docela různé, v závislosti na tom, jestli zrovna v daném místě pršelo nebo prší, pak je chladněji, tam, kde jsou přehánky vzdálenější, kde delší dobu svítí slunce, tak je až k těmi 16 stupňům.
1: Je to složité. Bude to složité i dál v noci a zítra?
2: Trochu jednodušší to bude. Počítáme s tím, že přehánky a bouřky budou večer dostávat. Oblaků bude ubývat, v noci bude polojasno až skoro jasno. Lokálně se vytvoří mlhy a k ránu pak začne od západu oblaků přibývat. A pozor, noc bude chladná, teploty klesnou na 8 až 5 stupňů. Takže opravdu spíš taková noc na začátek května než na 12. června. No a zítra přes den nás od západu ovlivní další frontální systém. Takže už po ránu bude oblaků zase přibývat postupně na oblačno až zataženo. Místy se přidá občasný déšť nebo přehánky. No a teploty zítra vystoupí jenom na 14 až 17 stupňů. Vítr slabý, postupně mírný od západu až jihozápadu.
1: Co tam máte pro nás na sobotu a neděli?
2: Na sobotu mám oteplení, oproti zítřku, tady docela citelné, maximum vystoupí na 20 až 23 stupně a také teploty v noci na sobotu budou citelně vyšší, minima mezi 14 a 11 stupni. No a zpočátku bude sice hodně oblačnosti s přehánkami, anebo občasným deštěm, postupně by od jihozápadu měly srážky ustávat a oblaku ubývat. No a v neděli tam čekáme, že bude polojasno až oblačno a jen výjimečně s přehánkou, takže slunečněji. Oproti sobotě ale bude zhruba o 1 až 2 stupinky chladněji, maxima mezi 18 a 21 stupni. Ještě doplním, že to bude docela foukat od západu, mírný západní vítr a po oba dny se mohou vyskytovat nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Děkujeme za všechny předpovědi a přejeme příjemný den.
2: Vám také, naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Víte, že nejkrásnější vodopády českého krasu můžete vidět jen za jarního tání nebo v době silných dešťů? Jmenují se Bubovické vodopády a najdete je mezi Karlštejnem a Srbskem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Středo české odpoledne pokračuje. Hospic v Čerčanech na Benešovsku si musí ročně sehnat na dofinancování provozu přes 30 milionů korun. Kromě pořádání různých benefičních akcí a oslovování sponzorů má letos novinku mobilní dobro bistro. Výtěžkem z prodeje pomáhá platit službu, kterou využívají rodiny lidí na konci života.
1: Mobilní kavárna v bílé barvě s černým nápisem Dobro bistro a velkým červeným srdcem láká nejenom vůní kávy, ale taky už od pohledu. V černé zástěře, na které taky nechybí srdce, mě v ní vítá její vedoucí Lukáš Barek.
2: Tak, v mobilní kavárně máme samozřejmě úplný základ kávu, máme domácí limonády a teďkon vyrážíme, tady se vlastně můžete i podívat, vycházíme z toho z kynutého těsta, jsou to skořicové šneky a vždycky upgradeujeme různými polevami. Teď tady vidíte třeba borůvkovou.
1: Vaše vlastní výrobky Dobro bistra ze základny z hospicu nabízíte v té vaší mobilní kavárně?
2: Ano, ano, je to tak. Panakoty, cheesecakey a tak dále.
1: Kam všude jezdíte?
2: No, ideálně pro nás jakoby na dojezd v středočeském kraji. Objíždíme víceméně hodně oslavy města a podobně různém okolí tady Benešovsku.
1: A je zájem? Objednávají si vás?
2: Kamkoliv teď jsme někam přijeli, tak vlastně 2-3 dny na to potom mě někdo volá jiný, že už jako nás tam viděli, že jsme se líbili a už nás zvou dál.
1: Setkáváte se i s tím, že k vám lidé přichází právě proto, že jste Dobro bistro z hospicu a že třeba když pak platí, tak je to 150 a řeknou nechte to na 200, protože ví, že ten výtěžek, ten zisk, že je pro dobrou věc.
2: Jsou mnohdy štědřejší než nikde jinde.
3: 65, 250, takže dohromady skoro 30 tisíc máme.
1: Kolik peněz je potřeba sehnat na dofinancování provozu hospicu plus těch dalších služeb, tak o tom nám řekne více Jana Wernerová.
4: Ano, dobrý den. Mám na starosti v hospici Dobrého pastýře hledání zdrojů a rozpočet naší organizace je přes 80 milionů. Platby, s kterými můžeme počítat, tak ty nám kryjí asi 60% našich nákladů a zbytek je na nás. Prostřednictvím ať už akcí nebo výjezdů food trucku se snažíme vlastně vyprodukovat jakýsi čistý zisk, který rovněž tvoří nějaké procento našich příjmů a díky tomu vlastně můžeme z roka na rok pokračovat dál.
1: Další velkou akcí, kde můžete navštívit hospic, včetně mobilního Dobro bistra, bude tuto neděli. Domestici, tedy skupina lidí, které spojil sport a touha pomáhat, tady završí svoji osmidenní jízdu na kolech pro paliativu.
4: Tady bude velký den plný různých atrakcí, dobrého jídla, pití rovněž, takže na to je vždycky navázaná možnost přispět nebo si něco dobrého koupit.
1: Akci bude moderovat Leoš Mareš a v 16 hodin taky zaspívá Lenka Dusilová. Vstup bude volný a dobrovolný příspěvek půjde hospicu. Z Čerčan Věra Hájková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy. Léto ještě pořádně nezačalo a Martin Písařík už se připravuje na podzim.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete jako vždy na webu střednicechy.rozhlas.cz. Čtvrtečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Jiřím Lábusem. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Berouně a Hořovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Provoz vlaku mezi pražským hlavním nádražím a Smíchovem je obnovený. Lidé můžou přispět na provoz hospicu v Čerčanech u Benešova. Organizace otevírá novou mobilní kavárnu. Čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Vlaky mezi pražským hlavním nádražím a Smíchovem znovu jezdí. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kafka. Dopravu od dopoledne komplikovalo poškození trakčního vedení. Komplikace omezily několik vlaků, které nabíraly i víc než hodinová zpoždění. Lidé můžou navštívit novou pojízdnou kavárnu v hospicu v Čerčanech na Benešovsku. Výtěžkem z prodeje organizace zaplatí službu, kterou využívají rodiny lidí na konci života. Kolik peněz musí každý rok zajistit, vysvětluje Jana Wernerová, která chystá benefiční akce a oslovuje sponzory.
2: Rozpočet naší organizace je přes 80 milionů. Platby, s kterými můžeme počítat, tak ty nám kryjí asi 60% našich nákladů a zbytek je na nás. Prostřednictvím ať už akcí nebo výjezdů food trucku se snažíme vlastně vyprodukovat jakýsi čistý zisk a díky tomu vlastně můžeme z roka na rok pokračovat dál.
0: Pražská policie doporučuje kvůli dopravním komplikacím jezdit na letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravou, případně vyrazit s velkým předstihem. Kvůli rekonstrukci křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se tam ve špičkách tvoří několika kilometrové kolony. Stavba bude trvat do října příštího roku, říká člen představenstva letiště Praha Martin Kučera.
3: Začínají prázdniny, což je období našeho nejvyššího provozu za každý, řekněme, letní měsíc, projde letištěm zhruba 2 miliony odbavených cestujících. Určitě doporučujeme využívat hromadnou dopravu. Sport.
0: Čeští fotbalisté rozehrají světový šampionát utkáním s Jižní Koreou. Hrát se bude na stadionu pro necelých 50 tisíc diváků. Dorazit by mělo mezi 3 až 6 tisíci českých fanoušků. A na jejich počet je zvědavý i kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
4: Sami jsme v očekávání a nedokážeme si to ještě úplně představit. Budeme rádi za každého člověka, který nás přijde podpořit a moc si toho vážíme, ale vážíme si to podpory v Česku, vnímáme ji.
0: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času.
1: Počasí.
0: Odpoledne provází proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Večer má pak srážek ubývat. Naměříme do 17 stupňů a podobné počasí čekáme i zítra. Teploty do 17 stupňů, srážek ale ubude. O víkendu by se mělo oteplit na 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kolona z 8. kilometru, pokračuje na ucpaný Pražský okruh. Za Ořechem řidiče zpomalují u nehody v protisměru. Je to celé asi na 50 minut, kamiony postojí ještě déle. Na Pražském okruhu směrem na letiště se brzdí za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru. Za sjezdem na Barrandov nakládají na odtah nabouraná auta. Na 18. a 5. kilometru se jelo půl hodinu odstavným pruhem. Už se jede oběma. Odvést se je to nadále celé na zhruba hodinu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, vítám.
5: Zajistí kus mladosti naše scénky výhry radosti.
1: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve 4 divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvej, už já ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím.
0: V Česku, no. Někde jsem to zahledl na internetech. Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct.
0: A bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že jo, a těch herců, těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo, takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo, středních herců taky ještě hodně, a těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi je takhle. To jdete od lesa.
1: Cože?
0: No, že jdete na to od lesa,
1: od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají, my víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: A Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabelly. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabelly je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korků. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabellou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí Zlatá ploutev, cena za druhé místo na Spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech a další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. Již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Jožka Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Jožka Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. Aquabelly jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabelly. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jožky Merano-Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabelly jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek Aquabelly.
1: Krásná vzpomínka.
0: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud plave a koupe se. Jestli no, volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocit jistoty a pak jako jo. Pak
0: když jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
1: Mám z vody vítr.
0: A co
1: a ještě když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku u Mlejna.
1: Já už ani nevím, co to bylo.
0: No slunce se, no.
1: Jo, aha, vidíte to. No.
0: Tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli Aquabelly, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní posádka Humoriády, Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Růžena z Rychnovska, mějte se krásně.
4: Na shledanou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pro vás Petr Zaroty.
2: Ano.
5: Přál bych si Urvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás stále zdraví, pana Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme si to, děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábuse zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Urvínka. A chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil. Že to není pravda?
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět.
4: Před smrtí, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. Nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si ji vzal.
7: Já jsem si to myslela, že se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volnej. Zatím, svobodný.
4: Taky.
2: No tak naschledanou. Posluchačku to zajímá, že?
4: No jo, a to už mi někdo říkal, že to někde psali.
2: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus s panem Kajzerem, to je nezapomenutá.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera. To je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: mějte
8: se hezky.
2: Taky naschledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly?
4: Ano, je to teďka na internetu, Hero Heroes, stanice, teda internetový portál to je, a tam máme každý jeden nový díl. No, včera jsme se natočili dalších 5 s Oldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, no, fanoušci si vás určitě najdou. Tak, kdo je s námi? Dobrý den,
9: tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid. Ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie akvabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku. A co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Joška Merano Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl.

0: Skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No... Inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda. Nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: To škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa, pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v úvozovkách.
2: No, postava, je, no, tak,
0: dostal taky pěkně nafackováno od
2: no,
0: paní z autoškoly.
2: Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No, tam ta dávala tomu jednomu, tam v tom filmu, tom rave.
0: Mm-hmm. Takže nezapomenu to na role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme. Inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po prvním?
4: O, to je ušatný strašný novel.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
6: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Koliko? Když potom mé monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu.
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no... Blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc tak to vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží, týden 14 dní nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy. Až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomínám, mě bylo 8.
0: Už?
2: Tak bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. To bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Hada Kuka, byl to strašák, ale na poli, takovej ten, jo, jak prostě děsí ptáky a to. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam, že já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, holku si pokusit cvičím, nedám se vyrušovat ničím. To je můj text.
0: Do dneška první se pomáhá. Role se nezapomíná, ne, jak ta kouka. Dobře, ano. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola. Tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Vítáme SMS. Telefonáty máme na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte. Na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové. Dobrý a prosila bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza Zvrkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju.
5: A vybírám Bčko. Mějte
1: dobře,
5: se
1: máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A který pán volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel Zivanovič.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne a zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: Tedy, a to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Letáte letadlem na cesty?
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu jste hodně, jako doma.
4: No, hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho letání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, tady to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No, já to budu takhle, dokonce si proto jednou jsem četl nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká. A jedna tam známá se mnou říká, jak prostě můžeš číst, když padáme, říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano,
1: nebo
4: ano,
1: si
4: ano.
1: Vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežili aspoň s humorem.
4: No, tak. No dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Přijede pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačko a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej. Samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
9: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten povídá, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, jo, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. K Přepichový vile. Přijde žebrák, zazvoní, vyleze taková načančaná milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? S Pejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 01 04 731 800 900, je náš telefon. Jiří Lábu s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni víme, na čem teď pracuje umělecky?
4: No umělecky, tak zaprvé hraju ve čtyřech divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve 2 hrách, ve Viole v 1, budu hrát ve 2 na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela jo teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, je to Američan Goldman se jmenoval a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Sundance a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenuje se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme, no. Ale ta kniha je krásná teda.
1: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, půlce léta budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
1: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to byla...
2: Hoskoherec Jan Malík a Ondřej Sekora k tomu dělal
3: obrázky. Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: A váš Rumburak je úžasný. Teda,
3: no jako to byl zloduch. No, představte si, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty klasické postavy.
3: No, mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim stal, že přijou do polepšovny ty děti. No,
1: možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty fousy mě, frajer,
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem ji, no.
1: Dostal ji Fantu. Ne, ten dostal Xenii.
2: A Knížická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou, no,
1: Černodějnicí. No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky vám.
2: Dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme, děkujeme.

0: hodně zdraví.
1: Mějte se.
0: Dobré.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba mistry humoru do rádia.
2: A tak, já to nechám panu Lábosovi, ten titul samozřejmě.
1: Ano. Mhm.
3: A dáme si krampoula.
2: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
3: Mhm, naschle, díky.
2: Dobré odpoledne, kdo je tady?
4: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana to zdraví a chtěla bych krampa na krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábose, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
1: Jo, vyřídím.
2: Určitě rád.
1: Včera jsme točili rodinky zrovna.
4: Moc zdravím a moc vás miluji.
1: Děkuju, naschledanou.
2: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy.
2: Mm-hmm.
5: Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
1: pane Ježiu,
5: pane
1: Ježiu,
5: Lábuce.
2: Já chápu.
1: Ano. Jo,
2: skupina Mimikry. Ano, z mého rezumé. Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání. Kdo je tady? Ozvěna.
6: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
2: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Pavle a Juru zdravím, tady Petr z Dolnic.
1: Ano.
2: Ano.
7: Já bych si dal krampoula.
2: Taky, dobře, děkujeme.
7: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnil od těch 28 let.
1: Cože?
2: Že se nezměnilo těch 28 hruborakových.
1: Trošku jsem trošku, mírně, ale málo.
2: Má delší vlasy o kousek.
1: Ty vlasy mám šedý už, teda, byly černý, to byly moje.
7: Akorát nelepíte fousy, no.
1: No, no fousy už... Já,
2: hladce oholen, příjemně naladěn. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
8: Černý Epafos, rohatý jo je syn. Trojhlavý kež zhltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. Přilét však Hermes posel Diův a okáče uspal a zabil.
9: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
8: No to je veliký umění.
9: Uživit rodinu?
8: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
9: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal pro vás, šel k lesu.
10: Mně se to nějak teda...
9: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle Eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
8: To ale není umění.
9: Umění to možná není, ale je to pravda.
8: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím, to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. Nechte a potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočine a může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Mimořádná schůze sněmovny k dotacím Agrofertu skončila bez výsledku. Lidé v Praze můžou do konce června hlasovat o podobě takzvaného libeňského přesmyku. Zítra čekáme zataženo teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Mimořádná schůze sněmovny k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO skončila bez výsledku. Poslanci díky koaliční většině neschválili program jednání. Vystupovali pouze řečníci s přednostním právem. Ti požadovali hlavně pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka upozorňoval na to, že by členové vlády měli chránit zájmy občanů, ne zájmy premiéra.
2: Teď mě fakt nedává logiku pouštět se do toho rizika, že se tam ty peníze budou vyplácet, budou chybět někde jinde, nebo český daňový poplatník to bude muset zafinancovat bez jakékoliv jistoty toho, že ty peníze třeba budou někdy zpětně vymoženy nebo vráceny. To si myslím, že je zbytečný riziko.
0: Premiér Babiš se jednání neúčastnil. V úvodu vystoupil ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD s tím, že rezort postupuje v této otázce správně a transparentně. O podobě takzvaného libeňského přesmyku můžou do konce června hlasovat Pražané. Mají možnost rozhodnout třeba o tom, jak bude vypadat odpočinková zóna pod stavbou. Železniční most má uvolnit zatížený koridor v Libni, kde se křižují cesty osobních a nákladních vlaků. Práce budou stát několik miliard korun, říká technický náměstek správy železnic Petr Vaníček.
3: Pracujeme s náklady 2,5 miliardy korun, ale jsme ve fázi, kdy si lidé budou volit variantu. Takže potom, co si ji zvolí a potom, co proběhne řízení EIA, dostaneme podmínky, tak toto všechno zapracujeme do té dokumentace a následně ji přeceníme, takže potom ty finální náklady budeme vidět až po dokončení těch stupňů.
0: Správa železnic projekt představila obyvatelům Prahy 9. Někteří z nich se bojí třeba zvýšeného hluku nebo zásahu do okolní krajiny. Sport. Za necelé 3 hodiny začne 23. mistrovství světa ve fotbale. Poprvé v historii ho společně pořádají 3 země. Většina utkání, včetně finále, se odehraje ve Spojených státech. Další v Kanadě a turnaje startuje v Mexiku utkáním domácích s Jihoafrickou republikou. Počasí. Zítra čekáme zataženo až oblačno, od západu se přidá občasný déšť nebo přehánky, naměříme 14 až 17 stupňů. O víkendu by se mohlo oteplit až na 24 stupňů Celsia, dál ale bude zataženo a bude pršet.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí fronta kamionů, táhnoucí se na ucpaný Pražský okruh. Osobními auty pojedete za Ořech zhruba 50 minut. Na Pražském okruhu směrem z letiště na dálnici D1 zůstává velmi silný provoz. Od dálnice D6 je to za Ořech na 45 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy v 5 a teď už je tady zpravodajský den v kraji. Slovo má stále Pavel Kučera.
4: Krásné čtvrteční odpoledne i dál.
1: Den v kraji.
4: Dnes se u nás dozvíte víc o mobilním dobrobistru, československé jízdě veteránů, pražské integrované dopravě a počasí na víkend. Potěší vás i písničky, které nestárnou, Lucie, Heleny Vondráčkové a Redy Kirken.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: Český rozhlas Střední Čechy pro vás vysílá pořad Den v kraji. Už je s námi Tamara Kocourková a události 11. června.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Hospic v Čerčanech na Benešovsku si musí ročně sehnat na dofinancování provozu přes 30 milionů korun. Kromě pořádání různých benefičních akcí a oslovování sponzorů má letos novinku. Mobilní dobrobistro. Představíme vám ho už za okamžik. Řidiči ode dneška neprojedou Pražskou ulicí v Dolních Břežanech. Objízdná trasa na Pražský okruh vede přes obce Zlatníky a Vestec. Silničáři budou ulici opravovat nejpozději do 10. července. Odhadované náklady jsou 5,5 milionu korun. Ve Středočeském kraji za poslední týden zlevnil benzín, nafta naopak mírně zdražila. Litr Naturalu 95 se teď u středočeských čerpacích stanic prodává v průměru za 40 korun a 50 haléřů. Nafta zdražila na průměrných 38 korun a 34 haléře. Ceny pohonných hmot sleduje společnost CCS. Pražská policie doporučuje kvůli dopravním komplikacím jezdit na letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravou, případně vyrazit s velkým předstihem. Kvůli rekonstrukci křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se tam ve špičkách tvoří několika kilometrové kolony. Stavba bude trvat do října příštího roku. Provoz vlaků na hlavním nádraží v Praze dnes několik hodin komplikovalo poškození trakčního vedení. Ve směru na Smíchov vlaky dopoledne stály a směrem na Vršovice jezdily jen omezeně. Některé vlaky nabíraly i víc než hodinová zpoždění. Provoz železničáři obnovili kolem 14:30 odpoledne. A 130 historických automobilů ráno odstartovalo z Prahy do závodu 1000 mil československých. Vozy z období před druhou světovou válkou musí během 3 dní dojet na Slovensko a vrátit se zpět do Česka. Podrobnosti přidáme v této hodině.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Hospic v Čerčanech na Benešovsku si musí ročně sehnat na dofinancování provozu přes 30 milionů korun. Kromě pořádání různých benefičních akcí a oslovování sponzorů má letos novinku mobilní dobrobistro. Výtěžkem z prodeje pomáhá platit službu, kterou využívají rodiny lidí na konci života.
1: Mobilní kavárna v bílé barvě s černým nápisem Dobrobistro a velkým červeným srdcem láká nejenom vůní kávy, ale taky už od pohledu. V černé zástěře, na které taky nechybí srdce, mě v ní vítá její vedoucí Lukáš Barek.
2: Tak, mobilní kavárně máme samozřejmě úplný základ kávu, máme domácí limonády a teďkon vyrážíme, tady se vlastně můžete i podívat, vycházíme z toho z kynutého těsta, jsou to skořicové šneky a vždycky upgradeujeme různými polevami, teď tady vidíte třeba borůvkovou.
1: Vaše vlastní výrobky z Dobrobistra ze základny z hospicu nabízíte v té vaší mobilní kavárně?
2: Ano, ano, je to tak. Panakoty, cheesecakey a tak dále.
1: Kam všude jezdíte?
2: No, ideálně pro nás je akce jakoby na dojezd v středočeském kraji. Objíždíme víceméně hodně oslavy města a podobně různém okolí tady Benešovsku.
1: A je zájem, objednávají si vás?
2: Kamkoliv teď jsme někam přijeli, tak vlastně 2-3 dny na to potom mě někdo volá jiný, že už jako nás tam viděli, že jsme se líbili a už nás zvou dál.
1: Setkáváte se i s tím, že k vám lidé přichází právě proto, že jste Dobrobistro z hospicu a že třeba když pak platí, tak je to 150 a řeknou nechte to na 200, protože ví, že ten výtěžek, ten zisk, že je pro dobrou věc.
2: Jsou mnohdy štědřejší než nikde jinde.
3: 65, 250, takže dohromady skoro 30 tisíc máme.
1: Kolik peněz je potřeba sehnat na dofinancování provozu hospicu plus těch dalších služeb, tak o tom nám řekne více Jana Wernerová.
4: Ano, dobrý den. Mám na starosti v hospici Dobrého pastýře hledání zdrojů a rozpočet naší organizace je přes 80 milionů. Platby, s kterými můžeme počítat, tak ty nám kryjí asi 60% našich nákladů a zbytek je na nás. Prostřednictvím ať už akcí nebo výjezdů food trucku se snažíme vlastně vyprodukovat jakýsi čistý zisk, který rovněž tvoří nějaké procento našich příjmů a díky tomu vlastně můžeme z roka na rok pokračovat dál.
1: Další velkou akcí, kde můžete navštívit hospic, včetně mobilního Dobrobistra, bude tuto neděli. Domestici, tedy skupina lidí, které spojil sport a touha pomáhat, tady završí svoji osmidenní jízdu na kolech pro paliativu.
4: Tady bude velký den plný různých atrakcí, dobrého jídla, pití rovněž, takže na to je vždycky navázaná možnost přispět nebo si něco dobrého koupit.
1: Akci bude moderovat Leoš Mareš a v 16 hodin taky zaspívá Lenka Dusilová. Vstup bude volný a dobrovolný příspěvek půjde hospicu. Z Čerčan Věra Hájková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tolik kapela Lucie, Praga, Aero, Škoda nebo Zbrojovka Brno. Historická auta z meziválečného období se vydala dnes ráno na cestu z Prahy do Bratislavy a zpět. Do závodu 1000 mil československých vystartovalo celkem 130 posádek. A byl u toho i náš kolega Josef Beneda.
1: Před sídlem Autoklubu České republiky každou minutu startují do závodu 1000 mil československých historické vozy. Na veterány si přišel podívat i pan Michal.
2: Je to krásná přehlídka historických aut, které jsou provozu schopný. V muzeu to většinou jenom leží a to auto se jenom občas vytáhne, zatímco tady ty auta dokážou, je to opravdu velkou vzdálenost. Já myslím, že historicky jsme dělali opravdu krásné auta.
1: Do závodu vyrazilo celkem 130 historických vozů. Rekordních 67 z nich bylo československé výroby. Jako první se na cestu vydala ženská posádka ve vozidle Java Minor, říká Martina Stabenovová.
3: No je to zodpovědnost, vedeme celý peleton, ale těšíme se. Jedeme Praha-Bratislava, pak po Bratislavě okruh a potom zpátky 3 dny, každý den jedna takováhle trasa pěkná.
4: Tak nejnáročnější asi bude to počasí a některé objížďky, které potkáme cestou.
1: Doplňuje ji Lucie Ilková. Do závodu vystartovaly také značky jako například Praga, Zbrojovka Brno nebo Aero, které řídí Jan Stinka.
5: Každý veteránista by měl mít ten svůj cíl a sen si splnit účast na 1000 mil československé historie, která k tomuhle tomu sportu patří.
6: Všiml jsem si, že zatím nemáte na voze vytaženou střechu, tak bude třeba to počasí taky komplikovat.
5: Škoda, že není po 22. hodině, protože já bych reprodukoval slova, která pronesla té dámě, se říkalo Madame Aero, paní Brutarová, a ta pronesla, i kdyby z nebe padaly, tak pravověrný aerovkář si střechu nenatahuje.
1: Účastníci musí během 3 dní dorazit na Slovensko a následně se vrátit do českého hlavního města a přitom urazit zhruba 1600 kilometrů, přibližuje ředitel závodu Jiří Patočka.
7: Není to vyloženě závod, je to jízda pravidelnosti, ty účastníci jedou na předem předepsané časy, kdy musí projet jednotlivými průjezdními kontrolami, které máme na té trase.
1: I letos byl o závod velký zájem, v čem je 1000 mil československých prestiží?
7: Je to vlastně tím svým konceptem, řekl bych, závod nebo soutěž ojedinělá, opravdu v tom jednom dni ujet takhle starým autem těch přes 400 kilometrů není až tak jednoduché, takže je to i tady tou svojí, řeknu, náročností autentické.
1: Do cíle před Národním technickým muzeem by měly historické vozy dorazit v sobotu v 17 hodin. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
8: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: Náš pořad Den v kraji pokračuje, slovo má pancíř Tomáš a jeho host.
1: O čem se mluví?
2: Hezký den, posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, začíná další vydání pořadu O čem se mluví. Naším dnešním hostem je mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal. Dobrý den.
3: Krásný den všem.
2: Od července se propojí systémy pražské integrované dopravy s nově vznikajícím jihočeským dopravním systémem IDESKA. Co to bude prakticky znamenat pro cestující?
3: Bude to znamenat vlastně mnohem jednodušší dopravu mezi středočeským a jihočeským krajem, protože dneska, pokud někdo třeba jede z Prahy do Tábora, tak si musí kupovat buď to jízdenku dopravce, anebo různé tarify na jednu cestu. Takhle bude díky tomu propojení těch systémů možné si koupit jednu jízdenku na celou cestu, právě třeba z Prahy až do Tábora, tím, že se ty zóny pražské integrované dopravy rozšíří až vlastně za Tábor do jihočeského kraje. A naopak zase ten, kdo bude jezdit z jihočeského kraje, třeba až do Benešova, nebo třeba do Vlašimi, nebo Příbramy, tak bude moci i na tu jízdenku jihočeského kraje systému IDESKA dojet právě až do těchto středočeských měst.
2: Kam všude v jižních Čechách se s jízdenkami pražské integrované dopravy bude možné dostat? Kterých oblastí se to týká?
3: Tak hlavně je to teďka Táborsko, to znamená ta páteřní trasa do Tábora až do Plané nad Lužnicí. Jsou tam i některé obce na Táborsku v této oblasti. Zároveň se to rozšiřuje třeba do Milevska nebo až na Orlík nad Vltavou. Takže pokud někdo pojede třeba na výlet, tak bude moci na jízdenku PIT dojet právě až na Orlík a vlastně v další fázi by se to pak mělo rozšířit třeba i na Písecko.
2: Hraje roli, jestli člověk jede vlakem nebo autobusem, nebo v těchto těch oblastech, o kterých jste mluvil, tak je to jedno?
3: Právě, že teď nově to bude jedno. Doteď byly integrovány buď třeba jenom autobusy, nebo jenom vlaky, nebo nic. Teď vlastně bude úplně jedno, jestli pojedete vlakem nebo autobusem. Navíc si spoje na sebe budou lépe navazovat, protože se mění s tou změnou, se dělají i úpravy jízdních řádů. Takže ta návaznost mezi vlaky a autobusy bude ještě lepší. A vlastně na tu jednu jízdenku nově i v jihočeském kraji bude moci cestující jezdit jakoukoliv veřejnou dopravu. Dokonce v tom jihočeském kraji se vlastně integruje s tou regionální dopravou i MHD v Táboře.
2: Ty tarify jsou stejné, tedy jinými slovy, pokud pojedu na pražsko-středočeskou jízdenku z Benešova do Tábora, bude to stát stejně, jako když si jihočeskou pojedu z Tábora do Benešova?
3: No právě, že úplně ne. Ty tarify jsou postaveny trošku jinak. Jihočeský tarif má zónově relační tarif, což je zjednodušeně určitá cena vždycky na danou trasu. V pražské integrované dopravě to máme kombinované s časem, takže vlastně v tom překryvu si bude moci cestující vybrat právě pro něj výhodnější tarif, jestli mu bude milejší jihočeský nebo ten středočeský, anebo podle toho, jestli už má třeba instalovanou mobilní aplikaci Pidlítačka, tak si to jednodušeji koupí právě v té naší. Takže necháváme to na cestujícím a ty úseky, které se budou překrývat a které třeba už nepokryjí ty jednotlivé krajské systémy, tak tam bude možné vlastně na tu jednu cestu si koupit jednu jízdenku dohromady, buď to u řidiče nebo u průvodčího vlaku, i když vlastně bude obsahovat oba ty systémy.
2: To znamená, jestli to dobře chápu, tak nehraje roli, z kterého kraje do kterého jedu, ale i když zůstanu toho příkladu cesta z Benešova do Tábora, tak rovnou si můžu vybrat, jestli si tedy koupím středočeskou jízdenku nebo jihočeskou a nebo toho dopravce.
3: Přesně tak, tak bude na výběr s tím, že ale pokud někdo jede jenom na území toho jednoho kraje, buď to středočeského nebo jihočeského, tak musí použít ten daný systém, nemůže ten druhý. Ale pokud jde na tom překryvu, to znamená, pohybujeme se mezi oběma kraji, tak si může vybrat.
2: Vy jste říkal, že součástí toho systému a té možnosti jet na jízdenky pražské integrované dopravy v jižních Čechách bude i městská hromadná doprava v Táboře. Znamená to tedy, že pokud na jízdenku pražské integrované dopravy dorazím na tamní nádraží vlakem, tak můžu s tou stejnou jízdenkou přestoupit na autobus a dojet třeba na náměstí?
3: No to právě zatím ještě ne, to doufáme, že bude v nějaké další fázi. Teď je to o tom, že v rámci jihočeského kraje se integruje MHD v Táboře s tím regionálním tarifem, to znamená, pokud má někdo jízdní doklad pro regionální autobus nebo vlak v Jihočeském kraji, tak na něj bude moci dojet i MHD v Táboře. Ale pokud má jízdenku být, tak to zatím platit nebude, ale doufáme, že ta jednání dál pokročí a že třeba jednou nebo možná už i brzy bude integrována do tohoto systému i táborská MHD.
1: Český rozhlas Střední Čechy, o čem se mluví s Tomášem Pancířem a jeho hostem.
2: Mluvčí Pražské integrované dopravy Filip Drápal zůstává hostem Českého rozhlasu Střední Čechy. Spolu s propojením systému, tak jak jste o tom mluvil, se mění i trasy některých autobusových linek, které jezdí mezi Středními Čechami a Jižními Čechami. Největší změny jsou v úseku Olbramovice-Tábor. Proč a jak se to mění?
3: Tam vlastně reagujeme na to, že už někdy před 6 lety tam proběhla integrace těch linek a vlastně od té doby sbíráme podněty, vyhodnocujeme připomínky obcí a měst a teď je ten pravý čas na to, abychom ten systém ještě doladili a souvisí to i právě s těmi jihočeskými linkami, protože tam vlastně propojujeme trasy těch linek mezi sebou, aby proti sobě nekončily na hranicích kraje, ale aby vlastně ta doprava se chovala jako jeden celek bez ohledu na to, kde jsou právě ty krajské hranice. Zároveň vlastně více navazujeme ty autobusy na vlaky a díky úpravám těch tras třeba posilujeme i víkendová spojení, zavádí se tam nové sobotní a nedělní spoje na těch páteřních trasách a také bude mít i více obcí přímé spojení s Prahou. To se týká hlavně toho úseku mezi Táborem, Sedlcem, Prčicí a Voticemi. Takže tam budou nově přetrasovány některé spoje tak, aby cestující z Prahy dojeli přímo až do těchto obcí.
2: Tyhle ty změny budou také platit od července?
3: Ano, všechno je to od 1. července, s tím, že samozřejmě pokud se zjistí, že někde něco úplně neklaplo, tak je pak možnost třeba k 1. září ještě nějaké drobné korekce udělat, ale veškeré ty tarifní i ty dopravní změny nastávají teďka od začátku prázdnin.
2: Chystané propojení systému Pražské integrované dopravy a IDESKA se dotkne také některých autobusových linek ve středních Čechách, které do Jihočeského kraje vůbec nevědou. Důsledkem je přečíslování. Bylo a je to potřeba, když ten jihočeský systém teprve vzniká, nemohl se přizpůsobit ten?
3: No, samozřejmě jednání byla poměrně komplikovaná, nicméně zase my potřebujeme, aby k té dohodě došlo nějak a chceme respektovat systém ten jihočeský, kde mají zase nějaká svá pravidla pro to číslování těch linek. Takže ono se to týká několika málo linek, jsou to jednotky spojů, které se budou muset přečíslovat. Už jsme k tomu v minulosti takhle přistupovali třeba v rámci integrace nějakých jiných oblastí, takže není to nic nového a ze zkušeností si na to lidé docela rychle zvykají, takže by to neměl být nějaký zásadní problém a spíš nechceme docílit toho, aby právě v jednom systému jsme měli dvě různé linky se stejným číslem, to by dělalo ještě větší zmatky.
2: Uvažujete o dalším rozšiřování třeba i do jiných krajů takovéto spolupráce?
3: Vlastně tahle ta mezikrajská spolupráce funguje už i na jiných místech, už teď, nicméně rádi bychom to prohlubovali právě třeba ve směru do kraje Vysočina, kde také vzniká nový integrovaný systém a tam vlastně změny očekáváme teď na začátku srpna, kde bychom měli udělat vlastně něco podobného a chceme také prohlubovat spolupráci třeba s Ústeckým krajem i třeba s Plzeňským, kde teď v rámci projektu 4 mezí je takový unikátní projekt, kde se propojí vlastně hned 4 různé dopravní systémy na jednom místě.
2: Jak je to vyřešeno finančně? Nehrozí, že bude jeden ten systém doplácet na jiný systém, pokud, když vezmeme ten příklad spolupráce s Jižními Čechami, pokud by víc cestujících na jihočeské jízdenky jezdili v rámci středních Čech, neproděláte na tom?
3: Tam je to vlastně děláno tak, že na to je určitá smlouva, v které se praví, že jeden nebo druhý kraj si budou vzájemně přeúčtovávat nějaké úhrady právě kvůli tomu, aby jeden nebo druhý kraj se necítili nějakým způsobem ublížení, protože dostanou z toho systému méně peněz. Takže tohle je ošetřeno, na to už jsme připraveni, protože to něco podobného už se dělalo právě i s jinými kraji, Takže je to docela složitý mechanismus, ale funguje to, takže v případě, že by tam byly nějaké nesrovnalosti, tak se to všechno dá upravit. Je to všechno jenom hra čísel.
2: Na závěr ještě jiné téma. Středočeští zastupitelé v pondělí schválili rozšíření možnosti nastupovat do autobusů Pražské integrované dopravy ve středních Čechách všemi dveřmi, tedy nejenom těmi předními. To na části linek platí od loňského srpna. Kdy a jak výrazně se tenhle ten model, který samozřejmě urychluje nastupování speciálně ve špičkách, kdy a jak výrazně se rozšíří?
3: Tak vlastně teď to bylo teprve schváleno ve středních Čechách, ještě to musí potvrdit Praha, protože část linek se týkají Prahy, ale připravuje se to teď k 1. srpnu, kdyby se ten stávající systém měl rozšířit o nějakých 50 dalších linek, které budou tvořit nějaký ucelený svazek vždycky v té nějaké dané oblasti, aby to bylo logické. A mělo by to vlastně už takhle být natrvalo, s tím, že dosud to byl stále ještě zkušební provoz, kdy se vyhodnocovalo, jak moc lidé jsou postiví, jak to třeba zrychluje tu dopravu, jestli s tím jsou nějaké další problémy. Zjistilo se, že vlastně ta očekávání byla poměrně pesimistická, ale dopadlo to vlastně lépe, než jsme čekali, takže teď by nemělo bránit nic tomu, aby už to takhle zůstalo, případně se pak třeba bude ladit, že se to ještě na další nějaké linky rozšíří, ale ono s tím také souvisí to, že potřebujeme nabrat více revizorů, aby právě tam fungovala kontrola, aby lidé postupem času třeba trošku lidově řečeno nezvlčili a nepřestali nám platit, takže musíme to mít trošku pojištěné, ale ukázalo se, že vlastně jednak to zrychluje cestování, lidé jsou v zásadě poctiví a ty přínosy, které jsme od toho očekávali, tak se projevily, takže doufáme, že v tom budeme moci takto pokračovat.
2: Jak výrazně to urychluje cestování?
3: No, u těch spojů, kde to má hodně zastávek, kde nastupuje hodně lidí, tak třeba na každý spoj průměrně šetříme nějakých 5-7 minut ve špičce, což je docela znát, protože není to jenom takový ten pocit, jakože nečekáte na každé zastávce x minut, než nastoupí ta fronta, ale my si tím můžeme i šetřit třeba řidiče právě, že nebudeme muset na ty páteřní linky nasazovat tolik autobusů a samozřejmě, že ty linky pak nebudou mít taková zpoždění.
2: Říká mluvčí Pražské integrované dopravy Filip Drápal. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
3: Také děkuji, krásný den.
2: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
1: O čem se mluví?

Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, co je ve vašem kraji nového, nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze středních Čech, to všechno najdete na našem webu střednicechy.rozhlas.cz. Milujeme Střední Čechy i na internetu.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Co čekat od počasí, ví a poví meteorolog České televize Michal Žák.
2: Počítáme s tím, že přehánky a bouřky budou večer dostávat, oblaků bude ubývat, v noci bude polojasno až skoro jasno, lokálně se vytvoří mlhy a k ránu pak začne od západu oblaků přibývat. A pozor, noc bude chladná, teploty klesnou na 8 až 5 stupňů, takže opravdu spíš taková noc na začátek května než na 12. června. No a zítra přes den nás od západu ovlivní další frontální systém, takže už po ránu bude oblaků zase přibývat postupně na oblačno až zataženo. Místy se přidá občasný déšť nebo přehánky. No a teploty zítra vystoupí jenom na 14 až 17 stupňů. Vítr slabý, postupně mírný od západu až jihozápadu.
1: Co tam máte pro nás na sobotu a neděli?
2: Na sobotu mám oteplení, oproti zítřku, tady docela citelné, maximum vystoupí na 20 až 23 stupně a také teploty v noci na sobotu budou citelně vyšší, minima mezi 14 a 11 stupni. No a zpočátku bude sice hodně oblačnosti s přeháňkami anebo občasným deštěm, postupně by od jihozápadu měly srážky ustávat a oblaku ubývat. No a v neděli tam čekáme, že bude polojasno až oblačno a jen výjimečně s přeháňkou, takže slunečněji. Oproti sobotě ale bude zhruba o 1 až 2 stupinky chladněji, maxima mezi 18 a 21 stupni. Ještě doplním, že to bude docela foukat od západu, mírný západní vítr a po oba dny se mohou vyskytovat nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Děkujeme za všechny předpovědi a přejeme příjemný den.
2: Vám také naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.
1: I za chvíli s vámi bude Pavel Kučera, těším se a přeji dobrý zvuk a maximální pohodu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Češi podceňují zdravotní rizika v exotických destinacích, ukázal to průzkum. Nový most v Krusičanech u Týnce nad Sázavou bude hotový do konce srpna. Zítra čekáme zataženo a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky, pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
2: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
0: Lidé by proto před cestou do zahraničí měli navštívit svého praktického lékaře, nechat si předepsat potřebné léky, případně se nechat naočkovat. Průzkumu se na začátku června účastnili víc než 2000 respondentů. V Krusičanech u Týnce nad Sázavou budují stavbaři nový most. Odhadované náklady jsou víc než 5 milionů korun. Hotový bude do konce srpna. Podle starosty Týnce Martina Kadrnošky z Volby pro město bude most širší než ten původní.
3: Když jsme zahájili stavbu, tak místní obyvatelé přišli s tím, že tam vlastně kromě nemovitostí bydlení je také zemědělská výroba a začali jsme řešit, jestli by šlo most rozšířit. Nakonec se vše podařilo. Most bude rozšířen na 4-metrovou šířku komunikace. Více práce s tím spojené stojí zhruba 800 tisíc korun.
0: Na náměstí Jiřího z Poděbrad na pražském Žižkově nově funguje takzvaná sdílená zóna. Městská část tam zavedla obousměrný provoz pro cyklisty a maximální rychlost pro auta 20 km za hodinu. Je to vůbec první taková ulice v Praze 3, říká místostarosta Žižkovské radnice Ondřej Růd ze strany Zelených.
4: Právě tohle místo je vhodný pro tenhle dopravní režim, který je založený na rovnoprávnosti a ohledu plnosti všech účastníků, chodců, cyklistů i lidí v autech. Já se těším, že se právě tady osvědčí a uvidíme, že spolu právě chodci, lidé na kolech a v autech můžou vzájemně docela dobře koexistovat. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka a Pardubic hrají páté ligové finále. Stav utkání je aktuálně 32-34. Vítěz dnešního zápasu bude jednu výhru od zisku mistrovského poháru. Stav série je totiž po domácích výhrách Východočechů 2-2.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zataženo až oblačno, od západu se přidá občasný déšť nebo přehánky, naměříme 14 až 17 stupňů. O víkendu by se mohlo oteplit až na 24 stupňů, dál ale bude zataženo a pršet.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na pražském okruhu směrem na dálnici D1 od dálnice D5 z 22. a 5. kilometru zůstává kolona za sjezd na Ořech na 20 minut. A na pražském okruhu směrem na letiště za Lochkovským tunelem ze 14. kilometru čekejte kolonu za Ořech na 15 minut. Navíc v koloně na 15. kilometru řeší nehodu v levém a prostředním pruhu. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy v 6 středočeské odpoledne. Pokračuje a s vámi je stále Pavel Kučera.
5: Příjemné čtvrteční odpoledne.
1: Středočeské odpoledne.
5: Už za chvíli představíme nový pavilon transfuzní medicíny v Praze, zahrajeme si novou zážitkovou hru Demetrix v Kolíně a pozveme vás na léto na zámku do Rostok. Zaspíváte si písničky, které nestárnou Terezy Maškové, Marka Lambory, Pavla Bobka a Petra Muka.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

Na lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: Českém rozhlase Střední Čechy přinášíme dobré zprávy. Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze má nový pavilon transfúzní medicíny. Sídlí v přestavěné historické budově z počátku 20. století a nese jméno významného českého hematologa Pavla Klenera. Nabízí nejenom nové technologické vybavení, ale i lepší zázemí pro dárce krve, pacienty s poruchami krvetvorby i zdravotníky.
1: Dobrý den.
2: Tady se nacházíme na odběrovém sále, kde vlastně pacient daruje plnou krev.
1: Říkáme Jan Loužil, přednosta transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze.
2: Myslím si, že jsme dosáhli dobrého kompromisu, kdy budova je velmi funkční a jak pro personál, tak pro dárce příjemné prostředí. Nyní naše oddělení je v jedné budově, takže nemusíme přebíhat z budovy do budovy. Krev teda výtahem si jde o patro níže a tam se zpracovává.
1: Nahlédnu, to je ten nový výtah.
2: Tohle je výtah nákladní jako pro krevní přípravky a pak máme, což je také velké zlepšení, že tato budova neměla výtah až do nejvyššího patra, takže nyní je to třípatrová budova a výtah propojuje všechna patra, je bezbariérová, propojená s dalšími budovami.
1: Máte dva nové výtahy. Vy jste tam vlastně před malou chvílí jednu tašku s krví vložila.
3: Ano, ano.
1: A odjelo to teda dolů ke zpracování.
3: Ano, tam máme centrifugy, tam se ty krve položí, hodinu odpočívají a pak se dávají do centrifugy stočit.
1: Kamila Poštolková, sanitářka z transfuzního oddělení.
3: Nemusíme tu krev vlastně v těch taškách nosit jako po schodech dolů a to nám to ulehčí teda vlastně jako záda.
1: Vy jste teda přišel právě na odběr krve?
4: Ano.
1: Jste prvodárce nebo chodíte?
4: Ne, pravidelně? Dlouho pravidelně chodím. Nepamatuju si, kdy jsem byl poprvé, už je to dávno.
1: Je všechno v pořádku?
4: Jo.
1: Kolik dárců sem přijde třeba během dne?
5: Je to různý. Největší nápad je vždycky v pátek.
1: Říká Michaela Hamouzová, všeobecná sestra.
5: To chodí nejvíc a jinak jak kdy, no, někdy mezi 10 a 20. Odebírá se 450 ml, odběr by měl být hotový do 10 minut.
1: Vy vlastně využíváte pro ty, řekněme, těžce nemocné pacienty, mají nejrůznější třeba leukémie a tak dále.
2: Ono jde o to, že právě tyhle těžcí hematoonkologičtí pacienti často v rámci léčby potřebují zejména červené krvinky a krevní destičky. Tím, že léčíme relativně hodně pacientů, i se u nás transplantuje, ta spotřeba je relativně veliká, takže opravdu naši dárci jsou klíčoví, bez nich bychom nemohli pracovat.
1: Dodává hematolog a transfuziolog Jan Loužil, rekonstrukce historické budovy stála včetně nového vybavení necelých 200 milionů korun z Ústavu hematologie a krevní transfuze Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy je s vámi. Nová zážitková hra Demetrix přibližuje návštěvníkům v Kolíně život a vnímání lidí s demencí. Autoři připravili 3 místnosti s úkoly, různými věmy a interaktivními předměty. Vzdělávat se tam budou příbuzní pacientů i sociální pracovníci.
1: Tady se právě díváme na skicu mozku, ve kterém chybí vzpomínky, které hráči v průběhu hry hledají a tím se zároveň seznamují s aspekty demence.
2: Říká autor zážitkové hry Michal Maršálek. Jednotlivé vzdělávací úkoly ve 3 místnostech tu propojil detektivním vyšetřováním válečného zločinu.
1: Kromě toho, že to je výuková, zážitková hra, tak je to také detektivní hra a řešíte tam nějaké otázky, morálky, takže v hlavě vám zůstane spousta otazníků po té, co odejdete.
2: Ukázat na interaktivních prvcích život člověka s demencí podle něj nebyl jednoduchý úkol.
1: Tak nejvíc jsem váhal, jestli tady dát otázky problému s vyměšováním, jak se to vůbec jako zhostit, což si myslím, že se nakonec povedlo, co si můžete uvěřit na vlastní oči i nos.
2: Dodává Michal Maršálek. S institutem demencia ale nespolupracoval poprvé. První zážitkovou hru otevřela ředitelka organizace Veronika Freebauer v roce 2022 v Hořovicích na Berounsku.
3: Já si v těch Hořovicích zažiju ten úplný základ, to pochopení toho člověka a toho, jak komunikovat s tím člověkem s demencí.
2: Jednotlivé hry ale nejsou stejné. Nový prostor v Kolíně představuje pokročilejší fáze demence a různé závažnější formy onemocnění.
3: Tady v Kolíně potom rozebíráme specifika jednotlivých onemocnění. Víc se tady pracuje s nějakými bludy. Ten kurz jsme tady víc specializovali.
2: Zážitkovou hru můžou po předchozí rezervaci absolvovat jednotlivci nebo týmy od 2 do 6 lidí. Na konci následuje zhruba hodinová konzultace s moderátorem.
3: On nejdřív dostane nějaký vhled, jenom jako velmi stručné informace ke hře, pak rovnýma nohama vstoupí do té hry a nakonec se mu to nějakým způsobem spojí.
2: Zájemci najdou hru ve 2. patře bytového domu v Husově ulici. 4-pokojový byt organizaci půjčilo město, říká místostarosta Roman Šulc ze Změny pro Kolín.
4: Ten byt byl dlouhodobě nepronajmutelný, protože je velký. Demenční institut scháněla prostory a vlastně tenhle ten byt jim prostorově vyhovoval.
2: Myšlenka na zřízení Demetrixu v Kolíně pochází od předchůdce místostarosty Šulce.
4: Protože jsem se dověděl, že to řekl předtím, než tedy bohužel zemřel, tak mně to přišlo jako fajn na tu myšlenku navázat a nějakým způsobem dotáhnout do konce.
2: Institut demencia už teď pracuje na 3. hře na podobné téma. Představit by ji měli příští rok na Moravě. Z Kolína Alena Junová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: jste dobře naladěni na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Denisa Hergeslová je tu pro vás s Lákadly na zítřek.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Začíná 61. ročník hudebního festivalu Kmochův Kolín. Až do neděle 14. června se těšte na pořádnou porci muziky a nebude chybět doprovodný program. Ten startuje ve čtvrtek, kdy se můžete vydat na komentovanou procházku městem se starostou. Zavede vás i do běžně nepřístupných prostor. Sraz je ve 4 hodiny před radnicí na Karlově náměstí. Večer pak regionální muzeum v Kolíně nabídne komorní program u Kmochova klavíru. Během následujících dnů zahraje řada orchestrů a hudebníků, například Oddechovka, Kolínský Big Band, Adam Ďurica, Křídlovanka, Městská hudba Františka Kmocha Kolín, Monkey Business a řada dalších. V Lidicích se můžete zapojit do tradiční vzpomínkové akce Světla z oken lidických domů. Na místech, kde stávaly původní lidické domy, budou návštěvníci zapalovat svíčky a symbolicky tak připomenou rodiny a domovy zničené při vyhlazení obce v roce 1942. Pietní setkání se uskuteční v podvečerních hodinách. Bližší informace najdete na webu Památníku Lidice či na facebookových stránkách. V Roztokách u Prahy se koná dvoudenní open-air festival Léto na zámku. Zámecký park ožije koncerty, divadlem, výtvarnými dílnami, přednáškami i programem pro rodiny s dětmi. V pátek večer zahraje Skarege skupina Fast Food Orchestra. Sobotní program nabídne například rodinnou hru v parku, promítání kultovního seriálu Zahrada podle Jiřího Trnky, vystoupení Aničky a Letadýlka nebo večerní stand-up show Na stojáka s Ivou Pazderkovou, Karlem Hinkem a Danielem Čechem. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: A zítra zase ve stejných časech se na vás těší i Pavel Kučera. Přeju povedený klidný večer a mějte se dobře.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ministr zdravotnictví se sešel s prezidentem Petrem Pavlem. Lidé v Praze můžou do konce června hlasovat o podobě takzvaného libeňského přesmyku. Zítra čekáme zataženo a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch a prezident Petr Pavel jednali o financování i elektronizaci zdravotnictví. Vojtěch to řekl po společné schůzce. Prezidenta podle něj zajímal i přesun protidrogové agendy z úřadu vlády na rezort zdravotnictví. Ministr mu taky představil hlavní legislativní změny, kterým se teď jeho úřad věnuje.
2: Jednak otázka změny zákona o veřejném zdravotním pojištění, vyšší role dohodovacího řízení mezi pojišťovnami a segmentem, ty role zdravotních pojišťoven, práce s daty, která je velmi důležitá, pak reforma systému ochrany veřejného zdraví a podpora nelékařského personálu z hlediska zvýšení jejich kompetencí.
0: Oba politici se podle Vojtěcha zhodli, že valorizace platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun je výjimečný krok a dlouhodobým řešením jsou systémové změny. O podobě takzvaného libeňského přesmyku můžou do konce června hlasovat Pražané. Mají možnost rozhodnout třeba o tom, jak bude vypadat odpočinková zóna pod stavbou. Železniční most má uvolnit zatížený koridor v Libni, kde se křižují cesty osobních a nákladních vlaků. Práce budou stát několik miliard korun, říká technický náměstek správy železnic Petr Vaníček.
3: Pracujeme s náklady 2,5 miliardy korun, ale jsme ve fázi, kdy si lidé budou volit variantu. Takže potom, co si ji zvolí a potom, co proběhne řízení EIA, dostaneme podmínky, tak toto všechno zapracujeme do té dokumentace a následně ji přeceníme, takže potom ty finální náklady budeme vidět až po dokončení těch stupňů.
0: Správa železnic projekt představila obyvatelům Prahy 9. Někteří z nich se bojí třeba zvýšeného hluku nebo zásahu do okolní krajiny. Lidé můžou navštívit novou pojízdnou kavárnu v hospicu v Čerčanech na Benešovsku. Výtěžkem z prodeje organizace zaplatí službu, kterou využívají rodiny lidí na konci života. Kolik peněz musí každý rok zajistit, vysvětluje Jana Wernerová, která chystá benefiční akce a oslovuje sponzory.
4: Rozpočet naší organizace je přes 80 milionů. Platby, s kterými můžeme počítat, tak ty nám kryjí asi 60% našich nákladů a zbytek je na nás. Prostřednictvím ať už akcí nebo výjezdů food trucku se snažíme vlastně vyprodukovat jakýsi čistý zisk a díky tomu vlastně můžeme z roka na rok pokračovat dál. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková porazila Belgičanku Van den Winklovou ve dvou setech a postoupila v nizozemském Hertengoboši do čtvrtfinále. Ve stejné fázi soutěže je v německém Stuttgartu Jiří Lehečka. Ten vyřadil v tiebreaku třetí sady Australana Duckworta. Počasí. Zítra čekáme zataženo až oblačno, od západu se přidá občasný déšť nebo přehánky, naměříme 14 až 17 stupňů. O víkendu by se mohlo oteplit až na 24, dál ale bude zataženo a pršet.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu směrem na letiště Zalohkovém šetří nehodu v levém pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Hádají se někdy jazykoví korektoři, nebo mají mezi sebou spory, korespondenci? Hele, jak to je? Takhle? Já myslím, že takhle. Ne, tohle je správně. A pak si vjedete do vlasu? Obrazně.
2: Mám kamarádku, korektorku. Spíš si z toho děláme legraci, když nevíme a navzájem se radíme. Ale dovedu si představit nějakého zapšklého staršího korektora, s kterým bych se mohla poprat. Ještě jsem to neskoušela. Ale tuhle jsme se právě s kamarádkou dohadovali, protože je takový ten slavný film o Sisi, o císařovně Alžbětě Bavorské. Myslím, že Romy Schneiderová tam hraje hlavní roli.
1: No co vám na Sisi bylo nejasné?
2: No, tak ten film, teda respektive ty tři filmy, se jmenují Sisi a píše se tam to druhé S zdvojené.
1: Jo, Sisi, anebo tak. Sisi. A co jste tvrdila vy, že je správně?
2: Já jsem tvrdila, že jedno S je správně. A u toho filmu to samozřejmě bylo špatně, protože tam se to má psát tak, jak je ten film nazván a jsou tam ta dvě S. No, ale trošku jsem měla pravdu v tom, že ona sama, ta císařovna, si říkala Sisi a psala to s jedním S. A že ta němčina proto žádné pravidlo nemá, protože to nebylo oficiální jméno.
1: Takže chybu udělali filmaři.
2: Vlastně to není chyba, je to otázka určité zvyklosti. Prostě někde došli k názoru, že tam mají být dvě S.
1: A nepodívali se, jak si sama si říkala.
2: Tak, tak. No, takže pravidlo pro němčináře a v němčině je, buď si to napište s jedním S nebo s dvěma S, jak chcete. A tak my to máme v češtině taky tak, kromě názvu toho filmu, případně nějakého románu.
1: Takže když jde o film, tolerujeme dvě S, ale když píšeme přímo o císařovně Sisi bez ohledu na film, tak bychom tam měli napsat jedno S.
2: No, nebo si můžeme trochu vybrat.
1: Jo, dobře. Děkujeme.
2: Není zač.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, lačerate šukaršu niben. V dnešním pořadu vás pozveme na audioprocházky v Hradci Králové. Věnovat se budeme také knize Jiřího Smlsala Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, která vyšla v roce 2024. Publikace se zabývá rasovou perzekucí Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války.

0: Tak to byla kapela Duo Band Kladno a s vámi je Oruma Bakeren. Pěkný večer. Kniha Jiřího Smlsala Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, vydaná v roce 2024, se věnuje průběhu rasové perzekuce Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války. Přibližuje fungování tzv. Cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Také transporty do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau i systematické zabavování majetku romských rodin. Více o knize a jejich hlavních tématech nám poví autor Jiří Smlsal.
1: Kniha je založena na bádání v archivech. Ten samotný výzkum trval přibližně 2 roky. A zaměřoval jsem se jak na archivy nacistických bezpečnostních složek, tak řekněme na nižší úroveň, na úroveň okresních úřadů, místních četnických stanic nebo místních obcí. A důležitým zdrojem pro mě ovšem byly také pamětnická svědectví romských přeživších. A měl jsem dokonce možnost studovat i ještě nepublikovaný rukopis paní Boženy Flegerové Návrat nežádoucí, který je uložen ve sbírkách Muzea romské kultury.
0: S prvním zabavováním majetku se Romové setkali už v roce 1942. Ještě před odjezdem do koncentračních táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu jim byl zabaven veškerý osobní majetek, včetně cenností a dalších věcí.
1: V těchto koncentračních táborech jim při vstupu bylo zabaveno i to málo, co si sebou mohli vzít. Máme záznamy o finanční hotovosti, o vkladních knížkách, o špercích, ale třeba i také v některých případech o celých obytných vozech s koňmi.
0: Podobný osud čekal také Romy, kteří byli přibližně o rok později deportováni do polské Osvětimi.
1: Většina byla zatčena přímo ve svých domovech, museli za sebou zanechat celé své domy se vším vybavením, s nábytkem, s celoživotními úsporami i například se svým nářadím nebo domácími zvířaty. A tyto domy a pozemky pak byly prodány ve veřejných dražbách. Protektorátní četníci ty domy zajistili a ve spolupráci se starosty těch příslušných obcí je vydražili. Výtěžek připadl nacistickému aparátu.
0: Korupce se nevyhnula ani některým protektorátním policistům, kteří Romům za peníze poskytovali varování a možnost vyhnout se zatčení. Romové si tak často chtěli uchránit život svůj i svých dětí. Přesto byli nakonec deportováni.
1: Ale na tomhle majetku se také obohatili neromští sousedé, kteří tak za velmi levnou cenu získali například celé domy. Taková svoboda stála většinou vše, co Romové a Sintové měli, a ani pak ten příslib vykoupení nebyl jistý. A skutečně se stávalo, že někteří členové protektorátní policie vyírali Romy nebo jim slibovali možnost vynětí z transportu, jenom aby se obohatili na jejich majetku, a stejně potom byli internováni v koncentračních táborech.
0: A pokud se někomu podařilo přežít, by hráno zdaleka neměl.
1: Přicházeli domů a tam nenašli ani své příbuzné a přátele, kteří byli z velké části zavražděni a nikdy se nevrátili, ale často na místě nenašli ani své původní domovy, protože domy Romů byly zbořeny a rozebrány sousedy na stavební materiál, případně v nich bydleli úplně jiní lidé, a přeživší Romové tak neměli vlastně žádné prostředky k tomu, aby začali

Hezký poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě a nebo daleko od svých blízkých. Romská témata, která rezonují současnou společností, otevřou audioprocházky v Hradci Králové. Ojedinělý projekt, při kterém návštěvníci se sluchátky projdou centrem města, se uskuteční od 20. do 24. června. Audioprocházky vznikly ve spolupráci s Českým rozhlasem a premiéru budou mít na Malém náměstí. Nabídnou pohled na témata, o kterých se často nemluví. Redaktor Karel Sladký natáčel s autory projektu Vojtěchem Bártou a Tobiasem Nevřivou. V úvodu zazní krátká ukázka ze čtení spisovatelky Květy Podhradské, která je také součástí audionahrávek.

0: nás u Rómů má stáří svoje místo. Starší lidé zůstávají doma mezi svýma. Neodkládají se nikam stranou. Když člověk odejde, tak tím to nekončí. Lidi chodí, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám o tom, kdo s ním co zažil.
1: Chystáme audioprocházku, která vzniká se skupinou 6 seniorů a pro seniory, nejenom tedy pro ně, ale i pro další návštěvníky a návštěvnice. A hnedka v začátku našeho zkušebního procesu jsme měli v hlavě, že Český rozhlas by byl skvělým partnerem pro takovýhle projekt a jsme moc rádi, že se to podařilo a že můžeme na tom spolupracovat.
2: Co si pod tím audioprocházka představit?
3: Divadlo, který ale jde lidem z části do sluchátek a k tomu se kolem nich dějí různé obrazy, které nějakým způsobem se spojují a nebo naopak jdou trošku proti té zvukové stopě, tedy nejenom hlasům, ale i různým zvukům a hudbě.
1: A my jsme se to rozhodli pojmout jako

0: rozhlasové gala vysílání ve veřejném prostoru.
1: Čili budu na Malém náměstí, dostanu sluchátka.
0: Ano, moderátorem našeho pořadu bude brněnský herec Cyril Drozda, který bude diváky provázet celým tím pořadem, který bude komponovaný jak z monologů a textů, které připravujeme, ale taky z živých rozhovorů a vstupů, který se budou dít přímo na tom místě.
2: Otevřít diskuzi, a to často i o věcech, o kterých se prostě víc mlčí, než by muselo.
1: Kdy bude premiéra?
0: Premiéra je naplánovaná na 20. června od 17.30 na Malém náměstí a můžete se těšit na putování, které půjde různými ulicemi a zákoutími centra v Hradci Králové.
1: A pak budou ještě reprízy?
0: A reprízy budou pokračovat 21., 22., 23. a 24. června vždycky od 17.30 na Malém náměstí.
2: Ano, tam to začíná, projdeme vlastně tím největším centrem Hradce Králové. Centrem, které je nádherné, ale kde zároveň taky třeba hodně parkují auta, kde třeba někdy je možná málo zeleně, nebo jsou různé problémy, které třeba právě i staré lidi a nejenom je můžou třeba trápit. Emomeli na labo, ojilo.

Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangal tu Menkebut Bacht, Zor Teshastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Češi podceňují zdravotní rizika v exotických destinacích, ukázal to průzkum. Střelmistři dnes v lomu ČSA na Mostecku odstřelili část největšího důlního velkostroje v Česku. Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách místy déšť, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
2: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
0: Úředníci magistrátu, pracovníci škol, zástupci nemocnic a záchranáři se dnes v Olomouci zapojili do cvičení, které mělo prověřit jejich připravenost na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Týkalo se mimo jiné funkčnosti náhradních zdrojů energie, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
3: Tak prověřit funkčnost všech těch náhradních zdrojů, protože nejenom my jako hasiči, ale samozřejmě i ostatní instituce mají nějaké náhradní zdroje, takže to, jakým způsobem fungují, a samozřejmě komunikace mezi těmi jednotlivými štáby. My už jsme teď na jiné úrovni, než jsme třeba byli při povodních, protože právě to nám ukázalo ty problémy. A tím, že ty problémy jsme schopni identifikovat, tak jsme je taky schopni odstranit.
0: V lomu ČSA na Mostecku dnes odstřelili dvě části největšího důlního velkostroje v Česku. Jedná se o montážní jeřáb a korečkový vodič. Na řízený odstřel střelmistři použili téměř 5 kilogramů trhaviny Semtex. Společnost Kovodemont bude zbytek stroje rozebírat do příštího roku.
4: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem roztaví a vlastně jakýkoliv kov to přeřízne během několika tisícin vteřiny.
5: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovodemont. Technický ředitel z firmy Seven Petr Procházka popisuje, co se strojem bude dít dál.
6: Postupně se bude rozebírat ze zadní a přední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
5: Z lomu ČSA na Mostecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice 92-71 a vedou ve finále nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. O svém 21. titulu z 22 finálových účastí mohou rozhodnout v sobotu večer. Hrát se bude opět ve východních Čechách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy jeďte obezřetně, za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru za pravotočivou zatáčkou je blokovaný levý pruh. Hasiči tam zasahují po srážce dvou osobních aut, kolona zatím jen kratší, hlavně se brzdí a vybočuje do pravého pruhu na mokré vozovce po dešti. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života, je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
8: Děkuju, dobrý den, potvrzuji, jsem tady, ano.
1: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Mm-hmm. Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, které fotil v Japonsku, které mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat.
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu, něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyly jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamenat, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, které jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný Dvě deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že ani trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale táty, maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel, prostě to nějak slyšel a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jakým funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez a online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takovej to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, měla jsem prostě malý děti, chodila jsem na AVU, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, mladý 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže, takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: no, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie sdílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno, v roce 2017-18, jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefínou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty, jako, nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být ano. I cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek, a ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie sdílení, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefínou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále. A pak, když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takové jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kde by nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i o nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, který se k ní vážou, a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Jo. Kde to až skončí?
1: No, je to tak, že vlastně mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na holarce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirujou jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
0: Musíme říct, že v Praze?
1: Ano, je v Praze v Holešovicích, Jatka 78, a 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci. První přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
0: Praxí,
1: že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá, a už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
0: Ještě se k tomu tématu dostaneme za mnou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie sdílením. Vy jste nakousla to velmi ožahavé téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky. Probíráme vlastně poslední část terapie s dělením Reset. Jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamují. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online. A až 40% vlastně LGBTQ+ lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší, a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackli naše mozky a začali nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem. Přesně. Ten prst tam jezdí po tom telefonu.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. Řekne, ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit.
0: Hmm. Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou, všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou, tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná, ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluji Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky a nebo co se všechno jak dá opravit a jak miluji třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu?
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou. Mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debitu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Mm-hmm. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms. A mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan. Total Help Art. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba Želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velký radost. Velkou radost. A vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě. A pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svou sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Ani premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec a takže jsem hrála různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila a hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Je to tak. Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkýho. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby tak jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý. Ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah. Ale já mám ráda i ty malý epizodní role. Mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatičků a přestírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože schodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si vstoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct. Ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně, my jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chovají, jak mluvějí, jak uždíbujou pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakého jako feťáka.

0: Lužičky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
1: A měl dobré žíly.
0: On mi věřil a já jsem to dělala poprvé v životě. Asi měl dobrý, prostě bylo to perfektní, jako tak to jsem.
1: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
0: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako... Kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaké jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho. Aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
1: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
0: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže... Prostě,
1: kam sahají Hujerovi.
0: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
1: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
0: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci poslali novelu stavebního zákona do závěrečného třetího čtení. V plzeňské fakultní nemocnici dnes začala stavba pavilonu chirurgických oborů za víc než 4 miliardy korun. Zítra čekáme převážně oblačno a zataženo, v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna po víc než 5 hodinách jednání poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice stavební řízení urychlit a zjednodušit. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Opozice předlohu kritizuje. Obává se kolapsu stavebního řízení. K předloze se sešlo přes 140 pozměňovacích návrhů. Fakultní nemocnice Plzeň dnes oficiálně zahájila stavbu pavilonu chirurgických oborů. Stavba za víc než 4 miliardy korun je největší a nejvýznamnější stavbou v 50-leté historii nemocnice v Lochotínském areálu. Pavilon má být hotový do konce roku 2029 a soustředí se v něm všechny chirurgické obory, říká ředitel nemocnice Václav Šimánek.
2: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, 1 patro podzemní, 450 lůžek a budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory, bude tam 11 operačních a zákrokových sálků. Hlavní výhoda koncentrace všech oborů na jedno místo, zrychlení ošetření pacienta a samozřejmě obrovský urgentní příjem.
0: Hroznové mošty, sycené vinné nápoje bez alkoholu nebo dealkoholizovaná vína mají novou soutěž. Vinní a nevinné. V Národním vinařském centru ve Valticích dnes degustátoři hodnotili 39 vzorků, které přihlásilo 18 moravských a jeden český vinař. Soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, kdy lidé často vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Má taky přispět ke zmapování trhu s těmito výrobky, říká Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
3: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
0: Vítězné nápoje ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky ve Valticích. Sport. Kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce si finále v Portugalsku zajistil i kajakář Josef Dostál. Do boju o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů. Počasí. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 74. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu. A na D1 na trase z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Němčice nad Hanou. Z Bystřete na kilometru 245 v zatáčce v odstavném pruhu mění kolo u auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený poslech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Autory té první jsou Zdeněk Rytíř s Michalem Horáčkem, jmenuje se S proudem si plout a je jedním ze 13 snímků alba, které nabídl Michal Tučný z Tučňáky pod sloganem Starýho psa novým kouskům nenaučíš.

Nejslavnější country rocková sestava, slavná jako Alabama a Rosa pohoří Karoliny, Carolina Mountain Dew, v autorském podání kytaristy Randy Owena z trojnásobně platinového alba Roll On s letopočtem 84. O tři roky později, tedy před rovnými 35 lety, ji do alba starýho psa novým kousku nenaučíš, přivedl Michal Tučný v roli dívky jménem Karolina.

Medard Konopí kytary, Karel Kopic bicí, Jindra Vrbenský klávesy, Mirek Matoušek housle, Martin Tomášek foukačka, Jirka Panča banjo a autorský tandem Jirka Zima styl kytara se Zdeňkem Rytířem, tedy Tučňáci 1987 s Michalem Tučným a jejich správně dusející Pony Express. Na konci cesty postavil Zdeněk pro Michala vzdušné zámky.

Naším závorským hostem byl Waye Jennings, pravnuk nezapomenutelného Waylona Jenningse. Údajně poprvé zpíval na koncertu svých prarodičů, když sebral mikrofon, který babička Jessie Coulterová odložila v zákulisí a připojil se k dědečkovi Waylonovi ve varování Mamas don't let your babies grow out to be cowboys. I když to tak nejspíš nebylo, skutečnou pravdou je, že tahle písnička se jmenovala The Gun, tedy Kvér, a je poklonou veteránům všech válek a jednou z pěti nahrávek Wayova čerstvého mini-alba If It Wasn't For Smiling.

Byl si nejsprávnější chlap s Michalem Tučným a Tučňáky z alba Starýho psa novým kousku nenaučíš, které vyšlo před rovnými 35 lety. Stejně jako výzva Zdeňka Rytíře pro housle Mirka Matuška Fidlej celý den.

Vzhledem k tomu, že všechny nahrávky alba Starýho psa nenaučí vznikly na začátku druhé poloviny 80. let, tehdy naprosto aktuální informace Zdeňka Rytíře 20. století má na kahánku. V dokonalém překladu originálu folkových veteránů Steva Goodmana a Johna Prana, který se záhy objevil i v nabídce Johnnyho Cashe.

Naše dnešní setkání na pláni country uzavřel Wade Jennings písní určenou vám všem This One's For You. Doufám, že se vám líbila a že se s vámi všemi setkáme v příštím country dostavníku. Přeji vám hezký zbytek večera a hedvábně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci poslali do závěrečného čtení novelu stavebního zákona. Vypínáním ventilátoru pokračuje na Karvinsku likvidace dolu ČSM. Zítra čekáme zataženo, v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je novela legislativní paskvil.
2: Nejsou vyřešeny lidi, nejsou vyřešeny finance, nejsou vyřešeny archivy. Lidi v území jsou z toho zděšeni, chtějí odcházet. Já sám mám řadu příkladů, takže já to vidím, že to je opravdu flagrantní příklad toho, jak se zákony nemají dělat.
0: Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku.
3: Je to takový zvláštní pocit, no.
4: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
3: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, už to byla taková ta srdeční záležitost.
5: Milan Siekiera má ventilátory na starosti a sleduje, jak se obří kolos na jižní části dolu pomalu zastavuje. Po 40 letech provozu větrání ode dneška zajišťuje už jenom ventilátor na severní straně, i ten ale v září utichne. Potom bude možné jámy zasypat. Celková likvidace dolu ČSM za odhadované více než 3 miliardy korun potrvá zhruba do konce roku 2028. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Zhruba 15 tisícům dětí ze základních a středních škol v Ústeckém kraji už pomohli studenti Ústecké univerzity. Pro nadané a talentované děti mají například aktivity spojené s robotikou nebo botanikou. Studenti pedagogické fakulty se ale zaměřují v rámci studia i na doučování dětí ze slabšího sociálního prostředí, říká prorektor univerzity Martin Balej.
6: Využíváme doučovací platformu. Díky našim studentům pedagogické fakulty, oni si tam získávají určitou praxi pro to vzdělávání. Připravujeme třeba na nějaké ty opravné zkoušky nebo jim pomáháme v rámci potíží, které se u nich objevily. Mohou to být i nějaké potíže rodinné nebo i zdravotní a podobně. Sport.
0: Začalo fotbalové mistrovství světa. První zápas už se hraje. Domácí Mexiko na Aztéckém stadionu přivítalo výběr Jihoafrické republiky. Ve 4 hodiny ráno našeho času do šampionátu vstoupí také naši fotbaloví reprezentanti, kteří vyzvou Jižní Koreu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové hlásíte překážku na 51. a půltém kilometru. Stojí tam nákladní auto s poruchou, silničáři zabrali i pravý pruh a musí se tak vybočovat. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

0: pod oknem se někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.
1: Tak tahle deska je pro vás starožitost, pane vedoucí. A víte, kdo to zpíval? Já. A ta deska se jmenuje Dnes naposled. A já jsem tady taky dnes naposled. Taková impertinence. Jakže se jmenuje Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
2: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
3: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclercem. Inu cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
4: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
5: Začněte třeba od konce.
4: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
5: Tak to zkuste s nějakou frází.
4: To bych mohl, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
5: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
4: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
5: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
4: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
5: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
4: Pardon, to jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
5: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
4: Ty vám musí poskytnout fantazii.
5: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
4: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
5: Nějaké zrcadlo by nebylo?
4: Ale no,
5: já vím, fantazie.
4: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
5: A co účes?
4: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovým, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
5: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
4: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
5: A to mi připomíná jednu povídku Roalda Dahla. Muž cestuje vlakem, pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
4: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
5: A co střevíce?
4: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
5: Takže jsem se oblékla. A co dál?
4: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat. No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. Důležité. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu zavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
5: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
4: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
5: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: Nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahotiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: No, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. Potvrzuje to hrabě Difford de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličanstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: Má, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná.
1: Oh.
0: Ta pleť.
1: Mm.
0: Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Ale veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvila. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Batty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla Madame d'Esparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.
0: Oh.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasinovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence až dospěla k číslu 16527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly, loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně. Se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt on nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl. A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle, že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co pak?

0: Řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami, i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroa Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, choti, jestli pak si již poděkovala frouplým snobím za to, co nám poslali.
3: Nikoliv, Egberte, jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co Frau Plinsnovi?
3: Frau Plinsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů jako ty a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně Frau Plinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma...
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co, napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty píš, ať to máme skrku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní Frouhnesnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.
2: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
3: My jsme jim také něco poslali.
2: Je to opravdu?
3: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frau Plinsnovi.
2: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
3: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridgeový zápisník. No, když dostali bridgeový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
2: Museli. No, několik bridgeových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru s víčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
3: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridgeový zápisník v kartounovém pouzdře.
2: Máš pravdu.
3: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frau Plinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
2: Kolik stálo to pouzdro?
3: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pencí, pakatel.
2: No, to je snesitelné.
3: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pencí navíc na Porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
2: Ale Porto stojí 5 pencí.
3: aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám frouplicnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
2: Frouplicnovi nehrají bridge.
3: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
2: Deformace.
3: Bylo by to i nezdvořilé.
2: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordswortha. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordswortovského básnění.
3: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
2: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
3: Tak diktuj.
2: Je obdivuhodné. Ano, jak jste uhodli. Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
3: Uvědomuješ si, co to znamená?
2: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
3: Předstírané pocity.
2: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
3: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
2: No a?
3: Přes příští Vánoce dalšího kalendář.
2: A zase budeme psát děkovné dopisy.
3: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
2: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
3: Třeba, co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
2: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
3: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
2: Tak tedy.
3: Že nerozumím.
2: Nerozumíš. A máš pravdu.
3: Napsal bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
2: Ano.
3: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
2: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
3: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frouplicnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
2: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
3: Vezmi si na mušku nestraníky.
2: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo. Aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
3: Oh.
2: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
3: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
2: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
3: Bože.
2: Co pak?
3: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
2: A co nám ta můra poslala?
3: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
2: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
3: Nevzpomínám si.
2: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
3: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
2: Kalendář?
3: Ano.
2: Pust mě k psacímu stolu.
3: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frouplicnovi?
2: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
3: Ohromující, Egberte, ohromující.
2: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
3: Samozřejmě.
2: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat, aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
3: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
2: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
3: Jakože by...
2: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemců v dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... Než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
3: Zdá se to být báječně jednoduché, ovšem některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď miláčku?
2: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frau Plinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
3: Já myslím, že Frau Plinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
2: Vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridgeového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
3: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl stiletonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
2: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
3: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
2: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
3: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
2: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
3: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
2: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
3: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
2: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
3: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frau Plinsnovým?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl: nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude 17:30.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta. Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? Kvůli Kaspárovi, kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč pro boha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: To není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávku kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach, tak Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjelo kvůli němu? Taková blamáž.
4: Dělal stávku kaze, madam, s kým nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madam, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
2: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění, někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účest dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
4: Budete muset propustit Kaspára, madam.
2: To je prostě k vzteku.
4: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
2: Takže byste mohla...
4: Je to sama tyranie, diktát.
2: No...
4: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
2: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
4: Nejsem stávkokaz. A nikdy byste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
3: Tu se nečekaně rozhlednou dveře a v nich stojí...
2: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
3: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
5: A služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
3: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
5: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
2: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
5: To stávkují opravdu všichni?
4: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
5: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou, ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
2: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
5: Henry?
2: Co pak by nemohl jednou přiložit ruku k dílu?
5: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
2: Co pak mu zase je infarkt?
5: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. jestli se dřív neudusí.
4: Prosím?
5: Nikdo jiný než jeho osobní sluha pořádně nerozumíte jeho komické vymoženosti té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
2: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
5: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
4: Nemůže ven?
5: Neví jak.
2: Slyšíte to, Richardsonova?
4: Jistě, madam, mám uši.
5: Vždycky, když stiskne páku označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A vlastně jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
4: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
2: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
5: A moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
2: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co jsem mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
4: Už běžím, madam.
2: Richardsonová?
4: Ano, madam.
2: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
4: Jistě, madam.
2: Vážení hosti.

0: náš majordomus.
1: Vstupuje majordomus.
0: No tak, majordome, co se bude dnes podávat? Tak co je? Jste snad hluchý?
1: Probuch, majordoma, hraju já. Jak se jmenuju? Michal Pavlata.
2: Nikoli nejsem hluchý, madam.
0: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
2: Je mi to moc líto, madam?
0: Čeho? Je vám líto?
2: Večeře totiž nebude.
0: Co je to za nesmysl, majordome? Proč by nebyla?
2: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspar totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspara propustila, madam, okamžitě nechali práce.
0: Ne.
2: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
0: Vy si ze mě děláte legraci, majordome.
2: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
0: Co to děláte, člověče?
2: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
0: Tak to snad není možné.
1: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti. Má-li se uskutečnit vůbec. Hudba, prosím.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Aje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas na noční linku a že můžeme část této noci strávit společně. Dnešní téma vezmu tak trošku oklikou. Každý z nás někde žije. V obci, ve městě, na vesnici. A téměř všude jsou lidé, kteří se starají o to, aby se tam nežilo jen vedle sebe, ale také pospolu. Organizují akce, vedou spolky, pomáhají jako dobrovolníci, nebo prostě přicházejí podpořit nějakou dobrou věc. A právě o těchto lidech a o společenském životě kolem nás si budeme dnes povídat. Kdo u vás vytváří příležitosti k setkávání? Jaké akce máte rádi? A co podle vás pomáhá budovat dobré sousedské vztahy? Těším se na vaše příběhy, zkušenosti a vzpomínky. Pojďte nám říct, kdo u vás organizuje společenský život, jestli jste to třeba vy. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je u vás Jarka Barbuříková. Znáš, milý.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dobrý večer, jsem ráda, že posloucháte Noční linku. Kdo u vás stojí za tím, že se lidé potkávají a že se ve vaší obci nebo ve městě něco děje? To je otázka, kterou vám budu pokládat až do 1 hodiny. A jako první odpovídá pan Olin z Kopřivnice. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, zdravím všechny nespavce. Tady k tomu, této otázce. V Kopřivnici musím teda pochválit jako takovou, protože městský úřad má kolem sebe nebo zaměstnává tolik lidí, kteří opravdu, já neříkám, že nasazují život, ale prostě starají se o to, aby spousta anebo většina lidí, pokud chtějí, samozřejmě nikoho nemůžete do ničeho nutit, tak aby se měli celkem dobře. Začnu třeba s paní ředitelkou důchodců, jak já ji nazývám. Pavla Žáčková, která teď je udaná, tak má nějaký jiné příjmení, si nepamatuju jaké. Ale ta organizuje pro důchodce 2x, 3x, 4x do roka možná akce. Třeba jezdíme na kole, jedeme od někud někam. Třeba jsme jeli z Kroměříže na Jižní Moravu. Jeli jsme na Slovensko. Pořádá pro ně setkání seniorů jako taneční odpoledne, taneční večery. Dělá s nimi takové akce, že seniori jsou takový netrpěliví, vždycky vyhlížejí ten další akci a další akci. To by bylo tady toto. Turisti, Radka Blahutová, skvělá ženská, pořádají několik zájezdů do různých částí naší země i za hranice. Další věc, přibližně to trošičku k nám, na naší ulici na Drahách, kde jsme vlastně v centru obce, teda města, ale jsou tady rodinné domky. Před, ježišmar, to je tak 10 roku, 11, můj syn se sousedem, s Honzou Švácem, se rozhodli, že budou dělat takzvaný vánoční svařák. To se před jedním dnem to rozeslali pozvánky, oznámilo se, že prostě u nás na zahradě nebo u Honzy na zahradě se sejdeme a sešla se celá ulice. Tady bylo 40-50 lidí, protože přišli asi ještě známí, kteří přijeli kvůli této akci třeba například Harrisovi, mají dceru vdanou v Austrálii, a oni se přijeli podívat na sníh s děznoučatama. Takže tato akce už má, myslím, 11. ročník měla. V létě právě ti rysoviči zase pořádají setkání sousedů u nich na zahradě. Takže máme ten vánoční svařák a letní svařák, teda letní smaženice. To se dělá vaječina, protože tady to je to spojené s nějakou poutí ve Štramberku a tak dále a tak dále. Další věc. Já teda se zapojím po stránce muzikantské, protože...
0: Ano, to jsem se přesně chtěla zeptat. Jestli se do toho dění ve vašem okolí zapojujete nějak aktivně nebo jenom jako návštěvník. Takže vy, jako hudebník, tak to rozviňte.
1: No, máme tady několik takových míst, kde se setkáváme a několik skupin. Začnu v Kopřivnici. Konkrétně zítra budeme mít dominární bobule. Takové setkání, kde nás přijde asi takových, odhaduji, mám přislíbeno 6 muzikantů, nechci to dělat moc veliké, je to, no tak prasknu to na své upřímitosti mého dožití 72 roků, přijede můj brácha z Jižní Moravy a teď přijdou kluci, banjo, kytara bude, buben bude možná mandolina, uvidíme, sejdeme se, zaspíváme, něco dobrého vypijeme, něco dobrého sníme. To je tady toto. Další, v tomto okamžiku, jak my budeme v té vinárně, bude v Příboře v penzionu Jal setkání dalších muzikantů. To je partia kolem Ivana Kosmála. To je příborský takový muzikant, takový šerif, který má kolem sebe možná 20 lidí. Další partia v pátek, v tom samém čase, určitě na Kletné, to je Suchdol nad Odrou, tam je westernový klub, který vede Lidka Tošovská. Tam se od ledna pořádá každý pátek hudební večer. Buď tam pozvou nějakou kapelu, anebo se tam prostě sejdou lidi, kteří si chtějí zahrát.
0: Ale ne, to je úplně neuvěřitelné, u vás to žije. Jde vidět, s jakým zapálením o tom mluvíte, že jsou to akce, které jsou asi tradiční, takže se na to těšíte, takže tam nejde jenom o tu samotnou akci, ale že se vlastně máte na co těšit, což je hrozně důležité.
1: Z Ostravy, z Rytku Místku, třeba konkrétně do toho případa v tom Jalubu vždycky na konci
0: měsíce. Vy to asi dovysíláte do jedné dneska.
1: No, já vím. Chtěl opravdu pochválit ty lidi, kteří se starají o to, aby se spousta dalších lidí měla dobře. Takže třeba bracha, ten je z Jižní Moravy, z Hodonína, řekl by se Hodonín zpěváku a všeho, a říkal, takové akce, co děláte vy, tam vůbec nejsou, že se prostě lidi nějak neschází, že si nesednou spolu, nezahrají si, nezaspívají si. Takže já mám z toho radost, že mají ostatní radost. Tak bych to asi uzavřel.
0: A taková ocenění mají velkou hodnotu, často jsou to drobnosti, malé akce nebo velké, ale určitě je to motivující pro ostatní, aby pokračovali dál, když je takto veřejně pochválíte. Oli, nedoufám, že třeba se k ním nějak ty vaše díky dostanou. Mějte se co nejlépe, opatrujte se.
1: Kde můžu, tam je chválím. Děkuji vám za prostor. A přeji všem ostatním, aby měli taky takovou možnost se tak pobavit a užít si života. Mějte se krásně, děkuji.
0: Společenský život v obci, ve městě stojí často na dobrovolnících a nadšencích. Jak je to právě ve vašem okolí? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někde stačí jeden nadšenec a rozhýbe celou vesnici nebo město. Je takový člověk i u vás? Na to se ptáme v noční lince Českého rozhlasu pana Jaroslava. Vítejte, zdravíme vás do Moravskoslezského kraje.
1: To je dobrý večer. No, to si píšte, že rozhýbáte, páč já bych sem chtěl v tím nočním proudu, i když možná moje maminka, tačku už spí, jakože, ale třeba sousedí nespí, či co, tak já bych jim chtěl říct, že je mám moc rád a že je chci pozdravit a víte,
0: no.
1: Můžete mít lepší, co chcete, ale vždycky máte to nejlepší, jsou rodiče a mamka s tatku, to je ta opora. Já bych chtěl všetkým řeknout, dneska je taká doba, každý je jiný, ale
0: dobře.
1: Mamka s tatku jsou naši.
0: No. S tím naprosto souhlasíme. Pojďme ale k tomu tématu. Jak často se u vás v obci lidé setkávají nebo ve městě? Je to vždycky nějaký konkrétní důvod, nějaká akce nebo máte jenom tak nějaké společenství? Odkud přesně voláte? O čem byste mohl vyprávět? V jaké oblasti našeho?
1: Z Moravskoslezského. Já volám z dědiny ze Skotnice.
0: Skotnice.
1: To je u Příbora, to je Sigmund Freud, kdo čte, tak ví.
0: Ano.
1: A já ale pochodím z Trojanovic, Trojanovice Bystré, pod Radhoštěm, to je Rastoká, Radhošť, to jsou hory.
0: Valašsko,
1: No, ano, z Moravy.
0: Teď voláte teda ze Skotnice v této obci,
1: ano,
0: žijete?
1: Ano, z domy a volám, vás poslouchám a chci mámce a tačkovi.
0: Dobře, jak si... Jaroslave, já vám rozumím, že jim zdáváte hold a je to krásné, ale my tady teď v naší noční lince, což je kontaktní pořad, vždycky mluvím o nějakém tématu. A to dnešní téma je váš kulturní život v obci. Měl byste k tomu co říci? Jak se scházíte se sousedy? Jak často se vidíte?
1: Já si myslím, že
0: žijete?
1: Já jsem, víte, život přinese různé věci a...
0: Zase na to jdete oklikou, na tu odpověď.
1: Ne, já jdu na to, že řeknu, že víte, život nám přinese ledaco, ale dobré sousedy... Babička moja říkala, vždycky je lepší, než vyhrál v loterii, je dobrý soused. A já jsem měl štěstí v životě, že jsem opravdu potkal, když jsem se přistěhoval do Skotnice z Trojanovic z Bystrého, tak já jsem potkal opravdu dobré lidi a já měl dobré sousedy. Bohužel už mezi náma nejsou. I ten hold patří jim, páč, to byli lidi, ke kterým já vzhlížím a já jsem rád, že mě přijali takového, jaký jsem a do té dědiny mě vzali.
0: Dobře. Dobří sousedé jsou opravdu něco, co člověk nemůže brát jako samozřejmost a přitom mají v našem každodenním životě obrovskou hodnotu. Někdy jsou blíž než rodina, člověk se na ně může spolehnout v maličkostech. Jsem ráda, že jsme to připomněli, jsem ráda, že se právě o těch sousedských vztazích dnes povídáme. Jaroslave, loučíme se, zdravíme tedy do Skotnice a někde zase zavolejte. Mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Co vás k tomu vede? Staráte se právě vy o váš kulturní život v obci nebo ve městě nebo v nějakém společenství? Volejte noční linku.

0: Některé tradice se předávají po generace a stále spojují lidi. Jaké tradice žijí ve vašem městě nebo na vesnici? A kdo se o to stará? Kdo má na to největší zásluhu? Je s námi paní Hanka, která volá ze Šumavy noční linku. Hani, až teď jsme v éteru, prosím, začněme od začátku. Hani, já vás přeruším.
1: 30 let založení sboru dobrovolných hasičů v Hadraje, kde vzpomínali na ty těžké začátky a jak lidi šli dohromady. Dneska mají možnost se scházet v novém kulturním zařízení, v jejich hasičárně, vychovávají svý nástupce, v obci zařizují veškerý kulturní a společenský akce. Ať už je to teda různý, teď Mikuláš, stavění máje, rozsvícení vánočního stromku a v sobotu se připravují na velkou akci, budou mít cestu pohádkovým lesem, ta je ohromně jako navštěvovaná dětmi tady z okolí Vodmírska a ze všech těch vesnic a ty lidi jdou dohromady, vždycky se zapojí ty, který jako některý ty akce zajišťují v tom lese, ať už je to, já nevím, veškerý ty karkulka, vlk a takovýhle věci, ale je nás jako hasiči vlastně taky zajišťují veškerou činnost po té vsi, ty dobrovolní hasiči. Ať už je to třeba úklid, na těch vesnicích nejsou vlastně žádný technický služby, takže veškerý práce tam dělají, bály dělají, hasičské bály jsou velký, osvědčený, jo, ne každý teda sbor to může udělat a co je jako je přínosem, že ty lidi se sejdou, teďka třeba při té oslavě se sešlo hromadu lidí, kdy potom jako po schůzi se posedělo, zaspomínalo, zahrála klatovská dechovka a lidi poseděli jako dost dlouho. A myslím si, že to, že je plně nejvíc, že není to vždycky o jednom člověku, jo? Je to o partě lidí, který vždycky tam musí být nějaký tahák, který to tahne a ty lidi jako jdou, sejdou se, posedí, jo, a takovýhle věci. A myslím si, že ty dobrovolní hasiči nedělají než tuto, ale samozřejmě mají taky na starosti potom tu požární ochranu, kdy teda vyjíždí k ohňu, kdy je třeba, ať už teda bude, když je vítr, déšť, záplavy, no, takže všechno hasiči potom dělají. Tak si myslím, že to je ono, co oni dělají a ty lidi jdou dohromady. Já bych chtěla všem hasičům taky popřát jako tady hodně úspěchů, hodně zdraví, ty rodinný pohody, protože všechnu práci dělají ve svým volným čase, jo, a je to jako, jak bych řekla, k nezaplacení, jo, protože to každý ten člověk ví, že jednou je hasič, tak jde do akce. Takže to jsem chtěla jako o té dobrovolné práci, který je hrozně moc, jo, hrozně moc té práce. Kdo to jako dělá hasičinu nebo je k tomu přízněnej, tak ví, co to všechno obnáší.
0: Máte pravdu. Jak se u vás daří zapojovat mladé lidi do dění v obci, paní Hanko? A prosím, my jsme přeslechli, odkud přesně voláte z té Šumavy. Mohla byste to zopakovat?
1: Já volám z Nýrska, okres Klatovy a na okrese Klatovy, a vůbec tady v Nýrsku máme výborný kolektiv dětí, Dešenice, Bystřice, samozřejmě okres je ohromně veliký, v rámci okresu máme přes 50 kolektivů dětí a ty jako vedeme opravdu okresní sdružení hasičů a myslím si, a ta rada mládeže, to, že je k nezaplacení. Oni už to sebou vodíme jako ženy, hasičky, vodíme ty děti spolu na ty nácviky a tím se dostávají k té hasičině. A kdybyste viděla, když potom přijede tolika těch hasičských družstev, dětských, tak to je něco nádherného. Jo? Takže ta hasičská mládež, ta nám tu jako pořád se udržuje po celá léta na okrese Klatovy, kolem Nýrska, tady všude. Jako. Na těch vesnicích to někde nejde, ta generační to odroste nebo takhle, ale jenom jako opravdu ti mladí hasiči. A co nejvíce ceníme vedoucích těch mladých hasičů, protože ty, co tomu věnují času svýho každý týden, mají ty schůzky, připravuje na ty soutěže, na všechno. To je jako klobouk dolů před něma, před všema těma vedoucíma. Tím bych taky chtěla poděkovat tou cestou takhle.
0: To je krásné slyšet, že to někde může takto dobře fungovat. Mladí lidé, kteří vedou další mladé hasiče, dělají obrovskou službu, nejenom, že předávají zkušenosti dál, ale zároveň dělají smysluplnou aktivitu, partu, budují ty nové vztahy k obci a jim to pak zůstane. No. Pokud už by v tom nepokračovali, třeba se odstěhovali z té obce, tak alespoň nádherné vzpomínky. Děkuju teda za vaše zapojení do noční linky. Ještě mi řekněte, než se rozloučíme. Jak vy sama se zapojujete? Nebo zapojovala jste se? Byla jste taky členkou Sboru dobrovolných hasičů?
1: Hasičkou 57 let a samozřejmě jsem soutěžila. Léta jsem vedla, byla jsem vedoucí odborné rady žen na okrese Klatovy a zapojovala jsem se do tuhletý činnosti nebo do dneška. Skončila jsem teďka už jako, mám věk, tak jsem říkala, musím skončit se starostkou okrskovou. Nechám to taky mladým a už se teďka jenom těším jako z těch úspěchů těch druhých, když je třeba předám nějaký zkušenosti a tak trochu jsem uvolnila prostor pro mladý. Já jsem tomu věnovala vlastně, dá se říct, těch 57 let. To jsem asi jako všechno, dala jsem to srdíčkem, tak, abych to řekla úplně, no.
0: Jde to z toho slyšet. Ona ta práce, nebo práce, někdy práce, někdy radost, někdy starost, těch 57 let chtělo čas, chtělo energii a právě to srdce, o kterém jste mluvila.
1: Obě dvě dcery jsem taky přivedla k hasičům, ty dál jsou hasičkama, jo, takže jako je to takový, jako pořád ta generace postupuje. A mám radost, když se daří těm sborům nejenom, že mají jako tu činnost, ale že teďka máme i možnost po letech jako různou tu techniku, to, co nebejvalo. Když jsem přišla do hasičů, jsem začala ve 20 letech, tak ta technika nebyla. Jo? Ani na to nebyly peníze. V současné době jako ohromná podpora je buď v těch krajích, od státu, od obcí. Jako to je jako... Hasiči jsou... jak takovýto renomé získali po povodních, kdy teda někdy viděli lidi hasičenou s půl litrem s pivem, jo, tak dáme si to pivo, nebo dají si chlapi pivo, ale i jak byli potom povodně v těch letech, kdy teda lidi viděli, že doma jim teklo do chalupy, ale oni šli s technikou a šli zachraňovat další věci. To jako to jsou hasiči. A to je ta dobrovolnická práce a to nadšení, jako říkám, který jako opravdu v těch hasičích je.
0: Ano. Když jde do tuhého, tak jsou to právě oni, kdo vyjíždí jako první a pomáhají. Zaslouží se respekt, poděkování a to vy taky za těch mnoho let, které jste tam strávila ve sboru. Mějte se nádherně, děkujeme za zapojení do noční linky a zavolejte zase někdy, paní Hanko.
1: Děkuji za prostor a naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 4 minuty po 12:30. Večer je ideální čas na povídání. A dnes je to povídání o lidech, kteří dávají místům duši. Kdo jsou ti, bez kterých by to u vás prostě nefungovalo v obci nebo ve městě? Na to se dnes ptáme v noční lince a bude se s námi povídat pan Jaroslav, který volá z Hradce Králové. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Já nevím, jestli budu odpovídat správně na vaše téma, ale chtěl bych říct, že pocházím z jižních Čech, kde...
0: Povídejte. Možná si stlumte to rádio, aby vás to nemátlo, že to tam posloucháte zpětně.
1: Jo, aha.
0: Prosím, vypněte to rádio a pokračujte.
1: Už to stlumuju. Chtěl jsem říct, že pocházím z jižních Čech, kde jsme kdysi dělali na vlastním volném čase jsme se věnovali sekání na hřišti, různým brigádám a to. A vždycky jsme měli vynikající vztahy. Byli to naši kamarádi, přátelé. A teď jsem se přestěhoval do Trutnova. Je to větší město a už to není ono. To jsem tu nezažil za ty léta.
0: Mm-hmm. Promiňte, honím tady muchu. Tak určitě asi s vámi budou posluchači souhlasit, že když někdo žije v menší obci nebo v nějakém menším společenství, tak se tam ty vztahy udržují lépe. Jak jste říkal, společně jste třeba pořádali sekání trávy na hřišti a podobně. A když se přestěhujete...
1: Nejenom sekání, ale rozumím, dělali jsme ano. Plesy, zábavy. Prostě dneska to není. Dneska je strašně uspěchaná doba a není to ono.
0: No a teď teda žijete jak? Je toho pomíň, anebo se neúčastníte téměř žádných akcí?
1: Víceméně se přiznám, že se nezúčastňuji těch akcí.
0: A myslíte, že by se to nedalo nějak vyhledat?
1: V tomhletom větším městě už to není, jako víte, na té menší obci tenkrát, to bylo jednodušší, my jsme se všichni znali a bylo to jednodušší. Řekli jsme si, uděláme za 3 neděle ples a bylo to zorganizovaný během týdne. Dneska ve městě to nejde.
0: No možná, když budete poslouchat dál noční linku, tak se ozve někdo, kdo je někde poblíž a dá vám nějakou inspiraci. Ono někdy se stačí porozhlednout většinou, neříkám, že těch akcí je mnoho, ale dá se vybrat, anebo se hold trošičku popojet někde, kde byste se cítil dobře.
1: Tento názor je možný, ale já...
0: Vy ho nezdílíte. Vy byste mohli jít do politiky.
1: Ano,
0: dobře, jste krásně odpověděl. Dobře. Jaroslave, tak děkujeme moc za vaši účast v noční lince. Jsme rádi, že nás posloucháte. Budeme moc rádi, když budete poslouchat dál. Třeba teď píseň
1: Určitě.
0: Od Lucie Bílé jmenuje se Dobrý kafe. Ať se vám daří.
1: Děkuju vám pěkně a mějte se moc hezky a hezký večer.
0: Paní Iveta píše na web. Zdravím všechny ve spolek. Vyrostla jsem na malém městečku, kde si lidé vzájemně, jak se říkávalo, viděli do talíře. Dobře se mezi sebou znali a také se podle toho k sobě chovali. Nejen, že se zdravili, což byla samozřejmost, ale bylo potřeba nezištně si pomáhat. Staří pomáhali a radili mladým a mladí uměli jejich rádám naslouchat a přiložit ruku k dílu, kde bylo potřeba. Jenom co bývalo v tak malém městě plesu a bylo vždy narváno. Nebo nám dětem v zimě jeden večer soused odstrojil pumpu a my běhali s vodou na hřiště a polévali. A měli jsme krásné kluziště. A nemyslete, to nebyla záležitost jednoho večera. To trvalo třeba týden každý den a ten pán byl tak hodný, že nám pumpu denně půjčil, ačkoliv s tím měl spoustu, dnes by se řeklo, zbytečné práce. Tenkrát jsme všichni tak nějak víc táhli dohromady. Dnes mají lidé život díky technickým vymoženostem mnohem snazší, pohodlnější, ale i tak jsou si nějak vzdálenější. Mnohdy se neznají lidé v jednom vchodu v paneláku, natož v ulici. Možná i proto se z života dnešních lidí vytrácí vzájemná úcta, cit, slušnost, galantnost. Dneska žijí v 10-tisícovém městě a pokud vím, letos tu byly všeho všude dva plesy a ještě nestály za nic. Škoda. Přála bych lidem, aby zase alespoň na chvíli dokázali odložit mobily, opustit počítače a dokázali se dívat okolo sebe, našli vzájemně k sobě cestu a dokázali se spolu radovat ze života. Dobrou noc. Iveto, děkujeme za vzkaz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Za každou povedenou akcí bývá spousta práce, kterou často ani nevidíme. Komu byste za společenský život ve vašem okolí rádi poděkovali? Krásnou noc. Zdravíme vás. Povídejte, už jste ve vysílání, máte prostor.
2: Já vám nerozumím, já se omlouvám, já vám špatně slyším.
1: Zkuste si stlumit to rádio, vypněte si rádio a můžete povídat. My vás slyšíme velmi dobře.
2: Můžu povídat?
1: Ano.
2: Já tady Alena Veltrusy. Já bych vám chtěla říkat případ, který ne případ. Prostě, co se tady podniká v těch Veltrusy. Tak nedávno se stalo, že...
1: No, tak to jsme se daleko nedobrali, paní Alenka, o to mě mrzí. Telefonní linka vyskočila. Vidím, že na lince nejste, takže zkusím zvednout někoho živě a vy to prosím zkoušejte dál. Krásnou noc. Koho jsme překvapili tím, že se dostal rovnou do éteru? Kdo je napřímo? Tady Jarka.
3: To byla rychlá reakce. Já vás zdravím u telefonu, Holík Radomil.
1: Radomil. Radomil, odkud voláte a o čem budete vyprávět?
3: Momentálně se přesunuji z Čech na Moravu. Vracím se do domoviny, takže jsem ve voze.
1: Tak doufám, že spojení vydrží. Povídejte.
3: Jo, já myslím, že tady nejsou žádné hluboké lesy, aby jsme nestratili spojení, tak jako třeba z předchozí volající. Vy máte krásné téma. Krásné téma, které je o srdcařích, o lidech, kteří z toho dobrého srdce vytváří aktivity, které, jak jste říkala, jsou někdy neviditelné, ale bez nich to nejde. Těch srdcařů bývá poměrně málo v každé skupině, ať jsou to dobrovolní hasiči, ať jsou to myslivci, ať jsou to sportovci, tak vždycky se tam vyskytují tady tihle srdcaři v těch skupinách a ti jsou ochotní jakoby pracovat pro to, aby pobavili a udělali šťastnými z té akce, kterou jako zajišťují tak nějak po všech stránkách, ať je to jídlo, ať je to výzdoba těch prostor, venkovní, vnitřní, léto, zima, plesové sezóny, bytlácké noci a různý jakoby kulturní akce. A já bych chtěl třeba, nevím, jestli se to jako podaří a donese se to přes nějakou sojku nebo straku až k mým kolegům, kteří jsou součástí kulturně, to je takovej zvláštní jakoby název, kulturně propagační komise. KPK při našem mysliveckém okresním spolku v Prostějově, jmenovitě třeba paní Martička Nebeská, to je skvělá, ale opravdu fenomenální myslivkyně už 60 let a drží srdíčkem tu kulturní komisi, pak samozřejmě Janička Toufarová a spousta dalších, nebudu teď asi si úplně nevzpomenu na všechny své kolegy, na Petra, na Jarka a tak dál. My pracujeme srdcem a samozřejmě pomáhají nám i další členové a už víc jak 60 let výjima covidu jsme museli pauzírovat, ale děláme vždycky velký okresní myslivecký ples s velkou návštěvností. Nenašel se zatím sál, který bychom nenaplnili. A vždycky je tlačenice a lístky mizí ještě před Vánoci. Takže je to něco, co udržujeme tradičně pro lidi. Těší mě, já jsem teda 40, jo, ale těší mě, že i mladí, ti, kteří třeba absolvují taneční, jsou to středoškoláci nebo lidi, kteří jako mají rádi plesové sezóny a navštěvují kde co, sportovní plesy a hasičský a tak dál. Takže i ti mladí jako chodí a samozřejmě baví se, že jo, někdy to je jako náročnější, jo, že jak znáte to, přebral, přebral a pak je mu na druhý den těžko. Někdy to dopadá ve stylu, už se pobili, ale samozřejmě organizátoři dbají na to, aby nějaká ta kultura tam byla i v tom chování se mezi sebou. Už dneska ale u nikoho neuvidíte bílé rukavičky a smoking, to možná tak v těch tanečních. A samozřejmě, co je vkusné, co je nevkusné, no. A dnešní společnost, musím s politováním říct, že třeba u těch myslivců, já pozoruju, ne přímo u myslivců, ale u reakcí těch obyčejných lidí, kteří pozorují myslivce nebo o myslivosti někde něco zaslechli, tak oni si kladou ruce před oči a říkají, fuj, o, myslivci, to jsou ti, kteří loví, zabíjejí zvířata, ale oni ti stejní lidi potom jdou do Kauflandu a koupí si tam kůře, kus masa prostě v krabičce a to už jim hloupě nepřipadá, že taky jedí někoho, koho musel někdo jako ulovit, zabít nebo prostě tak něco zpracovat, aby oni to maso měli v té krabičce. A to je velký rozdíl a to je taky patrné, tak ti lidé přesunuli se hodně do měst a v těch městech jsou od té přírody tak podtržení, že někdy ty děti si myslí, že kráva je fialová, že maso roste právě v těch obchodech. A tohle si myslím, že snad třeba lidi, kteří žijí na venkově, tak jako ještě je to tak nezdeformovalo ta společnost a že i tam jsou schopni respektovat myslivce, pokud je dobrým člověkem a pracuje srdcem pro přírodu a pro společnost, takže budou toho myslivce respektovat a říct, jo, to je ten, co nám chrání pole před divočákama, nebo jo, to je ten, který vyhání srnečky, když by je měla posekat sekačka a tak dál, takže lidi kolem sebe musí pracovat srdcem a se zápalem, aby jako drželi něco třeba se tradiční, protože jenom dobrý pocit z toho máte, nikdo vám nebude dávat miliony za to, že něco děláte, ale odměnou je ten plný sál a pak nějaké reference, třeba na tu mysliveckou kuchyni, která jako byla by dobrá, dobrý kančířísky, dobrá svíčková, zelená. A pro ty masožravce, všežraví masožravce, co v populaci lidí jich je hodně, tak je to někdy ocení, jo. A pak zase se zhádají u tomboli, že no prostě...
1: Rozumím, ano, umíme si to představit.
3: My teď na chvíli zhasneme.
1: My teď na chvíli zhasneme a vy to tam vrátíte. Děkuju, Radomile. Vy teda jste úplně neuvěřitelný. Vy zvládáte teda takto řídit před handsprý, předpokládám, a ještě u toho tak báječně vyprávět. Vy jste dobrý vypravěč. Jsme rádi, že jste se nám dovolal, že jste nás takhle přepadl, doslova do písmene, protože jste nahradil jednu volající. Tak zavolejte zase někdy příště, až budete na cestách, nebo pěkně už doma v klidu u kaká. Ano, pijete kakao večer? Teď jsem četla, představte si, že 80% lidí večer pije kakao.
3: Je to prý z toho popudu, že to kakao uklidňuje, že vlastně vy pak máte jakoby lepší pocit pro ten spánek. Mm-hmm. To se tak jako říká.
1: Tak to si dáme dvojité dneska.
3: Já nepiju kakao, já piju kakao.
1: Dobře. Tak opatrujte se, čas jsme malinko přetáhli. Doufám, že nám to posluchači odpustí. Mějte se, šťastnou cestu.
3: Mějte se naplněnou, díky.
1: No a když jsme u té přání šťastné cesty, tak cesta se jmenuje píseň i od Krištofa Tomáše Kluse, kterou nám teď pánové zaspívají 8 minut před půlnocí. Krásnou noc. Tou cestou, tím směrem, prý by...

0: Dobrý večer i ve druhé hodině Noční linky.
1: Noční linka.
0: My jsme rádi, že jste s námi zůstali i po půlnoci. První hodina patřila lidem, kteří u vás drží pohromadě společenský život v obcích a ve městech. Těm, kteří organizují, pomáhají a často ve svém volném čase dělají pro ostatní víc, než by museli. A v této hodině v tom budeme pokračovat. Až do jedné hodiny si budeme povídat o tom, kdo jsou ti lidé u vás, co všechno díky nim vzniká a jak se zapojujete třeba vy sami. Je s námi pan Bohumír, který volá ze Štenberku. Krásnou noc vám přejeme.
2: Dobrý večer, přátelé. Nebo dobré ráno. Hodně, myslím si, že hodně záleží na tom, kdo je ve vedení města a nejenom vedení města, ale i ve Štenberku hodně a dobře pracují i sociální služby. Sociální služby vypomáhají seniorům. Ve Štenberku je několik skupin, seniorských skupin, a taky ten, kdo nemá čas a je třeba aktivní hodně a nemá čas se scházet, tak je zde skupina civilizačních chorob. Asi 270, zahrnuje to asi 270 lidí.
0: Jak jste a říkal, že se jmenuje?
2: No, sociální služby, skupina civilizačních chorob.
0: Mm-hmm.
2: Ja? A sociální služby jsou nápomocný tím, nabízí nebo dali k dispozici dvě místnosti, kde je pečovatelské velké středisko pro starší lidi a tam poskytli dvě místnosti pro seniorské kluby, kteří se tam schází k jednání a podobně. Potom to naše město, v každém městě podle velikosti se pořádají různé akce. Řeknu, Štenberk je známým ECHOMem a zrovna minulý týden tady proběhlo sobota, neděla závody ECHOMu do vrchu a pak v září jsou veteráni.
0: Mm-hmm.
2: Docela nedávno byl udělané další úsek cyklostezky Štemberským údolím Dolní Žleb. A Štemberk je momentálně hodně rozkopaný, protože se přes Štemberk, přes město zhotovuje cyklostezka, která navazuje na tyto cyklostezky. A Štenberk je propojen cyklostezkou Olomouc, Štenberk, Uničov, Prýmařov a tam dál. Takže mladí lidé a seniori, když třeba jedu já po cyklostezce, já jezdím na elektrokole, tak mě předjíždí skupiny jak vedených závodníků na kole, tak seniorské skupiny a podobně. No prostě myslím si, že toto je taková aktivní činnost pro ty seniory. A každý klub, které má město, třeba ve Štenberku jsou 4, tak řeknu, předseda těch klubů, když má takové dané ten že dokáže, i když všem roky přibývají, s ohledem, a tak dokáže spočítat ty náklady a to, co nám město přispívá, tak požádá, teď jsme byli třeba, včera jsme byli na Jižní Moravě ve Strážnici a Baťově kanále jsme jeli přes cestovku Travel. Takže si myslím, že ten, kdo nechce zůstat doma sedět na zadku a chce jít mezi lidi, tak má možnosti třeba u nás ve Štenberku hodně.
0: A to je dobře. No, to zní dobře, Bohumíre.
2: Ano.
0: Stává se vám často, že se třeba na vás někdo obrací, jestli byste mu neporadil, jste vy takovým držákem, protože vy jste taky dobrý vypravěč, nebojíte se ozvat, jakou roli v tom všem hrajete vy?
2: No, já jsem začal psát články v našem městě. Jednak mě to vyšlo v Moravském senioru nebo ve Štenberských listech občas, ale ono, když chcete něco napsat, aby to mělo šťávu, víte, to dá hrozně moc práce. To já těch papíru pokazím, víte. A na tom počítači, na počítači, kolikrát mě to, když to dávám do Wordu a chci to přetisknout, tak se mě to rozhází a nevím proč. Já nejsem takový umělec a nepíši tak rychle, takže já na tom strávím moře času, jako víte. No,
0: to jste šikovný.
2: A ne, jako to já se nechci chválit, jako. Zítra jedu na sraz spolužáku do Nákla. Taky jsem pro Náklo napsal, my jsme tam měli, to je u Litovle, mezi Litovli a Olomouci, a moji rodiče tam měli pekárnu a něco se tam stalo. Tak vzpomínky, jak to bývalo tenkrát v pekárně a jak to je dneska. Tak jsou zvědaví, co mě na obecním úřadě řeknou. No.
0: Třeba nám to prozradíte v příštím vstupu Noční linky. No, Bohumíre, děkujeme za vaši účast, za vaši návštěvu. Zavolejte zase někdy. Naslyšenou.
2: Děkuji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde je spíš ticho. Jak je to u vás? Když se řekne spolek, klub, parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují společenský život ve vašem okolí, si dnes v Noční lince povídáme. Je s vámi stále Jarka Barboříková. Kobi.

0: Každé město i vesnice má svůj vlastní rytmus a když se bavíme tady o tom rytmu setkávání a akcí, co u vás tento rytmus vytváří? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako paní Marie. Odkud voláte? Zdravíme vás.
1: Já volám z Černošic, všechny vás zdravím. A já bych se chtěla říct tohle. Mentalita lidí se změnila. Češi vymírají. Prostě jdou se v jiný kultury. Já jsem se narodila v Ostravě, pak jsme bydleli v Horním Slavkově a tam byly zahrádky, že jo, tam se jako lidi scházeli, ty zahrádkáři, byly taky ty plesy. A pak jsme se odstěhovali na Příbram do jedné malé vesničky. A tam, mně se to teda líbilo, třeba se roznášela zabíjačka, jo. Já jsem se tenkrát tomu divila, jak mi někdo může dát něco tak dobrýho ze svýho a nic za to nechce. Nebo když někdo umřel, zvonilo se tam v kapličce. Prostě ty lidi se znali. Jo, a já teda potom jsem šla do světa, dostala jsem se do paneláku a našla jsem si partnera, on byl nemocný, ale byli jsme spolu 25 let a taky, když jsme se tam nastěhovali, tak jak to tam bylo poničený, tak jsme se to snažili, jak se chodilo přes ten trávník, jako ošetřit a nebo ty keře. A furt mi to tam někdo ničil. No pak jsem přišla na to, že je to vnuk paní, která bydlela nade mnou, která si na něho furt stěžovala, že třeba, já nevím, upekla mu beránka, urvalo mu hlavu a takhle. A když jsem jí říkala, že to dělá on, ať mu domluví, to není on, on je mu podobný, to dělá jiný. Já jsem ho tam jednou čapla a to jasně, že jsem mu naložila. A udělala jsem dobře, protože za x let on potom pobodal kluka, který mu přebral holku. Jo, ale já od té doby, já jsem musela, když jsem teda mu takhle dala tu nakládačku, měla jsem mu zlomit ruce. Opravdu jsem mu měla zlomit ruce, aby potom nepobodal nějakého nevinného kluka. Ale prostě platila jsem pokutu, pochopitelně to zaplatil partner. Jo, ale...
0: Další teda kolaps telefonní linky, to snad ne, paní Marie, já jsem se to chtěla doposlouchat. Tak mrzí mě to, vytáčejte znovu, uvidíme, jestli se vám podaří se dovolat a zatím si popovídáme s panem Robertem.
2: Jo, takže vám chci poděkovat, že jste mě vzalo, to je slušnost. A teďka k tématu, já jsem vdovec, a co mě strašně chybí, tak jednou za dlouho, když jsme se se ženou domluvili, jsme se dívali na filmy a já teď našel jsem si kamarádku, ale já nemám s kým jít do kino. Jako, jenomže problém je v tím, že ta kamarádka dělá noční směny, já dělám denní. Jo, takže přemýšlím, jestli byste mě třeba neporadila, jak to zorganizovat. No, moc rád bych šel do kino, no. Nevím, jak to mám udělat. Jako.
0: Roberte, tak zkuste si najít nějakou partu. Když se rozhlédnete kolem sebe, když chodíte kolem nějakých nástěnek, jdete do nějakého zařízení, tak určitě někde bude nějaký letáček, že se můžete ozvat do nějakého spolku, společenství a můžete se přidat k nějaké komunitě. Takové komunity jsou a tam byste se potom našel nějakého parťáka do kina asi velmi rychle, nebo parťačku. Chce se to rozhlednout a někde třeba, ať budete v obchodě, u lékaře, nebo někde na úřadě, poptejte se. Nebo jestli tam máte nějaké senior domy, jako my třeba tady ve Zlíně Senior Point, nevím, ale zkuste otevřít oči. Někdy možná člověk ani neví, jaké aktivity může využít právě ve svém okolí. Jestli by vám někdo třeba pomohl na internetu, pokud se máte s kým poradit, to by bylo taky fajn.
2: Já se ještě můžu zeptat Radima, to je kamarád a moc prima kluk, jako my spolu kamarádíme, jestli by třeba neměl čas, že bychom spolu mohli mít dva i doky. No nevím, zkusím se ho zeptat. No.
0: Dobře.
2: A to víte, že se z toho smutné. A jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Chci pozdravit paní Vlastičku, pak potom Olino, potom, no, pomožte mi, Ludmila Zbrna, no, prostě všechny.
0: Přesně, a
2: moc vám děkuji, že jste mě vzal. Mě to taky vyskočilo, nevím. No, a nechci mluvit o poruše, možná by to chtělo elektrikář, já to beru s humorem, když mě do smíchu nebylo, vyrkli mě slzy, no, tak já jsem slyšel, že jdeme na to a hotovo.
0: Tak, Roberte,
2: tak,
0: jo,
2: tak moc vám děkuji,
0: daří.
2: Že jste mě vzal a
0: naslyšenou.
2: Doufám, ať se všechny linkaři dovolají, moc děkuji.
0: Víte co, zkusíme ještě do třetice všeho dobrého někoho zvednout. Tento telefon byl kratší a malinko jsme teda odbočili od tématu. Já to zkusím. Halo, Jarka, studio. A tam je ticho. Někdo tam je, já ho tam vidím, protože mi to bliká, ale nepodaří se nám to asi propojit. Nebo? Halo, halo. Slyšíme se?
3: Halo, halo, halo.
0: Už, hurá. Kdo pak
3: jo,
0: tam?
3: Děkuji,
0: představte
3: děkuji.
0: Se a povídejte rovnou k tématu, prosím.
3: Jo, já jsem se chtěl připojit k té paní, která jenom hovořila o tom nešťastném příběhu, tak ať z toho, že říkala, že by toho člověka, ať to, že to není správně, a ať si myslí, ať odpustí a ať si myslí, že to je v pořádku.
0: A jak to máte tak... vy? Zkuste nám říct, odkud voláte? Ještě jednou.
3: Jo, odpuste mi, já jsem Jaroslav Uhla ze Skotnice a víte, já vždycky si myslím, že člověk by měl odpustit.
0: Jsem si říkala, že jste to
3: vy.
0: Dobře, tak děkujeme i za vaši účast. Pojďme se pustit písničku od Olympiku. Hrál, no a potom zbrusu nový příběh Noční linky.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když se řekne váš spolek, klub nebo parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují ve městě nebo v obci, kde žijete společenský život, si dnes povídáme. Nebo se alespoň o to snažíme. Dneska malinko odbočujeme, na tom už jsme se shodli s paní Aničkou z Miroslavy. Vítejte, máte prostor, máte slovo.
1: Krásný večer přeju všem, kdo poslouchají Noční linku. A já bych chtěla hovořit o kultuře tady v Miroslavi. Sice předesílám, že kdyby to bylo na mě, tak a můj věk a ty mi nemoci mi to nedovolí, takže by se ta kultura určitě byla, ta kultura by tady u nás byla určitě chudá, chudička. Ale musím pochválit, v Miroslavi existuje takzvaná sdružení Miroslavská kultura, která je pod městským úřadem Miroslav, jako všechny takové ty složky, že jo, které podporuje městský úřad, jako jsou třeba zahrádkáři a jak bylo hovořeno o těch hasičích dobrovolných a myslivcích a takto. A ta miroslavská kultura, teda musím je pochválit, spolu s tím městským úřadem Miroslav dělají tady zázraky. Zázraky, já nebudu mluvit, neděje se snad týden, kde by nebyla nějaká akce. Minulý týden byl koncert v katolickém kostele absolventů základní umělecké školy. Teď je v sobotu na hřišti fotbalovém velká oslava, nějaký významný zápas fotbalový a potom je tam nějaká letní noc na v evangelickém kostele bude koncert varhaní a potom bude nějaké posezení na farní zahradě. A co se tady děje, co teda moc kvituju, jsou takzvaná sousedská setkání, kde se o to stará taky ta miroslavská kultura. A to je, u nás máme asi, já to přesně nemám spočítané, ale asi 30 ulic a dělají se takzvané sousedské posezení a dělá se to na určité ulici. Předloni to bylo třeba na ulici Nádražní, loni to bylo také na ulici u nás a minulý týden to bylo na ulici Husova, předtím to bylo na ulici Mlýnská a tam se ty občané té dané ulice, pokud mohou a chtějí, tak něco upečou, něco přichystají a místní rozhlas vyhlásí, kam se to má přinést, tak se to té osobě do toho domu přinese. No a oni to potom tam rozdělí po stolech, jsou tam stoly, lavice, hraje tam živá hudba a prostě lidi se baví, tančí a je to opravdu krásné. A my jsme byli teda na setkání na 1. máje u katolického kostele, v parku u katolického kostela bylo také posezení a bylo to moc pěkné, sešli se tam lidé z různého koncu té naší Miroslavy a můj muž třeba už se tam potkal s bývalými spolupracovníky a taky nás tam přišel pozdravit pan starosta. No bylo to opravdu pěkné a musím vyslovit velký dík co tu pro tu miroslavský kulturní život tady dělají a jak se o to starají a s jakou vervou a láskou to provádějí. Takže velké díky, kdo někdo poslouchá z Miroslavy a třeba se toho i zúčastní, třeba patří i do té skupiny miroslavské kultury, tak velké díky.
0: I vám velké díky, Aničko.
1: A jestli jsem přetáhla sem, paní Jaruško, přetáhla jsem, nebo ne. Já bych chtěla ještě něco říct.
0: Ještě máte 40 sekund.
1: Tak v adventním čase loni bylo takzvané okénkování, adventní okénkování a to na každý večer lidé se přihlásili na městský úřad a každý večer bylo vyhlášeno takovým nějakým tajným básničkařením, kde je to místo dané a lidé se sešli u některého domu, kde jim měli připravený čaj, svařené víno, kávu nebo i nějakou tu štamprdličku, nějaký perníček k pohoštění nebo nějakou bábovku a bylo to moc, moc krásné, lidi si to moc chválili.
0: To věřím, no já jsem chtěla říct, že se mi líbilo to sousedské posezení, to jsem chtěla ocenit, ale nakonec teda vyhrává to adventní okénkování. To jsme možná mnohem inspirovali.
1: Ale to sousedské posezení, to je taky, protože to se koná většinou v létě, nebo když je teplo, že jo, od května do toho září, takže to počasí vyhovuje, je to venku, takže to je prima. To je prima a je to opravdu to. I pro děti se tady mnoho dělá, různé dílničky a různé noční šípkování a takové věci. Moc si toho vážím, že takového něco tady u nás existuje.
0: Aničko, co to je to noční šipkování nebo šipkování?
1: Děti jdou, mají si vzít špekáčky s rodičema, baterky, čelovky a jdou po šipkách. Namalované šipky a večer je to asi dělá se to většinou buď to na podzim nebo na jaře, takže je už spíš tma, že jo? No a jdou po šipkách, hledají baterkama šipky a jdou vyznačená trasa toho šipkování, kde se sejdou a kde to končí. No a nakonec si potom opečou špekáček.
0: To je krásné.
1: Se namalují na stromy, na cesty šipky a děti to baterkou hledají a jdou a hledají, až přijdou do cíle.
0: Tak jde vidět, že v Miroslavě máte opravdu šikovné a aktivní lidi, kteří dokážou připravit krásné akce a udržet tak komunitní život živý.
1: Patří velký dík, že se o to tak starají, aby to tady žilo. Tak se mějte krásně a zase někdy naslyšenou.
0: Vy také, paní Haničko.
1: Moc zdravím. Naschledanou.
0: No, z Miroslavy se přeneseme teď na vlny Českého rozhlasu, pustíme si Ivetu Bartošovou, no a potom opět někdo z vás. Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Přesto to děláte ze srdce. Co vás k tomu vede? Zapojujete se také vy do přípravy různých akcí, do společenského života ve vaší obci, kraji nebo městě?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: až do posledních tónů Iveta Bartošová, její tichá píseň. Máme 4 minuty po půl jedné. Já vás vítám u poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, kdo nás drží pohromadě v naší komunitě, v obci, ve městě. Kdo drží váš společenský život v obci? Kdo mu velí? Paní Iveta je s námi. Z Teplic volá. Vítejte.
1: Zdravím vás, paní Jaruško, i všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme lázeňské město Teplice a máme tu jako hojný kulturní život. Každý rok se tu pořádá lázeňská slavnost při zahájení lázeňské sezóny. Letos už jsme ji měli 872 v pořadí a je to poslední týden vždy v květnu. A od pátku do neděle je tu bujarý život, plno zpěváků, skupin tu zpívá a vystupují. Pak hodně stánků všelijakých s řemeslnými věcmi, pak s občerstvením, s cukrovinkami, pak i kolotoče jsou tady. Takže každý si zde něco najde. Takže i já vlastně jsem byla také zase letos se podívat. A v sobotu jsem byla na 4 koncertech a v neděli na 3. No a v sobotu jsem byla třeba na koncertě České srdce, vystupovalo. Teda to bylo v neděli, takže já se obrátím tady. V sobotu jsem byla na Honza Křížek Band. To jsem si myslela, že to je bratr Ládi Křížka, ale když dohráli, tak potom jsem s nima chvilku mluvila, že jsem si ji nechala podepsat a zjistila jsem, že to není teda bratr Ládi Křížka, že to je úplně jiná skupina. Ale hráli krásně, tak jsem jich pochválila. Pak tam vystupovala i Berenika Kohoutová, známá herečka, je zpěvačka, známý z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Potom večer vystupovala Tereza Mašková, mladá, nadějná zpěvačka, talentovaná. A potom byl krásný ohňostroj. Takže i na tuto slavnost vydrželi lidi až do večera, aby mohli zhlédnout ten krásný ohňostroj. Druhý den potom zase opět jako veselí všelijaké skupiny. A to tak jsem taky zase navštívila. Různé ty skupiny, tak to bylo to České srdce.
0: Pak Ivetko, a s kým chodíte?
1: S kamarádkami nebo někdy s přítelem, ale nejraději jako, jo, že bych šla sama, protože každý má, jo, vkus pro jinou tu kapelu, že jo, takže pak si třeba sdělujeme potom ty dojmy, no, když jako nejdeme společně, jo, dohromady s někým. A nebo se potom tam potkáme i třeba s jeho se známými, takže vždycky to jde takhle potom, no. Ale v neděli nás překvapila skupina Motorband, která pochází tady z Teplická. A oni letos slaví 40. narozeniny svého vzniku a měli tak krásně připravený program. Trval jejich koncert 2 hodiny, od 8 hodin do 10 hodin. A měli právě i účast v Teplické filharmonie a také měli hosty. A mezi hosty třeba byl i Petr Janda, který s nima zaspíval 2 písničky svoje. Pak přijel právě i Láďa Křížek zaspívat 1 písničku. Pak i Bára Baziková nebo Robert Sturba, teď dál nevím, jakou jeho příjmení. No a pak ještě i ten hlavní zpěvák z Arakainu. Takže tak krásně to měli jako připraveno, jo, že úplně jsem byla unešená tím koncertem.
0: Jatko, vy se umíte bavit, ať už sama, ať se to hezky vychutnáte, já to mám taky ráda. S přáteli, s přítelem, tak to má být.
1: Na další prostě rok, jo. Tak jako máme tady i jako dobré akce v naší krásné knihovně. Teď jsem zrovna jako minulou sobotu 6.6. byla na komentované prohlídce naší knihovny.
0: A víte, co to je dobrý tip a dobrý nápad? Pan Robert nebo ještě jeden posluchač předtím volal, že úplně neví, jak se zapojit do nějakého komunitního života. A ty knihovny jsou výborný tip, výborný nápad, protože tam se pořád něco děje.
1: Jako besedy, jo, se tu, nám tu různí ti cestovatelé, jo, jako prostě přijdou vyprávět o svých cestách. Například jeden takový mladší cestovatel, že navštívil ostrov Mauricius, tak o svých zážitcích, byl tam 10 dní u jednoho kamaráda, který tam žije. Jo, takže nám to prostě vypráví a promítají obrázky, jako ty fotografie, různé i videa k tomu. Pak i hlejte, dvě učitelky rok cestovali, prostě v Ázii byli, jo, potom i v Americe. A představte si, oni šli z Mexika pěšky do Kanady, jo. Takže i takovouhle cestu šli 4 měsíce, jo. Tak to úplně člověk lapá po dechu, jak takhle dvě 37-leté učitelky zvládly takovouhle věc uskutečnit, jo, takové dobrodružství prostě zažít. No, různé přednášky, jo, teď právě taky třeba o příběhy římských císařů, nebo teď taky 4.6. jsem byla na o životě Karla IV. Takže takové zajímavé prostě máme tady akce kulturní. No a teď i prostě přes to léto budou třeba zase menší městečko Dubí, tam taky bude zase slavnost různá hudební. I tady máme potom zase menší další Krupka městečko, tak tam taky se bude pořádat slavnost. Takže pořád to tady, nebo v Duchcovské slavnosti Kasanovské, že jo, kde pobýval Kasanova, takže tam jsou vždycky taky takovéhle hudební slavnosti. I přijede jako Kasanova na kočáře, jo, a takový prostě to mají takhle zorganizovaný. Takže to máme tady dokola celé léto, jo.
0: No. Ivetko, vy byste to vysílala až do jedné. Jde vidět, že to u vás opravdu žije, že se lidé umí společně užívat ten čas, který spolu mohou trávit ve vzájemné společnosti. Sdílí radost, hudbu, sami sebe. Hezky se to poslouchalo a jste inspirací. Jsem velmi ráda, že jste zmínila i to, že chodíte sama na akce, kde si to užijete, někoho potkáte, ať už známého, nebo se seznámíte, protože to může být to inspirací pro ostatní posluchače, kteří se necítí komfortně tak, když půjdou někam sami, tak my jim chceme říct, že můžou a že to je v pořádku.
1: A nějaké to odvětví, že určitě prostě najde cestu, kde by se takhle kulturně vyžil. Ať je to kino, knihovna, nebo prostě, že v těch knihovně to není jenom o čtení, to je prostě o různých akcích.
0: Ano.
1: No.
0: Ivetko, takže ale už se musíme rozloučit. Je to tak, čas se nachýlil, takže mějte se co nejlépe. Děkujeme za tu energii.
1: No, taky je zdraví všechny posluchače a někdy zase příště naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde to nežije skoro vůbec. Jak je to u vás? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Plesy, slavnosti, masopusty, sousedská setkání. Která akce ve vaší obci je pro vás srdeční záležitostí? I na to se můžeme ptát, vidíme, z jaké strany pojme dnešní téma paní Ivetka. Vítejte, zdravíme do Olomouce ze Zlína.
1: Tak krásnou noc, zdravím všechny posluchače a já jsem přemýšlela, jestli mám zavolat a chci pochválit, já bydlím teď Olomouc Radikov a chci říct, že fakt musím pochválit, je tady sbor dobrovolných hasičů, já jsem taková nervózní to, a pořádají krásné akce pro lidi, pro děti a v Olomouci, když jsem bydlela, ve městě Olomouc, tak tam to bylo jiné, jo. Tam třeba byly nějaké ty plesy na Horním náměstí, nějaké koncerty, já nevím, vánoční jarmark. A tady to je takové uši. Takže oni hodně pořádají akci pro lidi. Teď třeba tady byl hasičský pochod takzvaný. Lidé od 9 do 12 šli po značkách lesem po těch, měli tam různé stanice, já jsem teda nešla, mě bolí záda. Měli tam různé stanice, občerstvení a jak to prošli, dostali pamětní list a večer byla pořádána zábava, tak tam jsem se byla podívat, jak říkal pan Robert, že nemá jít s kým do kina, jde klidně sám, takže já když nemám s kým jít, já se klidně jdu podívat sama, takže já jsem tam byla, byla tam živá hudba, nějaká kapela, teď to jméno nevím z hlavy, já jsem je neznala podle toho jména, ale hráli perfektně. Byli to chlapi tak 50 let a něco. Perfektně hráli skladby Beatles. Já ty skladby skoro všechny znám. Já mám ráda kapelu Beatles Brouky. Takže já jsem byla nadšená. Jsem tam jenom tak seděla. Lidé tančili, bavili se. Teď tam plno lidí jsem znala, že? Když tady bydlím, tak už to, že člověk vidí ty lidi, jak se baví, tak jsem se tam smála. Tam jeden známý pán tam s tou kapelou, on si vzal beraní roh a normálně hrál s nima jako na ten roh. Pak si vzal, měl tam tamburinu, to byl taky hasič, jo. Měl tam tamburinu, takže já jsem se bavila. Pak hrál tu tamburinu a já jsem měla v náruči, já jsem si vzala s sebou malinkého pejska mám, ale samozřejmě jsem mu zacpávala, podržela jsem mu ouška, protože to byl velké decibely. Ale hrozně jsem se bavila, kdybych tam neměla toho pejska, tak bych si i s ním zahrala na tu tamburinu, by měl ten roh, protože já jsem hudebně založena, takže mi se to strašně líbilo. Hráli perfektně. Tak na chvíli jsem samozřejmě odešla, ale jinak chci říct, tady to všechno hodně táhnou ti hasiči a je tady spoustu akcí různých, jo, tady jsou, oni tady dodržují ty tradice, dbají na to, aby nezemřely ty tradice. Takže třeba odletí zvony do Říma, chlapci chodí jedinou klapou ty 4 dny po sobě nebo jak. A nakonec je to vybírání, když teda jsou doma, tak jim dám potom peníze. A nebo holčičky nosí jedličku takzvanou, taky chodí po domech. Nebo je tady rozsvícování vánočního stromečku. Nebo teď třeba bude nějaký, jsem si četla na nástěnce, že půjdou k nějaké zrekonstruované kapličce lidé, to je směr Posluchov, tam kdysi zemřel nějaký, jel s povozem nějaký chlapec, původem Němec, a že mluvil perfektně česky, tak lidi ho měli rádi. A teď se mu převrátil vůz, koho si vezl, jeli pro dřevo a zemřel, jo, pod tím vozem. Tak ti lidé teďka tam půjdou, to taky pořádají hasiči, k tomu Posluchovu, k té zrekonstruované kapličce. Já přesně nevím, kde to je, ale vím o tom. Já nepůjdu, jo, ale vím o tom. A nebo co tady ještě pořádají. Nebo třeba, když končí prázdniny pro děti, jo, rozloučení s prázdninami. Nebo pořádají hasiči utkání ve fotbale. Mladí chlapci, muži. Bývá to na hřišti někde tady v Samotiškách, to je kousek. No prostě různé akce. Nebo třeba a bývá to, většinou je to, když je teplo, protože tady není nikde společenská místnost, nějaký kulturák, takže bývá to většinou na hřišti. Tady je obchod Hruška, takže za tou Hruškou. A buď tam hraje někdy takové jako setkání těch lidí, nějaké pohoštění se tam dělá. To si lidé samozřejmě platí tady. Ale ta zábava byla zadarmo, ta hudba vstup zdarma. A jinak pečou třeba ti hasiči bušty, cigára, někdy makrely, guláš dělají, no bezvadný. Takže tady to fakt žije. A je to takové užší než té Olomouci. Je to bezvadný. Já to vždycky sleduju na nástěnce, co bude. A někdy se tam jdu prostě jenom tak podívat. I když bych šla sama, tak se tam jdu podívat. Poslechnout si hudbu.
0: Ivetko. Je to... já musím říct, nevím, jak to hodnotíte vy, ale mně se všechny ty příběhy velmi líbily. Myslím si, že jsme teď tak vpustili novou krev do žil těm, kteří si říkají, no už dlouho sedím doma a dá se. V jakémkoliv věku, v jakékoliv společnosti, i když jde člověk sám s přáteli nebo s nějakými sousedy, tak může strávit krásný čas, kde se může cítit dobře a může začít, i když je mu třeba 85 nebo 95, co říkáte?
1: No, nebo 60. A chci říct, klidně jdu i sama, to chci říct panu Robertovi, klidně jdu i sama do toho kina, když nemám s kým, klidně jdu sama. A ještě chci říct, je tady klub seniorů, na ně bych zapomněla, pokud mě někdo poslouchá, aby nebyli smutní, chci vyzvednout, já tam nechodím tedy, už jsem také v seniorském věku, ale já tam nechodím, protože mám ty pejsky, ale oni mají různé akce krásné, tady klub seniorů, každou středu se schází tady na místním úřadě, tedy to mají tam v klubovně, tam je i knihovna, takže lidé si chodí půjčovat i ty knihy a oni jezdí na výlety, já to čtu na těch nástěnkách, jedou třeba do Prahy, někde do Skanzenu, do Olomouce, na Floru, nebo já nevím, na koncert, jedou do divadla. Mají krásné akce i ti seniori tady u nás, klub seniorů.
0: Perfektní. Ivetko, děkujeme.
1: Perfektní akce. Takže bych je chtěla pochválit, hasiči jsou bezvadní. Jo, a ještě hasiči jezdí o dvakrát do roka pro sběr, lidé jim to chystají k brance. Já jsem taky kolikrát dala hasičům sběr, oni to prodají, to železo, a pak za ty peníze pořádají třeba ty koncerty. Jo? Občerstvení si lidé musí koupit, ale třeba ta kapela, to jsme měli v tu zdarma, tak to je za ty peníze, za ten sběr, co jim dáváme. Takže bezvadný akce jsou tady.
0: Teď je čas se rozloučit, tak já vám moc poděkuju a uzavřeme společně dnešní
1: noční. Ano, tak linku. Zdravím všechny posluchače, Roberta pozbuzu, ať jde klidně sám do kina. Já chodím taky sama různě a je to bezva.
0: Mějte se dobře.
1: Tak, dobrou noc.
0: Někdy opravdu stačí jenom hrstka lidí, kteří mají chuť něco dělat a celé místo může začít žít. Ať je to jedna ulice nebo celé město. Děkujeme, že jste byli s námi u dnešní noční linky, kde jsme sdíleli své příběhy, zkušenosti i pozvání. Vážím si každého vašeho telefonátu i zprávy k tématu společenský život v obci. Mějte hezký zbytek noci, pokud můžete, věnujte ji trochu odpočinku. Naslyšenou příště se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každej, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku. Říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou vzkazit. Já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidi srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou. A chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema. Nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená. A přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá. Takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv a ty se dobrovolně vydáváš do rolí.
2: Pane, vy jste vdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo?
2: V Dívce na koštěti.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukáž krček, brouku a fik. Ne, víš, já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letá, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že ten Otelo je nádherná role, že ale ten Jago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: byl, to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku,
2: no a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku, no a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará. No, nebudeme to počítat.
2: No, jestli je to, co myslím a s čím se objezdila
1: monolog
2: celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No, takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizernej metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. vyskočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kuň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kdejakej hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím busta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou zubek honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny, někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásnej talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. 1 kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
2: To je zajímavý, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
1: Je to pravda, to už neexistuje.
2: No a tak tam se to natáčelo a úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
1: Je to pravda.
2: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
0: Divadlo pro vaše uši. Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
4: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím vás? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Pak jsem je tady co jako chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo. On konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat. Já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ona to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno. Láska veliká to byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín. Ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín. Dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo, tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města, taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátů. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérii kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem to, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přes tě 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
6: Hej, kočky, dneska máme svůj den.

0: takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatý Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky shlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám a díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s pórkem, třeba, že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, no, no, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři němrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kalač spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou zčista jasna.
3: Ty lidičko, dám si prej.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejt, ale musí bejt, ať je v něm dost krup. Nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přes uličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutice, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila. V očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, vida, jelimánek, felsmánek tě jede po faltech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou semetrikou nevydrží kojí železo, dokud jí je skrylí tají.
1: Ty můj Tondo kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Drdičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemník. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platný obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Ty lidičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelíte horky dost. To už i pan Kalač zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udělala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a předem všema jako nějakou, to ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuji, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tadyhle hlaholí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytil jí a dal jí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastný. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprve se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Ah, jemináčku. A kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
1: Cože?
2: A stará taky nejsi.
1: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad laborem.
2: A sukni zkrátíme. Ne moc, o kolena není co stát. Ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela. A vzadu je stáhneme s tuškou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebylo.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
2: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
2: Prosím tě, griotku. Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ. Zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
2: Feldsmana. Koho jinýho? Jednu ženu vyhnal?
1: A druhou vyžene taky.
2: Vygraješ. A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužskej nechce.
2: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
2: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když se něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Byť můj svatej Antonín.

0: se zamilence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vosk. Oh. Chtěl jste jí dát zase vosk? Dejte ho mně a máte po starosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Upitomce prašivýho. Vy jste ale kopito.
1: No.
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude, s prosbou. Pamatujte si, Felcmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala, protože na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužský schopnej upetrachtit tak špinavý obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě, že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct, abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všeho všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To ví, že se nezlobím. Vždyť mě si dá naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím ti, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, abych se ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

0: Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jiřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj svatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím. Vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj svatej Antoníčku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Větu na tragický život jsem já pes jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali a mě nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov, to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo div nezvracelo, rozumíš ten? On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama, protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude do chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul, že.
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, když tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barrandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický. Se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky. Ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku. To je zrovna tak, jako kdo se s kým schází. Proto je strašně důležitý vybírat si přátele, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas. Jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. Že a teď, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a se vede sáde pryč, že? Očistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upíři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle výžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: já
2: zařídíme.
1: Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol. Ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne?
1: No tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí si představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak jsi po ruce, že jo, kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A
5: Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Teď já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat, šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není
5: moc kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla, ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
5: No, teď ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
4: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou, slunce, seno, jahody?
5: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... Neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se taková scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody. A jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takové... a postel. A on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct. To byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
4: Kaplanová
5: Valerie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme odjeli do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valerie, jo? První byla Valerie. Ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou, i teď. No a já, když jsem skočila do toho, tak šla vlna, ta vlna jí vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
4: Nemusela v tom věku lézt po schodech.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.